0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

You one two this cry my

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Okay.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: tomto světě chcel mať navždy sladkých 16.
1: Hey sweets, let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Azul.

moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nov. Fear, enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

rože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Spinning girl, spinning world.

0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Jo!
3: Psychopata!

0: podělali.
1: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Yeah.

0: Odbyla nám 8. hodina, posloucháte Radio Wave, právě doznívají Peking Duck a taky Circa Waves, no a máme čtvrtek 15. října, při kterém dnešní první zprávy přináší Anna Belio.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v Dejvicích i v centru města, včetně videomappingu inspirovaného Václavem Havlem i 1500 propojených žárovek.
1: Sport.
2: Basketbalisté Slavie NBK prohráli i druhý zápas základní skupiny Ligy mistrů. Španělskému Bilbao podlehli na jeho palubovce 86-97. Porážku neodvrátilo ani 17 bodů křídla Jaromíra Bohačíka. V ženské eurolize se naopak dařilo hráčkám USK Praha, které na úvod soutěže doma zdolali francouzský celek Bourges 76-55.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem serveru i rozhlas. Na Radio Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Krásné ráno s Nelly Furianou, ještě předtím s Clips, Tylerem the Creatorem, no a teď i Terezou a Filipem. Ahoj.
1: Ahoj, hezké vstávání, máme 15. října, což pro ty z vás, kteří potřebují oslavit svátek jménem Tereza, tak to můžete dneska udělat, jsem dneska ráno. Ale jako říkám to i proto, že Tereza je prostě opravdu jako každý třetí člověk tady v té republice.
0: Takže, to já znám, jakožto Filip.
1: Právě, takže se to bude hodit, jo. Těsně po všech jako Honzách a Filipech, prostě Tereza, takže si myslím, že jakoby každý z vás by dneska mohl technicky popřát jednomu člověku, kterého zná, protože kdo nezná Terezu, že jo?
0: Právě, především všechno nejlepší teda k svátku, dneska to bude takový sváteční vysílání a krom Terez patří ten dnešní den ještě žijícím na venkově, tak to si ty nikdy nebyla, ty jsi z Varů.
1: Jo, tomu venkov neříkáme, ale myslím si, že jakoby Tereza žijící na venkově je teda dneska jakoby ten člověk, který má úplně ultra svátek.
0: Ultra pre. Já

0: Men I Trust, Say Can You Hear. Vy teď poslouchejte, protože se budete 15. října takhle prostě na podzim dozvídat o zmrzlině. Je to zpráva z Brna, tam já vím, že mají velmi dobrou zmrzlinu, nemůžu jmenovat přímo nějaké podniky, ale rád bych vás třeba nasměroval na jednu, která má sezamovou příchuť. Mm-hmm. Už jsem měl jako různé zmrzliny,
1: třeba zmrzka,
0: makovou,
1: prostě.
0: Rakitníkovou, mm-hmm. ale sezamovou jsem měl až v Brně.
1: Aha, a není to takový dusivý tahýny, takhle
0: je.
1: Samotný, že jo, viď?
0: Extrémně. Ale je to zážitek. No aha. A zážitek musel být i testování 144 vzorků zmrzliny právě během letošního léta. No a taková státní zemědělská a potravinářská inspekce, neboli SZPI, zjistila, že většina z nich nesplnila hygienické limity.
1: Fuj, tajco.
0: A jedná se o točenou zmrzlinu, pozor, jo? Ne žádné gelato, italské gelato, ne, je to točená.
1: Takže taková ta směs, kterou můžeš mít buď to jednodruhovou nebo dvoudruhovou, prostě většinou máš na výběr jenom tři možnosti. No a více než polovina těch kontrolovaných vzorků v České republice letos nesplnila hygienické limity. Napsal to právě tisková zpráva mluvčí státní zemědělské potravinářské inspekce. No a zanedbávají samozřejmě prodávající často prostě čištění toho zařízení. A tohle, kdybys testoval ale třeba pivo nebo takový kafe, tak se stane jakoby velmi často. Prostě cokoliv, co vám musí někdo vydat a musí to protéct obrovským množstvím trubek nějakého zařízení, který je třeba jako elektrifikovaný, tak potom vyžaduje, aby ten člověk, co skončí směnu, to celý vypolíroval, a to je hrozná práce, podle mě.
0: To se člověku pak třeba nechce, no a potom se tam množí ty bakterie a taky hlavně prostě dochází k tomuhle množení tím, že nedostatečně proběhne ta sanitace zařízení a i ten výrobní postup vlastně může být tak trošku ošmelený, takže pozor na tu točenou zmrzku, ale jak jsme říkali, už máme podzim, teď už ji zase na tolika místech nenajdete.
1: Přesně, a než bude příští sezóna, tak na to zapomenete.

super world just breaks my

0: Realize ich, I could join the birds. Nám ptáčci štěbetali, že během dnešního programu na Vejvu se bude mluvit i o filmech, takže byste mohli tušit, že půjde o Čelisti po 18. hodině. No a Aleš Stuchlý, Vít Šmarc a Martin Pleštil se podívají na hned několik filmů a možná i některé série. Jmenovitě třeba Fjord, tak to je snímek z rumunské, francouzské, norské, švédské a dánské produkce a je velmi dobře hodnocený, co tak koukám.
1: Já jsem ho včera teda skoro
0: viděla.
1: Skoro viděla právě, skoro neprošvihla v rámci varských ozvěn tady
0: Slovo
1: Vary.
0: Jenom.
1: No, jakoby někdo mi nabízel lístek, já jsem říkala, pro mě mám jiný plány, ale určitě jakoby za jiných okolností bych to chtěla vidět, tak aha, to je tak, jak blízko, já jsem tomu filmu byla.
0: Dobrá recenze,
1: takže doufám, že vy jste ho viděli třeba nějak jako víc zblízka, a nebo že naopak se na ně teďka vydáte po tom, co uslyšíte v Čelistech. No a taky se můžete těšit na snímek v divočině nebo divočina z české produkce, tam o něm teda vím ještě mnohem méně, než že jsem ho skoro viděla, takže to jsou vlastně dva důvody, proč si od 18 hodin dneska pustit Čelisti, protože o těchto filmech se evidentně vyplatí něco vědět, budou v distribuci, takže kdybyste chtěli vyrazit, ať máte přehled.
0: Dozvíte se taky o Kláře Isové, tím pádem o divočině, no a taky o snímku Minotaur, takže bude řeč o tom, jestli Minotaur patří do světa zvířat nebo do světa lidí, případně jestli je odmocněnou nebo protlačeninou skutečného světa. Takže tohle všechno v Čelistech mezi 18. a 19. hodinou dneska na Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na Radio Wave.

0: Subaru a další docela taková no, tvrdá nabídka prostě, kdybyste chtěli od rapu si odskočit k takovému jako hodně ostrému žánru, tak se můžete těšit na novou vlastně rozhlasovou hru, hraný podcast Dva životy za jeden. Isa a Dee dostanou šanci začít znovu, má to ale jeden háček, budou muset zabíjet. No a 5 dílů nového traileru Rádia Wave, tahle země není pro ženský, s Marií Anou Mišičkovou a Karolínou Knězů a taky Janem Hájkem v hlavních rolích. Už tady na vás čeká na našem webu Rádia Wave, takže se do něj můžete ponořit a myslím si, že to bude jakoby i docela překvapivý a možná někdy i trochu takový jako nepříjemný a strašidelný. Tomáš Rališ to napsal a zároveň taky režíroval.
1: Vyprahlý audiotrip, který je o holčičí pomstě a podle mě bude i středně krvavý, ale nemusíte se bát, pokud vám krev nevoní a nemůžete se na ní dívat, tohle je audio seriál, jo, prosím vás, takže jenom do oušek a premiéra byla 3 dny nazpět, takže stále velmi čerstvá věc, která měla i krásný vizuál na našich sociálních sítích, takže 5 dílů Tahle země není pro ženský je už teď k dispozici na našem webu wave.cz a taky v aplikaci Můj rozhlas.

0: Fakult, který si poslední měsíce asi dost dlouho povídal, protože nedávno vyšla knížka Všetci jsme anarchisti, kde rozprával vlastně s redaktorem slovenského deníku N Patrikem Garajem, takže i tohle můžete doplnit k tomu, k té hudební tvorbě od Fakulta, kterou si tady často pouštíme. My už se ale blížíme k závěru 8. hodiny.
1: Čeká nás za chviličku další zprávy v 9 hodin a do té doby třeba ještě Anabel, no a potom další 2 hodinky ranního vysílání.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hudson Freeman a If You Know Me, no a teď už nás čekají další zprávy, je taky 9. hodina, zprávy přináší Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: V 5 krajských městech ze 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků, aby dodržovala lhůty pro povolování staveb. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a 2 řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. 3 mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu méně než běžně, může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu.
1: Sport.
2: Fotbalisti Sparty a Plzně odehrají své druhé zápasy v hlavní fázi Evropské ligy. Pražané doma nastoupí proti norskému Lillestrému. Utkání na Letné začne v 18:45. Západu Čechy čeká duel na trávníku Ferencvároše Budapešť s výkopem ve 21 hodin. A ve stejný čas bude v konferenční lize hrát Jablonec na hřišti německého Freiburgu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Amine a familiar mě říkala včera kamarádka, že by chtěla kočku a že si asi vezme tu, co jí žije ve dvoře prostě jakoby za barákem. A já jsem se jí ptala, jestli by nechtěla nějakou, jako, kterou nemusí ukrást nejdřív. A ona říkala, že si myslí, že nikomu nepatří. Tak jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne. Jestli si berete rádi domů kočky, které máte pocit, že nikomu nepatří, taky můžete klidně někomu spíš ukradnout, což teda by se spíš nedoporučovalo, ale věřím tomu, že to nedoděláte v takové míře jako jeden vietnamský gang, který na webu Rádia Wave teď zjišťujeme, že lovil kočky po desítkách, no a vy už možná tušíte, že je neprodával jako domácí mazlíčky.
1: Kočky kradl a dále prodával na maso a týkalo se to zhruba 2700 koček, pak konečně proběhla razie a policisté zachránili desítky z nich. Jako údajný vůdce se identifikoval 39-letý Lu Tan Bin, ten byl vlastně ve vedení toho kočičího gengu, akorát že lidského gengu, který kradl kočky, choval je a právě to se dělo v zařízení na severu města, kde dál potom prodával na maso.
0: No a zároveň konzumace kočičího masa ve Vietnamu upadá s rostoucím počtem právě těch koček jako domácích mazlíčků. No a mladší populace spíš považuje kočky právě za společenská zvířata, ale pokrmy z kočičího masa v některých částech Vietnamu, zejména třeba v těch venkovských oblastech, jsou stále věc, takže evidentně prodávat kočky na maso není žádná novinka ani úplně extra nezvyklá věc. Ale samozřejmě stejně jako ostatní zvířata, jde o to, jak těm zvířatům přijdete a v jakých podmínkách třeba žijou.
1: Taky co si myslíte o tom, že to může pro vás dělat prospěšného, jo? Když jíte to maso, prostě když jim přezdívají mini tygři ve Vietnamu a někteří lidé se tam domnívají, že mají léčivé vlastnosti, tak je to potom docela na snadě.

0: Matyášovi kamarádi, strach a úzkost, ještě předtím Jean Dawson, Sin Sangre. No a je to opět Tereza a Filip, vysíláme
1: strach
0: dál.
1: Strach a úzkost můžete zprostředkovaně zažít ještě s naší audioknihou. My jsme už je zvali k našemu novému thrilleru, ale s taky máte ještě pořád možnost 11 dní si poslechnout, když nám bylo míň, což je novela Olivera Lovranského. A je to takový norský bestseller o klucích ulice, takže první lásky a možná taky občas poslední příčetné nadechnutí se na večírku a nejrůznější jako návykové látky a fajty s policajty na vás čekají právě v tomhle syrovém debitu, který si autor sám prožil a v 19 letech knihu o tom všem dokonce i napsal a hrozně to bouchlo.
0: Charakterizovat by stralo skoro jako takový norský Trainspotting generace Z, což by vás už teda mohlo definitivně nalákat a jak říkala Tereza, už máte jenom 11 dní na to, abyste si těch 6 dílů poslechli. Každý čítá zhruba 25 minut stopáže, je k dispozici na našem webu a taky v aplikaci Můj rozhlas. Když nám bylo míň, Oliver Lovrensky a teď už zpátky k playlistu, před námi třeba Frost Children nebo Say Now, úplně nejdřív ale Boldy James a producent Harry Fraud. Yeah, body, what up, nigga? Face, my nigga.
2: The música de Harry Fraud.
0: You know this shit legendary, man. Fuck with my nigga Harry Fraud. Really them in our city, know what I'm talking about? Yeah. Grew up seeing pounds in a trash bag. Got no hustle vest in a black mask. With no license in it, I fishtail. What you pushing, puppet or fish scale? I got a thrift for my first sale. House traffic crazy, that work in. Call my phone, don't ring the doorbell. Auntie

0: Dua Solech doznívá 28 minut po 9. hodině, ještě předtím Frost Children. No a teď už k rapu, protože v nás dneska čeká nová epizoda nejostřejší rapové show Široko daleko Excalibur. Tentokrát byl hostem James Cole a ten má pro vás nově takové stínové dvojče Alp Dan a Well Done.
1: Takže kdyby vás zajímala tahle legenda a chtěli jste se i nějak jako potěšit tím třeba, že si ho prohlídnete na YouTube kanálu ve videu, tak určitě je to dobrý nápad, protože právě tam Excalibur taky vychází, takže si tam můžete hezky doplnit vaše rapové vzdělání, protože právě s, jakoby s Jamesem Colem se jakoby vždycky dá nějak poučit, si myslím, protože to je takový jakoby, a domluvit možná taky, je to takový jakoby táta toho českého rapu. Takže všechny informace, které vám scházely a taky jestli chcete vědět, jakou cestou se teď aktuálně hudebně vydává a profiluje, tak nejenom jeho dvě alba, ale taky spousta dalších novinek se dozvíte právě v Excalibru večer a koukněte na video.
0: Na video budete moct kouknout už někdy okolo 14. hodiny na YouTube kanálu Radia Wave. No a dnes večer, pokud budete ladit Excalibur živě z našeho vysílání, tak tomu předchází standardně ještě téměř hodinový playlist, který sestavil sám host. Takže pokud chcete vědět, co aktuálně rotuje Papa Cole, tak se to dozvíte dneska po 9. večer.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
3: I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to play something.

0: Say Now a Met My Match. Pokud si myslíte, že jste se správně smečovali s vaším posláním, když studujete architekturu, tak je to určitě možné, ale taky je možné, že vás třeba potom, co absolvujete školu, překvapí, v jakých pracovních podmínkách budete pokračovat svoji kariéru. Nejnovější fasády tohle téma otvírají, v architektuře se o tom možná stále moc nemluví, ale je to velmi důležité téma.
1: Architektka Eliška Havla, která stojí za prvním velkým průzkumem právě na tohle téma, vysvětluje, proč je architektura tak specifická profese a kolik třeba práce se skrývá za hezkými fasádami.
0: Takže si poslechneme ukázku a vy si můžete celou epizodu najít na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích.
2: No je pravda, že i když dostanete zaplaceno málo, tak pořád chcete, aby ten dům pravděpodobně stál, aby se v něm dobře bydlelo, takže to nějak prostě uděláte.
3: To se dostáváme do takového zajímavého prostoru. Existuje něco, čemu se říká hope labor, a to je práce s nadějí, že díky tomu, co udělám, dostanu lepší zakázky, což je hodně jakoby zajímavá věc v kontextu kultury, novinařiny, architektury, protože občas chci něco dělat, protože je to zajímavý a protože se to možná dostane na ten křídový papír a něco mi to přinese. Potom je vlastně taky podle mě zajímavý to, že když se domlouvá cena za projekt s klientem, tak se bavíme o absolutních částkách, málo kdy je to za hodinovku. Ale když se to potom rozpočítává v kanclu, tak většinou udržují ty lidi, kteří se mnou pracují, jako na hodinovku. A to si myslím, že může být jako náročná matematika.
2: Pojďme zkusit najít nějaké příčiny toho, jak jsme se vůbec dostali do vlastně téhle situace. Mně k tomu napadá asi hlavní otázka, to je, jestli to není něco, co se učíme, ty jsi zmiňovala, že jsme na to zvyklí, nebo že máme pocit, že to jinak nejde, tak možná u toho jsem si vzpomněla na iniciativu Neklikej a spy, která vlastně 3 roky zpátky už otevřela celkem velké téma na Fakultě architektury v Praze, kdy tam byla velká podpora toho před odevzdávkami být tam do noci, dokonce tam byly velké hodiny s odečtem času na to, kolik vám ještě zbývá do odevzdání projektu. Často se teda v té škole fakt bydlelo. Viděla jsem několik fotek mých kamarádů, kteří spali někde mezi krabicema nebo s lepidlem v ruce. Tak je tohle jedna z možností, že se to naučíte ve škole a pak máte pocit, že už musíte takhle jet vždycky?
3: Když jsme u Neklikej a spy, tak to mně přijde jako krásný příklad toho, co se s tím dá dělat. Když zažívám nebo jsem svědkem něčeho, co mi přijde jako nesprávný nebo trochu ujetý, tak je dobrý to kolautovat. A to je hrozně těžký dělat z pozice jedince. A přijde mi skvělý, že to Neklikej a spy zvládlo. Už na té škole vlastně dochází k nějakému ztotožňování vlastní hodnoty s tím projektem. Takže neexistuje nic víc, než mít dobrý projekt a dobrou plachtu. A jako slyšela jsem příběh o tom, jak se nejdřív dodělali modely, až potom se jelo na pohotovost, protože se řízli. A tak jako no, to mně přijde teď zpětně už hodně nezdravý, ale rozumím, že se v tom takhle dá bejt.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Benjamin Poleček, Bonnie the Rider a za několik málo vteřin už 10. hodina při čtvrtečním ránu. Posloucháte i dál Radio Wave a dnešní poslední zprávy přináší Anna Bilio.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z48888. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. Americká společnost Colossal Biosciences se snaží oživit vyhnulý druh ptáka Dronteho mauricijského, známého taky jako blboun nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhynul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by pak upravila DNA holuba nikobarského. Ten patří k nejbližším druhům blbouna. V pražském klubu Café v lese se dnes představí skotská kapela Declan Welsh and the Decadent West. Návštěvníky čeká energická směs indie rocku, chytlavých melodií a provokativních textů. Jako support vystoupí alternativní hudební projekt The Oblique.
1: Sport.
2: Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem podlehli v NHL Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Nečas svůj nájezd neproměnil. Za Dallas nastoupil útočník Radek Faxa. Montreal v brance s golmanem Jakubem Dobešem prohrál ve Washingtonu 4-5.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Danzon se vám tady hlásí ze Strašnic, mic check, ještě předtím DJH a taky Helika. No a my se teď posuneme k jedné ze skladeb, které včera přibyly do našeho playlistu, bylo jich celkem 6. A teď se podíváme za Marinou Herlop, katalánskou skladatelkou, která je zároveň pianistkou a taky zpěvačkou. Ta totiž začátkem tohoto měsíce vydala už svoje 5. album Jaja.
1: Trochu si říkáme, jestli to nebude Marina Herlop, pokud je katalánka,
0: asi jo,
1: ale tak uvidíme, možná to třeba někdy ještě jako proskoumáte, když s ní půjdete třeba dělat rozhovor, nebo ji uslyšíte naživo.
0: V Barceloně
1: právě, i když katalánsky teda jako opravdu těžko říct, jak se to bude vyslovovat. No a ona spolupracuje právě na té nejambicióznější zatím nahrávce, pracovala 3 roky doma právě v Barceloně, ale i s gamelánskými hudebníky na Bali.
0: Tak Bůh ví, jak to vyslovovali
1: a můžeme najít v té novince takový jako orchestrální žestě, ale i konceptuální práci s textem. Nakonec z toho vylezlo 15 výsledných skladeb, které vytváří takový sugestivní zvukový svět, pro který fanenky a fanoušci Mariny Herlop mají právě jí dost rádi.
0: Myslím, že to krásně sedne potom Danzunovi. Z těch 11 tracků jsme vybrali takový možná nejpopovější moment té nahrávky do romantické kytarové vyhrávky. Tady totiž Marina Herlop zpívá andělsky jemným hlasem, tak na chvilku se sklidníme, tady to je.
2: Novinka na rádiu Wave.

0: Islandman's Tunnel Vision a teď už naše pohledy půjdou směrem k přírodě, protože žijeme v prostředí, které je toxičtější, než si dokážeme připustit. To jsou slova toxikoložky Martiny Hajkové v novém díle podcastu Podhoubí.
1: Ve svém výzkumu hledá náhrady nebezpečných chemických látek a pod názvem Martinčina laboratoř tohle téma přibližuje veřejnosti online. No a látky, o kterých mluví, nejsou vidět a proto se snadno přehlížejí. Obsahují ale třeba je takové látky i obrazovky počítačů, rychlovarné konvice, koberce, náušnice. No a teď si poslechneme společně krátkou ukázku na nové Podhoubí. Vy si pak celý díl můžete najít na našem webu a v podcastových aplikacích.
2: Pro mě ty věčné chemikálie nebo PFAS látky, to jsou látky, které mají velmi pevnou vazbu mezi uhlíkem a florem. Pro mě osobně je to ten nejhorší kontaminant, co existuje. A dala jsem si za svůj osobní cíl, že nemůžu umřít, dokud se tyto látky nezakážou, což možná bude brzy, takže pak budu moc umřít. Ale je to fakt jako tragédie. Je to jako, my jsme si tím zamořili celou planetu a prostě se toho fakt nezbavíme. A nejhorší na tom je, že tyto látky vlastně ještě nikoho donedávna nezajímaly a taky je docela i blbý to, že máme jako právě běžně v domácnostech.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: S pojmem AI slop jste se pravděpodobně setkali už spoustukrát, třeba i v souvislosti s hudbou se to hodně zmiňuje, když je něco vygenerovaného a třeba to i hyzdí potom nějaké sociální sítě nebo starter nebo vaše profily na streamovacích platformách, ať už se jedná o vygenerovaný album cover nebo právě o celou písničku. AI slopu vydáme denně spoustu a týká se to i videí.
1: I videí, já jsem dokonce nedávno si chtěla půjčit dodávku a jedna firma, která půjčovala dodávky, měla jako instruktážní video, AI video a já jsem si říkala, fuj, tak to teda v žádném případě, to je ošklivý. Takže vás to může i nemile překvapit. Dneska po 16. hodině budeme řešit, kolik právě takového AI slopu denně vydáme, jestli z toho jsme unavení. No a bude o tom mluvit host, novinář a publicista Jonáš Kucharský, se kterým se Barbara Součková bude bavit o tom, co právě AI slop je, tedy teda nekvalitní generovaný obsah a proč se zdá, že je naš najednou úplně všude.
0: Taky proč vůbec vzniká a jak na ně reagujeme, tohle všechno v novém hotspotu, v našem vysílání po 16. hodině a nebo kdykoliv zpětně na našem webu a taky v podcastových aplikacích.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Čas na kulturní tipy ještě, aby ne, když čtvrtek je takový malý pátek a můžete zajít například na koncert, pokud se budete pohybovat v Praze. Kampus Hybernská nabídne od 19.30 večer, který znamená křest alba ceremonie od Terezy Hrabíny. Je to její už druhé album, na kterém vykračuje směrem k hororovému popu. No a aby toho nebylo málo, tak večer doprovodí svou intimně lazenou elektronikou ještě Ima Teva.
3: Další pozvánka nás zavede do Ústí, v Ústí nad Labem, v prostoru Hraničář, teda v kině. Od 17:30 můžete zajít na premiéru, takže se můžete i trochu líp oblíknout, než kdybyste šli na nějakou úplně jako normální jako reprízu. Láska je snímek, kde zjišťujeme, kde láska končí a začíná třeba neláska. Díváme se na Petru, která se celý život potýká s nedostatkem lásky, necítila ji od matky a nyní postrádá u vlastní dcery. Jenomže prostě Anu dceru nikdo nenaučil zdravě milovat. No a tak, když jednoho dne vidí opravdovou lásku mezi pacientem nemocnice a jeho partnerkou, začne k umírajícímu muži podezřele inklinovat, je ta premisa. Takže dneska láska a 17.30 Ústí nad Labem Hraničář.
2: No a Sergej Barakura je sice z Ostravy, ale zítra ho můžete vidět v Brně, protože je aktuálně na tour se svojí novou deskou Entropie. Two Faces Music Club v Brně nabídne právě show Sergeje B. od 9 večer. No a včera se taky natáčela nová epizoda Excalibru, můžete hádat s kým.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Loud One is Mondays, Ice Baby Melt a s námi ve studiu už Jarda Petřík, ahoj.
1: Rozpuštěný a vypuštěný, ahoj.
2: Čau.
0: Hodný, zlý a ošklivý. Jaký jsou ještě názvy takových těch dlouhý, široký a bystrozraký?
1: Kdo byste chtěli bejt?
0: No.
2: Jako z dlouhý, široký a bystrozrakýho? Ten dět vševěd.
1: Toto není správná odpověď, dobře.
0: Co je správná odpověď, Jarda?
1: Správná odpověď je kdokoliv z těch tří.
2: Jo. A co něma nějaký super schopnosti? Dlouhý teda jakoby hodně rychle chodí, že je velký. Bystrozraký má laser eyes.
1: Já vlastně vůbec nevím, jak pomohl širokej. Jestli něco jako zasednul nebo zadupnul.
0: Možná někoho sejmul, no.
1: Vůbec nevím.
2: Tak já bych chtěla asi laser eyes, to mi přijde dobrý.
0: Laser eyes zní
2: cool.
0: Mnohem líp než bystrozraký teda.
1: Mark Zuckerberg approved, takzvaně.
0: Takže v nových brýlích tady Jarda, prostě jeho laser eyes budou skenovat tracky, které vám bude zároveň i pouštět a bude to s vámi až do 3
1: je to
0: hodin
1: tak,
0: do
1: odpoledne. Včerejší novinky v playlistu, takže
2: bude o čem takzvaně.
0: Bude o čem a Jarda ostatně bude vybírat novinky od příští týdne s námi, takže velká posila do novinkového týmu. Už brzy se to všechno stane a my se loučíme s tracky od Billie Eilish, Dressed Like Boys a možná stihneme i sam to už je na Jardovi. Tak čau.
2: Čau.
1: Ahoj.
3: Jestli miluješ filtr espresso, flat white nebo turka.
4: Nebo prostě nechceš objevit svoje nové oblíbené kafe, doraž na Praha Coffee Festival.
3: 24. a 25. října na výstavišti Praha v Holešovicích.
4: Čekají tě desítky pražíren, ochutnávky, workshopy, přednášky, koncerty i podcasty.
3: Lidi, Hello Marcel, Mňau, Lau, Marie, April, Slejvák, Boys a mnoho dalších.
4: Prague Coffee Festival. Kafe, lidi, hudba. Vidíme se tam.
3: Více informací na praguecoffeefestival.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hit paráda neobjevených.
6: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
5: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Fulcrum, Your Girl, ještě před ní Mannequin Pussy se songem I Got Heaven. A 6 minut po 11. dopolední vás ze studia Waveu ještě jednou zdraví Jarda Petřík. Já se vrátím ještě v jedné věci k naší předávce s Terezou a Filipem, když jsme se bavili o dlouhém, širokém a bystrozrakém. A nikdo nás si nemohl vzpomenout, čím vlastně široký pomohl, tak naštěstí pomohl náš editor. A vězte, že široký pomohl vypít jezero. Tak pokud jste na tom s neznalostí pohádek podobně jako já, tak si to prosím vás všechno ještě dopilujte a načtěte takzvaně. Navnímejte, ať příště nemáte nějaká ta zbytečná fópa. Každopádně my teď pokračujeme muzikou, míříme na Nový Zéland, kam shodou okolností taky míří naše moderátorka Martina Foldinová, co nevidět, náhoda nemyslím. No a od kapely, která se jmenuje Awning, téhle pětičlenné skvadry, si tak teď budeme v rotaci hrát novinku pojmenovanou Little Green Book. Jestli pak se tam píše o širokém.

0: mojich snoch. Sara Rikas, ještě před ní Thea Sophia, Bounce Back. A před námi za chvilinku další domácí jméno Candy Pumps, ale ještě předtím pozvánka na poslech z Brusunového seriálu, který můžete od pondělí najít na našem webu a na audioportále Můj rozhlas. S názvem Tahle země není pro ženský. Jedná se o vyprahlý audiotrip o jedné holčičí pomstě a taky o mužích, kteří si myslí, že jim všechno projde. Tahle audio záležitost má celkem 5 dílů. V hlavních rolích uslyšíte Karolínu Knězů, Marii Anu Mišičkovou a Jana Hájka. Seriál napsal a zrežíroval Tomáš Rályš. No a tady je z něj taky ukázka.
1: Je mi blbě. Jsem myslela, že je to easy.
2: No tak to tak easy není prostě.
1: Nemůžeme z toho teď couvnout. Hele, jestli chceš ještě někdy žít normálně, tak to musíme udělat. Nemůžeme se na to vykašlat, myslím, že by nás stáhl z kůže. Když to zvládneme, tak budeme volný a to za to stojí, ne?
3: Budu zvracet.
1: Ne, nebudeš, dejchej.
3: Nemůžu dejchat.
1: Stáhni to okno a přestaň.
2: Nemůžu dejchat.
1: A co má říkat on? Ty aspoň nejsi v kufru.

0: Asi se probral.
1: Co když to fakt otevře?
0: Máš pravdu. Musíme to udělat tady.
2: Tak jo.
0: Tak jdeme na to.
1: Počkej. Co je? Není to on.
0: Co? Jak jako není to on?
1: Prostě to není on.
0: Do hajzlu! Jsi si jistá?
1: Ne, je ale úplně jinak.
0: Co?
1: No, cítit.
0: A to jsi se jako uvědomila až teď?
1: Tam byl vyvoněnej. Teď se potí jako prase.
0: Kámoška si tě očichá, prase. Tak co, cítíš ho?
1: Nevím. Prostě nevím.
0: Jak moc jsi jistá, že to není on?
1: Dost na to, abych nerozhodovala o jeho smrti.
0: Tak co chceš teď jako dělat?
1: Nevím prostě.
0: Nepochoduj tu a v klidu se na něj podívej.
1: Já nevím. Nepamatuji si, jak vypadal, ty taky ne.
0: Podívej se na něj.
3: Ale země není pro ženský.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V tuhle chvíli po Akryle a songu Parte de mi, Parte de ty pro vás mám pár koncertních tipů na zítřek, tedy na pátek 16. října. Pozvánky začneme na Jižní Moravě. V Brně v Two Faces Music klubu se zítra po 9. představí rapper Sergej Barakuda v rámci svého podzimního turné po Česku a Slovensku. Ústí nad Labem a Hraničář, tam to bude částečně taky o rapu a hiphopu, a to díky hihihaha holkám. Kromě nich se ale můžete těšit i na punkové a metalové bicí, klavír a taky neskrotnou ženskou energii kombinovanou s progresivním rockem, metalem i punkem díky kapele OCD. OCD a hihihaha holky zítra od 9 večer v Ústeckém Hraničáři. No a pokud chcete na koncert už dneska, tak v Praze vás pozvu do kampusu Hybernská, kde se po 7:30 bude křtít nové album Terezy Hrabíny pod názvem Ceremonie. A jedná se o už druhou řadovku téhle hudebnice, která vykračuje směrem někam k hororovému popu. Večer potom doprovodí svou intimně laděnou elektronikou Ima Teva. V kampusu Hybernská se dneska začíná v 19:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Já říkám, že se má říct pravda.
5: Jsem Češka.
4: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
6: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
7: Můžu překládat.
8: Otec Němec, co?
9: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
10: Ona se o tebe postará.
9: Gerta Schnirch.
11: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
9: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

Haló, zapomněl jsem. 11 hodin 39 minut, pokud vám nedávali tahle dvě slova teďka tak úplně smysl, vězte, že jedno bylo název skladby a druhé interpreta, pro jistotu jenom kdyby náhodou. Před námi teď Američanka Slater, která už v letošním roce jedno album vydala, Worst Girl in America, a aby byl hudební svět takzvaný v rovnováze, tak ještě do konce roku stihne i druhou stranu věci nebo tématu, a to album, které se bude jmenovat Worst Man in America. Vyjde 4. prosince a bude na něm i následující jedna z novinek týdne tady u nás na Waveu. Věc pojmenovaná I Think He's Got a Girl, Slater.

Český rozhlas.

0: Jedna o vzpomínání, vzhledem k tomu, že už máme nějaký ten pátek podzim, ostatně je půlka října. Buggy Baby a Exegesis a song nazvaný Summer on My Mind. 11 hodin 49 minut, vypadá to, že i to babí léto už je taky definitivně za námi, ale zároveň nějakých těch regulérních dešťů se s největší pravděpodobností jen tak zase nedočkáme. No tak uvidíme, kdy ty přehrady vyschnou úplně. Každopádně my samozřejmě hrajeme dál, do 12. před námi třeba Beastie Boys, posthudba, bude to dobrý, ale bude to jiný. Tam si nejsem jistý s tím názvem, jestli to bude dobrý, každopádně jiný to bude určitě. No a Your Demand Music a věc pojmenovaná Skinny Dipping.
1: Co písnička, to polaroidová fotografie. Do Prahy přijede francouzský producent a multiinstrumentalista FKJ. Elektronický minimalismus, bezbřehá imaginace, konejšivá nádhera. 23. října Archa Plus. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave.
4: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Máme půlku října, Avalanches mají novou desku, je to už jejich čtvrtá, mám ten pocit, řadovka, která se jmenuje No Bad Memories, s hostujícími Jamiem XX nebo třeba Karen O. No a v tomhle songu to byly Portraits of Tracy, Can't Get Over Losing You. Z Austrálie zpátky na domácí scénu, konkrétně míříme na jich Moravy, zdravíme Karla Veselého, znojemské trio Drum Honey je pro vás možná úplně novým jménem, ale vězte, že v našem playlistu už nějakou tu dobu částečně existuje díky kapele Psycho Candy, protože vzniklo na jejich troskách. Jiřího Marka a Tomáše Hambálka nově doplnil Petr Hlaváček. No a svůj debutový release pojmenovali Drum Honey po nechválně známém příhraničním nákupním a zábavním centru Excalibur City. A najdete na něm i následující vypalovačku, která podobně jako vlastně celá ta deska kombinuje postpunk, elektroniku i české texty. Mobil, křivda, zapalovač. Tohle jsou Drum Honey.

0: Jestli vás taky zajímá, jak to vypadá, když motýly v břiše přerostou v obsesivní stalking, případně kde, pokud vůbec, je hranice mezi regulérním online šmírováním a obsesivním chováním, rozhodně doporučuji poslechnout nejnovější pod, který se tak trochu propojil s naším dalším podcastem Psycho, kde byli oba jeho autoři hosté. No a jak se případně s stalkerem vypořádat, i o tom je nejnovější pod, řekněme, na vážnější téma, než jste možná obvykle zvyklí. Najdete ho samozřejmě opět k poslechu na našem webu a v aplikacích. No a tuhle crossover epizodu vám teď taky pouštím v krátké ukázce. Crossover potu a psycha samozřejmě.
1: Bojím se, že vím, co mi odpovíte, ale zkusím to. Dá se jakýmkoliv způsobem třeba poznat, že jdu na prvních pár rande s člověkem, partnerkou, partnerem, to je jakoby jedno, a nebo třeba máme nějaký kratší vztah. Jsou tam nějaký znaky, kdybych si měla říct, a trošičku alarm, tenhle
2: červené
1: člověk
2: vlajky
1: by mohl být stalker třeba v budoucnu.
3: To jo.
2: No.
3: Hele, já jako přemýšlím, jestli jako něco takového.
2: Ale určitě jako psychopat může být stalker velmi snadno, protože je právě schopen si to jako...
1: No, ale jak poznám, že je někdo psychopat, to právě nepoznám.
2: To pozná, že je dokonalej.
3: Že je dokonalej. Jo, přizpůsobuje
2: se ti. Ale to se těžko jako zase... Jako...
1: A to taky možná jsem jenom zamilovaná,
2: právě,
1: že jo?
2: Právě se to odliší od toho opravdu dokonalého člověka, takže to je...
1: Super, tak to nepoznám, díky. Jdem dál, kdyby vás něco napadlo, tak řekněte. No a pak teda čistě prakticky, pokud je tady někdo, kdo nás poslouchá, kdo se možná v takovémhle vztahu nachází, kdy už má pocit, že z toho nemá dobrý pocit, a nebo už je z toho vztahu venku, nebo s tím člověkem někdy vztah neměl, možná ani neví, kdo ten stalker je, a něco se mu děje. Tak co byste mu poradili? Co má dělat, jak se má chovat?
3: No, určitě hlavně, když mu začne právě ho nějak jako kontaktovat, tak mu neodpovídat. Prostě tam je takový ten dopamin hit.
2: Možná že, se jako vymezit, jo, že vymezit, jako jo. Nemám zájem o tvoje
1: zprávy. No počkej, ale tak to znamená, že napíšeš zprávu, nemám zájem o tvoje zprávy.
3: Ano.
4: Jako jednou.
2: To by tomu asi mělo předcházet.
3: Je tam asi, je jo, tam je nejdůležitější to, že i třeba když se to pak dává tý policii, tak tam musí být jako opravdu někdy jako
2: že
3: jasné.
2: To bylo odmítnutý.
3: Že to bylo odmítnutý. Jo, že ten člověk to fakt ví, že nechci s tebou komunikovat, nechci s tebou žádný vztah, nechci tě vidět. Napsat to jednou a prostě ho pak zablokoval, kde to jde, a nekomunikovat s ním.
5: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Půl jedna, 52 Hertz Veil na rádiu Wave a jejich věc Dmitro. Před námi v playlistu Haim taky Hayley Kiyoko nebo třeba Šimon Holý, a protože máme čtvrtek, tak když se podíváme o něco dál v čase, tak v 8 hodin večer samozřejmě taky nejnovější Špína. Judita Císařová a Honza Šamánek v ní dneska budou bilancovat s olomouckou kapelou Empty Hall of Fame, která už je na scéně dvě dekády. Letos se slaví 20 let existence, za kterou za tu dobu vydala hned několik EPček a taky nespočet turné. Podívala se třeba i do Brazílie. Nicméně nikdy Empty Hall of Fame nevydali regulérní album. Změní se to do budoucna, i o tom bude dnešní Špína s touhle kapelou. Troška bilancování, ale rozhodně i otevření stavidel spousty historek. Laďte Wave v 8.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Šimon Holý zdaleka není jenom filmový režisér, ale taky hudebník, proto ho taky zároveň teď posloucháte na rádiu Wave. Jeho skladba I'm in Love, která pochází z EPčka Unfiltered, ten název není vůbec náhodný, protože doprovází nový queer seriál z produkce České televize s názvem Filter. 12 hodin 41 minut na rádiu Wave, teď budeme pokračovat do Londýna za reperkou a producentkou John Glacier, která v loňském roce vydala desku Like a Ribbon. Letos zatím jenom jeden track s názvem Bond Girl, teď ho tedy boostnula dalším v pořadí. Uvidíme, jestli do konce roku ještě se z toho vykrystalizuje nějaký regulérní release. Každopádně zatím tedy alespoň solo skladba je jedna z našich aktuálních novinek v playlistu, věc pojmenovaná Lights. Tohle je nová John Glacier.

Český rozhlas, Radio Wave.

0: Si jenom sen, Tadeusz Racety, další jméno z domácí scény. 12 hodin a 48 minut na rádiu Wave budeme pokračovat s Folk of Dimes. No a do té 13. stihneme třeba ještě Vulu a nebo Anu Birch. Tak příjemný poslech i dál.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Magna Carta, nekompromisní vypalovačka pojmenovaná Pfu, předtím domácí brankou z Bridge, no a obloukem se na domácí scénu vracíme s novinkou od kapely Ida the Young, a to v podobě singlovky Trust Your Daughters, což je už druhá ukázka z starého alba, které vyjde teď na konci října. Jmenovat se bude Sing in Reverse, no a nakolik se na něm Ida the Young žánrově nebo stylově promění, to možná už trošku dávají vidět právě ty zatím dva zveřejněné songy. Každopádně to vypadá, že to bude tentokrát méně o folku a více o experimentech s elektronikou a alternativním rockem, asi taky trošku té psychedelie. Za mě rozhodně palec nahoru, nové Ida the Young za chvilinku do vašich uší. V téhle hodince třeba taky Blue Wandy, 21 Savage, Subaru nebo Waterbased. Budu pro vás mít samozřejmě taky ukázku z nejnovějšího dílu Impactu. No a myslím, že si střihneme i jednu z dnešních Wave Newsek. Tak pojďme na Ida the Young.

0: Pokud byste hledali čísla ohledně toho, kolik je v Česku lidí bez střechy nad hlavou, tak vězte, že byste se dostali až někam k 20 tisícům. Navíc ve věku 18 až 27 let jich na ulici žije zhruba 1500. Proč je bezdomovectví tak vděčné politické téma a jak zásadní roli hrají duševní obtíže nebo třeba queer identita? O tom všem je nový Impact s analytikem Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Celý díl samozřejmě na Wave.cz a v podcastových aplikacích. Já vám z něj teď taky pustím ukázku.
1: Nejčerstvější odhad, který máme, je, že bez střechy je nějakých zhruba 1500 mladých lidí. To znamená nějaké kategorie 18 až 27. Zase je to trošku odhad, jo, protože nevíme to přesně. Zároveň potom už jako výrazně víc těch lidí bude zase v té bytové nouzi, to znamená prostě nějakým způsobem fungující po nějakých různých ubytovnách a tak podobně a vlastně v nějaké jako permanentní nestabilitě. Ještě tam může být takový ten prvek, že třeba někdo dočasně přespává u nějakého kamaráda, kamarádky, tím pádem formálně na ulici není, ale vlastně ta stabilita je absolutně nulová a žádný papír ani stabilitu nemá a když prostě se s kamarádem pohádají, tak jsou jakoby další den na ulici. Jestli vlastně těch lidí přibývá kvůli bytové nouzi, můžeme očekávat, že ano. Obecně přibývá výrazně víc lidí. Ono se to pak dá přesně vlastně ta bytová nouze ještě výrazně víc jako rozvádět, že máme ještě pak dalších jako kromě těch 160 tisíc lidí v bytové nouzi, máme dalších 400 tisíc, kteří jsou jí zásadně ohroženi. To znamená, že dávají vlastně výraznou většinu svého příjmu dávají na bydlení. Tím pádem můžeme očekávat, že jako jakýkoliv výkyv v jejich příjmech, jakákoliv nestabilita znamená, že o to bydlení okamžitě přijdou a dostanou se vlastně třeba do té bytové nouze. Takže je to spíš takové, že všechny tyto kategorie se nám zvětšují, nějaké jako ohrožení bytovou nouzí a může to být pak nějaký jako postupný sestup, kdy vlastně z toho ohrožení se lidi dostanou do vážného ohrožení a z toho se dostanou vlastně jako do bytové nouze. A ano, čím vlastně víc nám sílí bytová krize celkově, tak tím víc lidí se vlastně dostane na to úplné dno.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na Wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jakási, takási, na nic nehraj si.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Renford Short a song pojmenovaný Mošpit. No a z prostoru Mošpitu se teď vypravíme do literárních kaváren, i když si nejsem jistý, že tam by se četl Harry Potter, o kterém teď budu mluvit s naší zprávařkou Anou Belio. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I když samozřejmě Harry Potter se čte všude, takže proč ne v literárních kavárnách? Ostatně vyrostl s celou generací čtenářů, jeho autorka J.K. Rowling se nicméně dneska vedle literárních úspěchů taky ta její postava budí pozornost hlavně svými výroky, a to o transgender lidech a i dalších věcech, třeba o postižených lidech a tak dále. BBC o ní právě připravuje dvoudílný dokument, který chce zachytit jak její cestu na vrchol, tak kontroverze posledních let. A mě samozřejmě zajímá, jestli se ještě dá oddělit ten kouzelnický svět od názorů jeho autorky. Tak prozrať, proč se i dneska vyplatí o spisovatelce typu J.K. Rowling vytvořit dokument?
1: No tak ať už se to lidem líbí nebo ne, tak Rowling zůstává výraznou osobností. Její kariéru ale, jak víme, provází velký kontrast. Když začínala psát Harryho Pottera, tak byla samoživitelkou, potýkala se s finančními problémy a její rukopis opakovaně odmítali nakladatelé. Nakonec se z něj ale stal jeden z největších literárních i filmových fenoménů moderní doby. No a Harry Potter vlastně nebyl jen tou úspěšnou knižní sérií, ale vytvořil celý kulturní svět, který ovlivnil několik generací čtenářů a čtenářek, ale právě nelze přehlédnout tu autorčinu rétoriku z posledních let.
0: O Rowling se v současnosti mluví hlavně v souvislosti s jejími názory na transgender lidi. Jaký pohled zastává?
1: Tak Rowlingová opakovaně vystupuje proti některým názorům vůči genderové identitě a právům trans lidí. Letos v červenci třeba znovu potvrdila svůj postoj, že trans ženy nejsou ženy, a již dříve prohlásila, že by raději šla do vězení, než aby o trans osobě hovořila jejími preferovanými zájmeny. Její výroky vyvolávají velkou kritiku, distancovali se od nich i herci z filmového Harryho Pottera, například právě trio Radcliffe, Watson, Grind. No a pro část fanoušků je to opravdu bolestivý rozpor, protože knihy pro ně naopak vždycky představovaly to přijetí jinakosti a outsiderů, a je to teda těžké sousto na zvládnutí.
0: Kdy bude dokument BBC zveřejněný? Už víme datum, případně jak je vnímán veřejností?
1: Premiéra je plánovaná na příští rok. První díl se vrátí k začátkům Rowling, jejím těžkým životním podmínkám a k tomu, jak vlastně vznikl Harry Potter. No a druhá část se zaměří na její život po dokončení série, její veřejné působení a především na ty kontroverze kolem jejich výroků o transgender lidech. Nutno podotknout, že sama Rowling se na dokumentu nepodílí. No a krátkou sérii BBC, stejně jako připravovaný seriál o Harry Potterovi, který už zanedlouho vyjde z dílny HBO, tak spousta kritiků se rozhodla bojkotovat.
0: Detaily najdete v průběhu dneška samozřejmě i na našem webu v sekci Wave News. Aničko, díky, hezký čtvrtek.
1: Také ti děkuju a přeju ti to samé.
0: No a my pokračujeme s muzikou. Před náma Sean 21 Savage nebo Sam Hendrich.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ve 1:45 pro vás mám nějaké ty výstavní tipy. Začneme zítřejší pozvánkou na vernisáž do Galerie Lázně Liberec, kde bude v 16 hodin zahájena vernisáž Než se voda dotkne břehu, což je rozsáhlá monografická výstava představující nejnovější tvorbu slovenské Vietnamky Quet Nguyen. Je koncipována jako vizuální čtení kapitol příběhu vietnamské diaspory na území bývalého Československa, a to od poválečné migrace přes zlomový moment sametové revoluce až po současnost. Výstava Než se voda dotkne v břehu bude mít svou vernisáž v Galerii Lázně Liberec zítra od 16 hodin. Naopak na výstavu v kroměřížské galerii Pekelné sáně s názvem Podmínky viditelnosti můžete vyrazit třeba i dnes. Probíhá už totiž nějaký ten pátek, trvá do 20. prosince a jsou pod ní podepsaní autoři Jan Poupě a Jiří Tchýn, přičemž oba zmínění zastávají v podstatě opačné role. Jan Poupě volí od začátku jasně ustanovený postup, jenž by člověk čekal spíše od fotografa, a fotograf Jiří Tchýn zase dává velký prostor intuici, kterou by člověk zase čekal spíše od malíře. No a v obou případech je výsledkem vysoce aktuální jazyk, který asociuje bludiště průmyslové, duchovní tří či vnitřní krajiny, hromadění digitálních stop, ale i vyrovnávání se s historií. Každý rovněž testuje limity svého média a co si budem, patří v tom mezi současnou domácí uměleckou špičku. Jan Poupě, Jiří Tchýn a jejich podmínky viditelnosti je výstava v galerii Pekelné sáně, která je k vidění do 20. prosince.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Český rozhlas Radio Wave. I told these niggas. Yeah.

0: Waterbased, epizody k memory, o tom já už něco vím, co si budem, paměť není co bývala. Každopádně my máme 13 hodin a 54 minut, čtvrteční on air na Waveu pokračuje, v playlistu docela ještě Fušej a taky Sigrid.
1: Playa. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
5: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
4: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Adam the World a Sam 734, nepoznám tvoje jméno, tak kdyby náhodou za mikrofonem ještě hodinku Jarda Petřík. No a po tomhle slovenském feetu budeme pokračovat s další domácí spoluprací. Tentokrát je před námi novinka od rapera, který si říká Gav a producenta Zima, přičemž místo měkkého I je tam vykřičník, kdybyste ho chtěli hledat na internetech. No a tihle dva mají venku společné EPčko s názvem Sunsetter a najdete na něm i následující pohádkový track s vyloženě letní náladou Popelka.
1: Yo, yo, yo. Ha, ha. Yeah,

0: No co to znamená, když přijdu na party? Že rozhodně party pokračuje. Darko, Don, Claire a jejich spolupráce Dance Hall and Party. Na Radio Wave teď před další muzikou pozvánka na nejnovější houpačky, které už v tuhle chvíli najdete k poslechu na našem webu i v podcastových aplikacích. Za Míšou Sladkou tentokrát do studia přišla herečka a hlavně trojnásobná máma Kristýna Leichtová. Jaké je šestí nedělí, během kterého není člověk ani na vteřinu sám? Jak se Kristýně žije se třemi dětmi ve vztahu na dálku? A co v sobě všechno s mateřstvím objevila? A jestli to je na potřetí už aspoň trochu pohoda? Něco mi říká, že ne, ale třeba se pletu. To všechno se dozvíte v Houpačkách s Kristýnou Leichtovou. Tady je z nich ukázka a celý díl na wave.cz a v podcastech.
1: K těm informacím, vy jste člověk, který říká, že je dobrý prostě o tom porodu toho hodně vědět. I o období předtím, i o období potom. Pojďme si říct trošku něco k tomuhle. Proč je to podle vás důležitý a v čem vám pomohlo vědět, jaký to bude? A nebo jak vám pomohlo, třeba jsme se bavili i o tom šesti nedělí, který je hodně opomínaný, zároveň hodně rizikový. V čem je podle vás ta výhoda být připravený?
2: Já myslím, že to je hodně o té hlavě, tak je to takový, jako když jdete do strašidelného hradu na pouti, mám ráda ty přirovnání, jo, ze kterého já mám třeba fobii, jo, ze strašidelného hradu, ale když vám tam někdo řekne, takže sedneš si do vozíčku, vybavne na tebe tohle, tohle a tohle, tak vy tam do toho jako asi půjdete, protože to bude zábava, s dětma si to užijete trochu, ale když vám řekne, hele, bude to strašidelné, jako nevíš úplně, tak bych tam nevlezla ani za zlatý prase, jo. Takže a já jsem takovejhle člověk, že potřebuju asi mít hodně jako informací, i když třeba hraju, když naskušuju nějakou roli, tak vlastně jako si ji stavím podle těch informací, kterými k tomu třeba dá ten režisér, dramaturg nebo takhle. A je to v podstatě docela podobný, když to tak vezmu.
1: Strašidelný hrad, porod a divadelní nebo herecká kariéra. Výborně.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Jestli jste zrovna vy byli mezi těmi, kteří po chudáčcích chtěli, aby natočili díl o vlastních ženách, tak dneska v 11 večer rozhodně Radio Wave poslouchejte, protože Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest vás takzvaně vyslyšeli. No a vy se tím pádem dozvíte takzvaně pikošky z jejich vztahových životů. Dozvíte se samozřejmě, jak se herci se svými herečkami poznali a seznámili, který z chudáčků tančí své paní nahý a který ji naopak utáhl takzvaně na svačinky. Chudáčci o svých ženách a také dost možná o balících radách a technikách, které se vám třeba někdy budou i jako nehercům hodit, laďte dneska v 11 večer.
1: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

Diet Sick a song pojmenovaný Thriving ve čtvrtečním On Airu na rádiu Wave teď vystřídá britské trio Say Now, které má za sebou zatím hlavně singly, ale vypadá to, že v listopadu už se dočkáme i debutového EPčka. No a najdete na něm i následující věc nazvanou Met My Match. Tohle to jsou Say Now.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: About to do some big boy shit, okay?

0: Kirin J. Kalinen a jedna přívětivá Eternally Hateful. 14 hodin a 48 minut. Jarda Petřík se s váma pro dnešek a vlastně celý tenhle týden loučí. Uslyšíme se zase po víkendu, tak si užijte následující, ať už volné nebo nevolné dni. Po 15. hodině samozřejmě pokračujeme dál, dneska s Krištofem Šimkem. No a já pro vás do té třetí odpolední v playlistu ještě budu mít trochu toho country z Texasu od Maren Morris, do domácích kytar v podání February a nebo elektroniky od producentky Absal. Tak si užijte ještě další minuty do té 15. No a potom už vás bude oblažovat svým krásným hlasem Krištof Šimek.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásný dobrý den v 15 hodin a 4 minuty posloucháte Radio Wave. Teď už startuje odpolední on air, no a od mikrofonu vás ze studia Radio Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze zdraví Krištof Šimek. 15. října ve čtvrtek vás dneska určitě ve vysílání pozvu na spoustu koncertů. U jednoho konkrétního se zastavím na trošku déle, protože se velice těším a sám se dneska vypravím, tak třeba to bude i dobrý tip pro vás. Zároveň samozřejmě spousta ukázek z naší aktuálních epizod podcastů, pořadu, chcete-li nádech už za chvíli, o 17:30 si dáme novou studovnu, no a ve 16:00 tradičně, jako v pondělí, jako ve čtvrtek, tak čtvrtek patří hotspotu, takže v 16 hodin dneska hotspot od Sarah Abulkasim a Báry Součkové o AI videích, které už zaplavují naše feedy v rámci sociálních sítí, no a jak s tím naložit, tak tohle bude téma pro Radio Wave po 16. hodině. Spousta samozřejmě muziky z našeho playlistu, včetně těch nejnovějších skladeb, jako je třeba příští track, který se jmenuje I Angeles, což trošku jako prozrazuje moji jemnou španělštinu. No a my si dáme totiž katalánskou skladatelku, pianistku, taky zpěvačku Marinu Erlop, která začátkem října vydala 5. desku a ta právě obsahuje i následující track, tak si ho moc užijte. Příjemný poslech Radia Wave.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Ralfiču a taky Rosalí a na skladbě Omega na rádiu Wave v 15 hodin 14 minut. Teď další téma, které si dáme, a to jak posílit svoji sebehodnotu a nespojovat jí tolik s tím, jak vypadáme. I o tom je právě dnešní epizoda z Nádechu, tedy z pořadu, který pro vás připravuje kolegyně Lucie Zajda. Dejte si nový díl právě s nutriční terapeutkou a taky psychoterapeutkou ve výcviku Lesanou Hodek, a to konkrétně na našem webu nebo v dalších podcastových aplikacích, kde jste zvyklí tento obsah konzumovat. My si ve vysílání Rádia Wave dáme teď krátkou ukázku.
1: Já bych možná chtěla říct k tomuto ještě, že často potkávám v rozhovorech s klienty, že být štíhlej je vlastně objektivně správně. Že to je něco, co je objektivně hezký, dobrý, možná morálně lepší, než nebýt štíhlý. A je to takový až jako kamenný přesvědčení, až jako kdyby to byla nějaká biologická věc, kterou se prostě narodíme, ale takhle to nefunguje. Je to proces socializace, co se nám tady děje s tím ideálem. V jednom experimentu dělali to, že lidi vystavovali různým typům postav, od těch štíhlých po ty větší těla. Ukázalo se, že vlastně, když byli vystavovaní těm štíhlým tělům, najednou začali vnímat ty větší těla ještě jako větší. Jakože se ta hranice prostě posouvá. Ukazuje se tam, že vystavování se konkrétnímu obsahu skutečně posouvá vnímání normy. Algoritmus k tomu vede, že on jako chce podsouvat to, na čem si všimne, že trávíme víc času než u něčeho jiného. Jeho nezajímá, abychom měli diverzitu v našem uvažování nebo vnímání reality, ale prostě chce tu naši pozornost. Je úplně v pořádku si říct, že dneska ty vlasy nejsou úplně v pohodě a že nejsem s nima spokojená, anebo že chtěla bych být hubenější. To taky, jako já nechci, aby se z toho stala nějaká stigmatizace těch myšlenek, že je nesmím vůbec mít. Spíš jde o to, ne o to, že to mám, tu myšlenku, ale co s ní udělám, když tu myšlenku přijímám. Pokud mě ta myšlenka nutí konat, a nutí mě konat destruktivně, sám vůči sobě, tak je na zvážení právě to, jak moc se tomu chci vystavovat, co s tím budu dělat dál. To, co pro sebe můžeme udělat, je jednak zmírnit to tam, kde to jde. To znamená cíleně se tomu vyhýbat, pokud o tom vím, že to dokážu, že se třeba nemusím dostávat do rozhovoru s nějakou konkrétní skupinou lidí, o kterých vím, že ty komentáře se tam objevují často. Druhá věc, kterou můžeme dělat, je podpořit se tam, kde to jde, na to, aby nás ty komentáře nezasahovaly tolik. To děláme tak, že podporujeme pocit vlastní sebehodnoty, která nestojí na tom, jak vypadáme, a nebo co jsme dokázali v životě. Je to hodně založeno na nějakém pocitu, že jsem dostatečně dobrá, dobrý sám za sebe a tím pádem nemusím převzít tyhle ty různý pravidla nebo doporučení z okolí, abych vypadal jinak. Zároveň si myslím, že je strašně důležitý potom s někým o tom mluvit, s tím člověkem probrat, co se vlastně děje, protože ne vždy dokážeme sami na sebe mít takový náhled, abychom se mohli pohnout dál.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: nového hotspotu po 16. hodině, tradičně ve čtvrtek, tak ještě tradičněji snad ve čtvrtek nemůžu nezmínit v 18 hodin nové čelisti, to znamená Aleš Stuchlý, Vít Šmárc, dneska taky Martin Pleštil. No a rozeberou si snímky jako Fjord, Kerry, Minotaur, který jste mohli třeba vidět v rámci teď už dnes tedy proběhlého festivalu B2Ken. No a dneska tedy samozřejmě s velmi humornou linkou, jak už to u čelistí bývá, se můžete těšit třeba na komedii Zdeňka Trošky Fjord, Seno a pár facek. Taky bude řeč o Kláře Isové, o Minotaurovi, o spoustě těch aktuálních snímků nebo snímcích. Dokonce v tuhle chvíli, když zvu na čelisti, tak Aleš Stuchlý jde právě po přechodu vedle studia Rádia Wave. Takže dneska v 18 hodin samozřejmě laďte aktuální čelisti v té velmi vtipné sestavě jako tradičně. No a my si teď dáme taky nějakou hudbu, Rush Davis, Kingdom anebo Julia Vranuch.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Task na vlnách Rádia Wave krátce po půl čtvrté. Dosud nejvyšší stavba v Česku šla dneska k zemi. Pyrotechnici odstřelili liblický rozhlasový vysílač. Přiznám se, že v posledních dnech, možná i v týdnech, můj minimálně facebookový feed byl plný skupin z Českobrodska, kde lidé psali, jak je to hrozné, že tyhle ty dva tak zásadní a monumentální kusy půjdou k zemi. Nutno podotknout, že samozřejmě už byly nevyužité. To, co je ale důležité a záleží na tom, odkud třeba po Česku cestujete a pokud třeba například jezdíte po hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Pardubicemi, protože skutečně já při svých častých vlakových cestách mezi Prahou a Ostravou jsem se vždycky jako zrakem upínal právě k těmahle dvěma obrovským stožárům, 355 metrů vysokým, a když jsem přijížděl k Praze, tak už jsem i třeba v noci věděl, když po levé straně zhruba tak půl hodinku před Prahou ani ne, do výšky svítil všechny ty poziční světla tohoto toho obrovského kusu. Nedá se nic dělat, české radiokomunikace dneska po 11. hodině odstřelili právě rozhlasový vysílač Liblice B, dosud tedy nejvyšší stavbu v Česku. O demolici dvou stožárů rozhodli z důvodu jejich nevyužívání, už v úterý přitom zhasli a taky demontovali jejich osvětlení, informuje o tom zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas, kde taky můžete vidět video z toho odstřelu. Já na to koukal dokonce dneska dopoledne živě. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976 jižně od obce Liblice u Českého Brodu. Původně šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Jeho signál pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Když ale na konci roku 2021 skončila v Česku povinnost zajistit analogové středovlné rozhlasové vysílání, vlastník stavby musel řešit její další osud. To se tedy řešilo. Nevyřešilo se to jinak, než tedy, že oba ty stožáry šly dnes dolů. Zároveň jsem viděl spoustu videí, kdy se tam lidé snažili samozřejmě ilegálně vypravit, takže jsem viděl spoustu záběrů, fotek, videí, jak ve 355 metrech se někdo fotí selfiečko, akorát tedy potom následovala samozřejmě mastná pokuta, výjezd policie, hasičů a tak dále. Pokud byste chtěli si tedy zavzpomínat na liblický vysílače, tak zároveň můžete samozřejmě i skrze hru Tragédie Liblice, kterou poslouchejte i právě třeba na vlnách Rádia Wave, respektive Českého rozhlasu, dílo z dílny divadelního souboru Vosto 5. No a když tedy takhle pro spoustu lidí jsme ztratili tuhletu dominantu, přiznám se, že jsem četl hodně emotivních komentářů, zejména u lidí, kteří bydleli v těsné blízkosti, protože prostě to pro ně byl 50 let obrovský jako symbol nějaké, nevím, jistoty, protože jezdili kolem toho, viděli to a vždycky věděli, že už se blíží domů, tak na tu nostalgickou vlnu samozřejmě můžeme trošku zahrát i teď na vlnách Rádia Wave. Tak si dáme jednu velmi hezkou píseň od Eltona Johna a loučíme se tedy s dosud nejvyššími stavbami v České republice, 355 metrů vysoké vysílače Liblice B, tedy dnes po 11. hodině spadly, respektive byly odstřeleny. Informuje o tom zpravodajský server irozhlas.cz. My jsme o tom teď mluvili ve vysílání Rádia Wave, no a teď už má slovo Elton John.

0: Dohrávají nám Vetlek a skladba Wet Dream, blíží se nám 16. hodina, no a s ní i pozvánka k aktuálnímu hotspotu. Kolik AI videí denně shlédnete a jste z AI slopu unavení? Hostem hotspotu bude novinář a publicista Jonáš Kucharský, se kterým se Barbora Součková bude bavit o tom, co to vlastně AI slop je, tedy nekvalitní generovaný obsah. No a proč se zdá, že je teď najednou všude? Proč vůbec takový obsah vzniká? No a jak na něj taky my reagujeme? O tom všem je aktuální epizoda Hotspotu, kterou poslouchejte živě ve vysílání Rádia Wave po 16. hodině.
1: Proč mě žiž gazila?
2: Protože jsem veselá.
1: A když se smutníš,
2: budem běžet jež.
3: Jana Kovalčiková, Ingrid Timková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Lidé vždy generovali, vytvářeli obsah, který byl třeba bezduchý. Když to vezmu úplně adornovsky, tak západní popkultura nás na tohle připravuje prostě 100 let, abychom konzumovali obsah nejmenšího společného jmenovatele a nemůžeme se divit, že když ten nejmenší společný jmenovatel je hrozně jednoduchý vygenerovat, takže to všichni budeme konzumovat. Generování obsahu má jako jasný ekonomický zájem. V tu chvíli,

0: Hrušková.
1: A já Sarah Abulkasim.
0: A společně vás vítáme u další epizody podcastu Hotspot, ve kterém se zaměřujeme na různé trendy a fenomény ze sociálních sítí a snažíme se na ně nahlížet v kontextu a kriticky.
1: Baru, dnešní díl si připravovala ty, takže já jsem hrozně zvědavá, čemu se v Hotspotu budeme věnovat tentokrát.
0: No, mě by možná na úvod spíš zajímalo, jak často na tebe na sítích skáčou AI videa a co si o nich vlastně myslíš?
1: No, velmi často a myslím si o nich to, že nejvíc mě asi otravují ty, který nerozeznám, že jsou AI. Protože se mi velmi často stává to, že někomu přepošlu video s tím, že tyjo, to je tak krásný, nebo to je tak, já nevím, vtipný a ten člověk mi na to napíše, to je AI, většinou je to můj přítel. Tím toho zdravím a děkuju, že je mým detektorem na AI, protože já to nepoznám. Přece jenom já toho mám v tom svém feedu fakt hodně. Často jde o takový ty jako vyloženě stupidní příběhy třeba jahůdkových postav nebo zvířátkových postav, který mají nějaký fiktivní příběh. Většinou je do toho zapletená nevěra, potom přesně. Je to taková vlastně telenovela, jenom se zvířátkama nebo s jahůdkama, já nevím, jestli si to zaregistrovala.
0: Vůbec ne.
1: Ne, no tak na mě to skáče pořád, ale já se přiznám, že občas prostě já u toho jako zůstanu. A já sama se podivuju, že třeba si dohledám i jako další díl a říkám si, tyjo, jako co se to vlastně se mnou děje, jo, jako. Takže já k tomu mám prostě tenhle ten vztah, no, otravuje mě to, ale zároveň sama asi nějak přiživuju to, aby toho obsahu bylo víc a víc, protože očividně prostě to na mě taky nějakým způsobem funguje.
0: Tímhletím jsme se dostali vlastně k tomu, co bude tématem dnešního hotspotu a bude to teda AI slop, to znamená nekvalitní generovaný obsah, který ve formě obrazů, videí nebo textu je přítomný na internetu. A já jsem si nemohla k tomuhle tématu pozvat nikoho jiného než publicistu Jonáše Kucharského, který se pro server Voxpot psaní o umělé inteligenci věnuje.
1: No.
0: A společně jsme rozebírali právě, co to AI slop vlastně je za obsah a jak vzniká, jak ho vnímáme, ale taky třeba to, jestli se stydíme za to, když AI videa neumíme rozpoznat. A zároveň se bavíme i o tom, jakou roli tyhle obsahy hrajou v rámci globálního kapitalismu a jak naléhají na ekonomiku pozornosti.
1: Jo, no tak to se hrozně těším. Zaprvé Jonáš Kucharský je můj velmi oblíbený respondent, takže se těším, co jste tady společně probrali a za druhý je to mega zajímavý téma a těším se.
0: No tak super, ale ještě předtím, než se do něj pustíme, tak si pojďme dát hot or not.
2: Hot or not.
0: Sary, já jsem viděla tvůj letterbox, takže si trochu typuju, že budeme mít dneska stejný hot, takže mě zajímá, jestli jsem se trefila. Co je tvý hot?
1: No, asi se strefila. Moje hot je slovenský debut od režisérky Martiny Buchelové, Milovník mě bojovník. A já musím říct, že jsem si ten film strašně užila. Bylo to po dlouhý době takový pohlazení po duši, které mě ale nerozložilo na kousky, jako to bylo třeba...
0: U citový hodnoty si to pamatuju, že
1: ano,
0: si to zmiňovala.
1: Přesně. A vlastně u spousty dalších filmů, který jsem teď nedávno viděla. Takže tohle pro mě byl takovej jako film, u kterého jsem si fakt odpočala, který byl takovej jako milej, lidský. Ty postavy tam byly tak strašně jako sympatický, že si umím představit, že s tou jednou z hlavních postav, vlastně s tou myškou, že bych vlastně chtěla být kamarádka. Zároveň tam byl hrozně krásný vztah té hlavní postavy Andreje s jeho babičkou, což mi bylo taky strašně blízký, protože já svoji babičku miluju a udělala bych pro ní úplně cokoliv. Takže jsem se dokázala i na tuhle linku hrozně hezky nacítit, no a byla jsem z toho nadšená.
0: No, já taky a mý hot je taky tento, kterým jsem byla o víkendu. Možná, abychom tak nějak jako lehce přiblížili, i když bez spoilování, o čem ten film je, tak sleduje příběh mladého kluka Andreje, který se přestěhuje ke své babičce po tom, co má takový divočejší životní období a tam bydlí ještě společně s jeho bratrancem Petěm a potká se vlastně teda velkou náhodou s holkou myškou a vlastně ten film tak nějak jako sleduje jejich vztah a i to, jak ten vztah třeba není.
1: Přesně a to, že jsou to lidi, že chybujou a že přesně chybovat je lidský. Mm-hmm. A myslím si, že je to taková krásná prostě zpověď mladých lidí. No.
0: Mm-hmm. Mě na tom filmu hodně baví to, že je dělený na kapitoly. To já mám hodně ráda, mm-hmm. když jsou filmy dělené na kapitoly. A přišlo mi vlastně, že ten film je, i když třeba nestaví na žádných prostě bombastických dějových zvratech, mm-hmm. tak je ale hodně dynamický a mě hodně bavilo na něj koukat. Vlastně, když skončil, tak já jsem byla úplně smutná, že skončil, protože bych si dovedla představit, že s ním strávím ještě další hodinu klidně. Mm. Bylo mi v tom příběhu hrozně dobře, i když chvilkama byl takovej dost bolavej, mrazivej, nebo vlastně jako jenom lidsky těžkej, ale zároveň přesně, jak si popisovala to, že nerozkládal, tak tohle bych podepsala hodně, protože tě tím vedl tím příběhem a mě to bylo hrozně příjemný. No,
1: no a byl strašně vtipnej. Já si myslím,
0: že jsem se
1: jako
0: u toho hrozně smála.
1: No, já taky. A ty dialogy byly fakt taky, opět se budu opakovat, ale takový jako lidský, hrozně uvěřitelný, mm-hmm. hrozně stotožnitelný, takže myslím si, že byste na to měli jít, když 100%. Jsme to přinesli obě dvě. Jako hot, to je něco teda.
0: Přesně se dvojité no. hot, to jsme tady ještě neměli. Ale já bych ještě tady chtěla dodat k tomu humoru. Já mám obecně s komediema docela problém, protože mě nepřijdou většinou vtipné věci, co přijdou ostatním lidem třeba v kině nebo v divadle. Většinou ten smích nezdílím, ale tady jsem se fakt i sama nahlas od srdce zasmála.
1: No úplně. A myslím si, že ještě kort u filmu, který mají jako cílovku mladí lidi, takže je hrozně těžký tam vlastně ten humor trefit.
0: 100%.
1: A tady ho prostě trefili, aspoň za mě.
0: Trefili a nebylo to vůbec jako cringe, všechno mm-hmm. fakt bylo hrozně takový přirozený a strašně dobře napsaný. Ty postavy byly hrozně dobře napsaný, byly hrozně dobře taky nakástovaný, mm-hmm. hrozně se mi líbil ten casting. Obou vlastně protagonistů, jak Andreje, tak tý myšky, takže doporučujeme moc.
1: Tak.
0: No ale, Sáry, co bylo z toho takzvaně noc soudku?
1: Já to mám zase napojený na to hot. Je to mluvení v kinech. Beru to, když začíná promítání, jsou tam ještě třeba jako reklamy nebo ukázky na filmy. Už tam trošku trpím, protože si říkám, ty jo, jako měli jste prostor před, budete mít prostor po, ale pořád si říkám, dobře, tak ještě nezačal ten film, ale jakmile prostě začne film a ty lidi si tam pořád něco šuška, kolikrát ani jako neumí šuškat, jo? Jakože prostě si třeba jako nahlas povídaj, tak ano, to mě strašně otravuje a věnuju tomu dnešní not, protože prosím, to nedělejte.
0: Mlčte.
1: Mlčte, ano, mlčte a koukejte.
0: Přesně tak, jsou to jenom jako 2 hodiny, během kterých máte mít zavřenou pusu. Hodně s tím souhlasím. Stalo se mi to několikrát, že někdo za mnou v kině, nebo dokonce i na koncertě, což mi přijde taky hrozný úplně, mluvil. Teď se mi to posledně stalo na lunch meetu, kde si před náma 2 holky prostě povídaly fakt hrozně nahlas a když seš na koncertě nějaký jakoby ambientní klidný hudby, tak je to bohužel prostě slyšet strašně moc. Takže prosím, nedělejte to a užívejte si ty různý kulturní příležitosti, na který jste šli, pak si o nich povídejte, prosím.
1: Tak no, já to mám taky u koncertu, tam přesně ještě jako hrozně bojuju s tím, že si říkám, ty jo, no, je to takový, že přesně u toho chceš hrozně jako bejt v tom momentu i s tím člověkem, ale zároveň taky mě to hrozně otravuje. Ano, opravdu ti to naruší ten zážitek, takže prostě já už jsem taky jako asi stará bába a prostě jako se chci soustředit na ty kulturní zážitky, kam se vydám.
0: Přesně.
1: No a Baru, co je tvoje not za uplynulý týden?
0: No, mě vzhledem k tomu, že je začátek října, tak mě už pár týdnů docela dost trigruje to, že já prostě všude vidím vánoční výzdobu a jako chystání se na Vánoce ve všech obchodech, dokonce i v reklamách. A mě to prostě jako na začátku října fakt otravuje. Já jako nechci řešit teď Vánoce, když mě ještě v hlavě neskončilo léto, i vzhledem k tomu, jaký teploty furt nějak tak jako jsou, tak ten předěl teda letos vůbec není žádnej ostrej. A mně přijde, že každý rok tenhle teasing na Vánoce přichází dřív a dřív a já to prostě fakt nedávám. A pro mě je hrozný vrchol potom to, i když třeba do obchodních center moc nechodím, ale občas prostě já nevím, tam je drogerie, do který potřebuješ a tak. Tak to je pro mě úplně největší vrchol, když potom jdu tím obchodním centrem a hraje tam prostě nějaká vánoční písnička z 80. To hrozně nedávám.
1: Ty jsi great. Trošku? Nebo máš ráda Vánoce?
0: Jakoby... Možná jsem kdy.
1: Ne, to byla jenom fakt otázka, jako, protože já, když se nad tím zamyslím, tak mě vždycky hrozně otravovalo třeba v létě, když jsem viděla školní pomůcky v obchoďácích. Mm-hmm. Že přesně jsem si říkala, ty jo, je léto, tak ještě nás prostě nechte mít to krásné léto. Ale zároveň, když se jako zamyslím nad tím, že přesně jako v obchodě jsou vánoční věci, tak mě to vlastně nikdy jako asi tolik netrigrovalo.
0: Mně Vánoce jako takový asi nevadí. Neřekla bych, že prostě jako jsem vánoční freak a miluju je. To určitě ne, protože si myslím, že je to jenom jakoby naleštěný, nablejskaný. Zároveň pro spoustu lidí ty Vánoce opravdu nejsou tím, co se všude, jak už na sítích, tak v reklamách nebo popkultuře prezentuje, takže to mě na tom vadí hodně. Vlastně je to takovej ten čas, kdy ten celý hektický rok tak nějak jako vyeskaluje a ty prostě jako s jazykem na vestě teda zasedneš někam k nějakému tomu stolu a no, nevím, prostě, jak možná se k tomu ještě dostaneme, jako až se ty Vánoce budou blížit, ale nevím, neotravujte mě s nima teď.
1: Se mi líbí, jak jsme si teďko dali takovou jako vánoční vložku přesně v říjnu, ale jo, k tomu se asi ještě dostaneme. Já vlastně asi taky trošku grinchem, ale to prostě se dozvíte v dalšího.
0: No, nebo no.
1: Tak. Tak jo, tak já myslím, že tohle naše úvodní kolečko stačilo.
0: Asi jo.
1: Já už se s tebou, Baru, rozloučím a budu se moc těšit na tvůj rozhovor s Jonášem Kucharským.
0: Sáry, já ti moc děkuji za tento pěkný úvod, takže ahoj.
1: Ahoj.
0: A teď už si teda pojďme dát rozhovor o AI slopu.
2: Hotspot.
0: Já už vítám Jonáše Kucharského, kulturního publicistu, spoluautora podcastu Prompt, který připravuje pro Voxpot, kde je mimochodem nově i autorem newsletteru o AI, který se docela příznačně pro dnešní díl jmenuje Slop. Jonáši, ahoj, vítej a děkuji, že jsi udělal na Hotspot čas.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Snad pokaždý, když si otevřu Reelska, tak se mi mezi ně dostane nějaký obsah, který bych označila jako AI slop. A vlastně si říkám, že vzhledem k tomu, jaký je tvůj, hádám, asi nejenom profesní zájem, jak vlastně vypadá tvůj feed nebo for you page, není plná AI slopu?
3: Hele, to hrozně závisí, v jakou roční dobu, v jaké roční období se mě zeptáš. Vzhledem tomu, že teďka končí léto a začíná podzim, tak se z mého TikToku, který byl přes léto feed cyklistů a bikepackerů, který jezdí po různých neobjevených stezkách, tak se postupně stává feed, kde lidi hodně pletou. Tím jsou moje algoritmy hodně posedlí.
0: Když my máme snad stejný feed.
3: Ale já myslím, že ono se to nějak jako rozšíří. To pletení podle mě nějak jako penetruje sociální bubliny, ve kterých jako předtím nebylo. Teď mám fakt jako spoustu takových jako hrozně sympatických, krásných borců, který pletou čepičky a svetýrky. A je to skvělý, ale zároveň je to přijde, že tenhle ten typ kontentu je hrozně jako agresivní, nebo ten algoritmus je vnímá nějak jako amplifikovaně. Že stačí, když u jednoho videa zůstanu o pár vteřin díl a fakt už potom na tom TikToku nemám nic jiného než pletení. Ale myslím si, že to má aspoň výhodu v tom, že to pletení ještě není tolik AI generovaný, nebo nejsem si tím úplně jistý, že by ty videa byly AI generovaný, takže tam aspoň ten slop zatím tolik není.
0: No, pojďme si na úvod říct, když mluvíme o AI slopu, co to vlastně je. Jak ho vlastně můžeme poznat a kde jsou, řekněme, nějaký jako kvalitativní hranice toho, co bychom jako AI slop vůbec mohli označit?
3: Já se nechci pouštět úplně do nějakých jako zásadních etymologických rozkladů, jenom je asi důležitý zmínit to, že ten samotný termín slop je jako starší, než je umělá inteligence nebo generativní umělá inteligence. Asi by se dalo říct, že má i nějaký jako lehce antisemický kořeny, ten termín. Nebudu do toho úplně zabíhat, koho to zajímá, ať si vyhledá termín gojslop a podívá se na 4chan, ale ten samotný termín slop samozřejmě jako je od té historie trošku odproštěný. Je to termín, který se na internetu používá, dejme tomu, někdy od roku 2022, co jsem se tak koukal, když jsem si před pár měsíci dělal takovou rešerši do našeho podcastu o umělé inteligenci, ale masivně se dostal do mainstreamu v roce 2024 a 2025, kdy byl slovníkem Merriam-Webster označený za slovo roku. A já osobně chápu slop jako obsah, který je generovaný umělou inteligencí za účelem většinou teda jako zvýšení engagementu publika a nebo za účelem jako zaplavení dané platformy nebo daného kanálu co největším množstvím daného typu obsahu. Je to taková trošku širší definice, ale jako primární mi tam přijde to, že slop je obsah, který je generovaný, vždycky s nějakým účelem, nebo většinou s nějakým účelem, ale zároveň to si myslím, že nemusí nutně vypovídat něco o kvalitě toho obsahu. Myslím si, že spousta obsahu, který bychom mohli označit za slop, který ale má třeba i nějakou jako message, nebo není úplně tak strašně upadlý jako zbytek slopu, ale k tomu se třeba ještě dostanem. No a jak ho poznat, to je, myslím, že to je nemožný. Já se vždycky snažím být co nejopatrnější v tom dávat jako praktický rady, jak poznat umělou inteligenci obecně, protože ten vývoj je opravdu hrozivě rychlej. Před, nevím, 2 rokama jsem v podobném kontextu říkal, že generování lidského hlasu v angličtině už je technicky vyřešený problém a už máme docela problém poznat, co je lidský hlas a co je AI generovaný hlas. Tohle to už je dávno jako jiný svět, protože v tom samém kontextu jsem říkal, že s videem je to komplikovanější. Dneska, když se podíváte na sociální sítě, tak velká část těch jako AI generovaných videí si myslím, že jako i poučený divák nemá moc šanci poznat, že jsou AI generovaný.
0: Obecně vlastně mi přijde, že když se podívám na to, na co můžeme na internetu narazit, tak bych se vlastně nebála říct, že možná z valné většiny je na něm nějaký slop. A nejenom ten, který je vygenerovaný AI, ale narazíme vlastně i na spoustu špatného obsahu, který je vytvořený lidma, ať už jde třeba o špatné filmy, hudbu nebo obecně obsahy. Často mě třeba vlastně slop, podle toho, jak bych slop hodnotila, já přijdou různý obsahy a spolupráce, které třeba vídám od influencerů a influencerek. Ale přijde mi, že vlastně až s AI tady mluvíme o nějaký jako kvalitativní úrovni té produkce a přijde mi, že možná máme s ní trošku přísnější měřítka na to, jaký obsah takhle vlastně označujeme, že je špatný, prostě nějaký trash.
3: Já myslím, že to říkáš jako úplně přesně. No. Podle mě totiž základní problém, no, ten základní princip, který uslopuje, je to, že s příchodem generativní umělé inteligence a s příchodem toho, že ta generativní umělá inteligence je pro koncového uživatele levná, ne-li třeba občas i zadarmo u nějakých konkrétních nástrojů, tak se vlastně snižuje ten práh, který každý uživatel má pro to, aby vytvářel, generoval nějaký obsah. A to jako, myslím, že samo o sobě stojí trošku jako se u toho zastavit, protože na jednu stranu to sice znamená, že se ta hranice nebo dejme tomu práh k tomu, aby se člověk mohl stát třeba tvůrcem na Instagramu, TikToku nebo na jiných sociálních médiích, tak se to jako vlastně extrémně demokratizuje, protože já jako třeba osobně, jako člověk, který by v ruce nedokázal nakreslit jakýkoliv obrázek, tak díky generativní umělé inteligenci jsem schopný za pár vteřin vytvořit něco, co připomíná nějaké moje konkrétní představy. Ale zároveň to podle mě sebou nese jako spoustu nějakých negativních jevů a negativních efektů. Ty jsi správně říkala, že lidé vždy generovali, vytvářeli obsah, který byl třeba bezduchý. Sociální sítě samozřejmě jsou toho plné. Memová kultura prostě vždycky pracovala s upadlým humorem, s upadlou vizualitou a tak dále. Co se u toho slopu ale jako podle mě zásadním způsobem mění, je to, že já jako koncový uživatel, když jsem, dejme tomu před 5, 8, 10 lety, viděl na internetu nějaký obrázek nebo nějaký video nebo nějaký audio, u kterého jsem rozpoznal technické kvality, to znamená, že jsem mohl předpokládat, že u toho daný autor, daná autorka strávila strašného času a strašný píle, tak jsem mohl implicitně předpokládat, že je tam nějaká vložená informační hodnota, že když už si někdo dal takovou práci, aby to video bylo tak hezky natočený, tak hezky sestříhaný, tak hezky nagradovaný, smíchaný a tak dále, tak to znamená, že to video vlastně stojí za pozornost, že ten obsah, který bude součástí toho videa, že je velká šance, že mu to ten autor dával stejnou pozornost jako té formě. A to s příchodem generativní inteligence vlastně úplně zmizelo, protože i obsah, který já bych teďka tady udělal za pár vteřin za pomocí pár nástrojů, může vypadat jako obsah, který před 5 lety dělal prostě tým profesionálního youtubera a strávil na tom týden práce. A to si myslím, že je to jako zásadní změna paradigmatu vůbec toho, jak komunikujeme na sociálních sítích.
0: Mě by ještě vlastně zajímalo k vzniku toho AI slopu, protože mám dojem, že častokrát, když mluvíme o tom AI obsahu, který vlastně na sociálních sítích nebo obecně ve virtuálním prostoru je, tak máme takovou jako představu té zlý AI entity, která nás prostě samovolně zahlcuje špatnýma věcma, chrlí na nás věci, možná někde až alarmisticky zaznívá, že nás tím chce pohltit nebo zničit, ale ona prostě je úplně tak v prvopočátku, ne? Kde se teda vlastně ten AI slop obsah bere a kdo ho vytváří?
3: Já tady budu radikální a budu tvrdit, že umělá inteligence v současné době autonomní není nikdy. A dělám to i z toho důvodu, že ty debaty o vědomí umělé inteligence, emocích umělé inteligence a tak hýbají prostě internetem poslední týdny a měsíce. Od té doby se prostě svormy agentů OpenAI a jiných firm napadají soukromé firmy, weby Hugging Face a web vlády Austrálie nebo co. tak ten jako Zeitgeist se hodně posouvá k tomuhle tomu vidění světa, že jednoho dne nás všechny ovládne nebo zničí všeobecná umělá inteligence, která se nám vymkne kontrole. Já chci sebe i posluchače uklidnit, že nic takového se zatím opravdu neděje.
0: Děkujeme.
3: Já vím, že to zní možná pro některé posluchačstvo jako banálně, ale myslím, že to je důležité zdůrazňovat. Oni ty jako nástroje, které máme k dispozici, ať už jde o velký jazykový modely nebo modely, které používají prostě stream diffusion nebo prostě modely na generování jiného obsahu, tak jako myslím si, že jim můžeme v současné době přisuzovat jako jistou dávku autonomie v tu chvíli, kdy je uživatel poprosí o to, aby udělali nějaký konkrétní krok. Vy si můžete třeba vytvořit nějakého, jako říká se tomu, agenta, který třeba, nevím, za vás bude psát maily, to znamená, že bude připojený na vás Gmail, bude prostě číst maily, které vám tam přichází a na základě nějakého třeba předdefinovaného slovníku, které vy mu dáte, tak bude vytvářet automatické odpovědi. V tomhletom renku ty agenti nebo ty nástroje umělé inteligence už jsou schopní vlastně pracovat do jisté míry autonomně a to poměrně dlouhou dobu. To ale neznamená, že ty nástroje jsou autonomní sami o sobě, že by se sami od sebe prostě zapli, začali psát maily, začali chodit na internet a napadávat prostě Hugging Face nebo jiný weby. Jako určitě bychom našli v temných zákoutích internetu místa, kde se konkrétní agenti, kteří byli špatně vypromptovaní nebo špatně zabezpečení, tak se vymkli trochu kontrole a dělají prostě věci, co ty tvůrci nebo možná spíš ty lidé, kteří je potom promptovali, nezamýšleli, ale rozhodně bych si nepředstavoval to, že internet je plný nějakých rogue agentů, kteří se nás snaží zničit nebo zaplavit obsahem. A já myslím, že je důležitý v tom kontextu i zmínit ten jako finanční aspekt nebo ekonomický aspekt celé věci, protože jak ty velký jazykový modely, tak ty nástroje na generování audia, videa a tak dále, vlastně stojí neuvěřitelného takzvaně compute. To je jako energie, která jde do těch konkrétních čipů. To se souhrnně označuje za ten compute, ale můžeme si to prostě představit jako vlastně toho výkonu všech těch jako čipů, datacenter a tak dále. A kdyby ty datacentra třeba ze dne na den se vyply, tak ty agenti a ty modely, kteří plní úkoly pro dané uživatele, tak samozřejmě přestanou fungovat. Ty agenti nejsou jako nezávislí na své infrastruktuře, takže bych se jako nebál toho, že nás zaplavuje AI generovaný content, protože to chce nějaká všemocná AI. Což zároveň si nemyslím, že je nutně tak jako dobrá zpráva. Znamená to, že jsme zaplaveni AI contentem, znamená to, že se o to snaží lidé a že ti lidé většinou sledují nějaké cíle, ať už ekonomické, politické, sociální a tak dále. Což samo o sobě taky může být jako špatná zpráva.
0: Pojďme se podívat vlastně, protože to mi přijde jako hodně důležitý, otázka motivace toho, proč vlastně AI slob vzniká, k čemu vlastně v tom virtuálním prostoru vůbec slouží a proč je hlavně distribuován.
3: Jakkoliv je to dobrá otázka, tak jako na ní nemám odpověď, protože je to asi podobná otázka, jako proč vznikají kvalitní investigativní články nebo kvalitní novinařina. Jako ty motivace jsou hrozně široký. Můžeme si asi samozřejmě každý si intuitivně představit to, že v nějakých konkrétních případech jako AI generovaný obsah může plnit třeba politický účel. Konkrétní příklad z poslední doby je ten, že nejdřív v Anglii nebo ve Velké Británii a pak ve Francii byly sociální sítě zaplaveny takovýma alt-right nebo až jako fašistickýma influencerskýma videama, který vždycky zobrazovali prostě, myslím, že to byly většinou ženy, které jsou na protestech nějakých zlých levičáků a řvou tam na ně něco. Is completely broken. We need proper reform of the whole broken system. It's as simple as that. Investigativou, myslím, že Guardianu, ale teď si nejsem úplně jistý, se podařilo odhalit to, že za těma jako úplně očividně AI generovanýma videama stojí farmy prostě někde ve Thajsku a Vietnamu. A tady je třeba jasný, že ten slob byl generovaný proto, aby nějakým způsobem ovlivnil ten veřejný diskurs a posouval to takzvané Overtonovo okno, to znamená okno, ve kterém je jako pro mainstream přijatelný něco říkat a dělat, víc doprava a víc na tu stranu té alternativní pravice, jak se eufemisticky říká. Ale zároveň jako můžou být příklady toho, kdy generování obsahu má jako jasný ekonomický zájem. Na TikToku a Instagramu je spousta účtů, jejichž cílem je prostě nabrat co nejvíc sledujících a co nejvíc jako interakcí pro to, aby se ten content podařilo monetizovat, protože ty peníze, které ty tvůrci dostávají za ta videa, se počítají podle počtu zhlédnutí, interakcí, obecně toho engagementu, takže to může být taky motivace ekonomická a taky další motivace, která mě třeba osobně je nejsympatičtější, je ten klasický shitposting, jak se říkalo za starých dobrých časů, kdy prostě zaplouvete internet prostě blbost má jenom z toho důvodu, že vás to baví a že vám to přijde vtipný a s tím já ještě dokážu nějak jako empatizovat.
0: Já si vlastně jakoby říkám, že když se na ten AI slop podívám, jestli vlastně to není jenom takový jako logický produkt prostě obecně nějaký jako ekonomiky pozornosti, že vlastně mi přijde, že AI prostě dovede tvořit ten obsah, na který platformy Instagram, TikTok a tak dále vlastně jsou schopný reagovat a který vlastně chtějí takovýhle typ obsahu. Takže prostě mi přijde logický, že tam takovýhle obsah vzniká.
3: No určitě, tam jako myslím si, že je dobrý zmínit termín Coryho Doctorova, spisovatele amerického, který před pár lety přišel s teorií entshitifikace, což je jako princip, který podle mě jako hezky popisuje logiku a dynamiku sociálních sítí a hlavně teda těch sociálních sítí současné generace, kdy na každé z těch sítí máte nějakou for you page, která je algoritmicky optimalizovaná. Vždycky je tam nějaký algoritmus, který předpovídá to, co se vám asi bude líbit. A Doktorov právě mluví o tom, jakým způsobem tyhle ty jako algoritmický for you pages a ty timeliny prostě právě kvůli té ekonomické incentivě a tlaku prostě na ty tvůrce postupně způsobují to, že ty videa jsou vlastně obsahově méně kvalitní a víc právě ten třeba shitposting. A zároveň s tím si myslím, že to rozhodně je logické vyústění nejenom té jako logiky sociálních sítí. Asi jako lidi vždycky dělali hovadiny a kýč a estetika kempu je něco, co je prostě definovaný už jako hrozně dlouho a nemyslím si, že jako vytváření hovadin a zaplavování ostatních bytostí, lidí a společnosti hovadinama je něco nového. Jo? Prostě šestákový romány tady máme hrozně dlouho, žebříčkový pop taky, jo? Těch věcí, které jsou vlastně, nechci říct hloupý, to jak ode mě není jako hodnotící kritérium, spíš nějaký jako strukturální posouzení toho, jak se ty věci chovají a co je jejich obsahem, tak tady máme dlouho. No tady prostě akorát s tím příchodem generativní umělé inteligence se mění ten objem tohohle toho typu obsahu a taky to, jak je jednoduchý ho dělat. Což zároveň já jako nejsem žádný zastánce venture kapitalismu a Silicon Valley, ale zároveň, když si tak jako nad tím sednu a přemýšlím o tom, jestli je mi sympatičtější žebříčkový pop, který vygenerovala umělá inteligence, nebo úplně ten samý track, který zní úplně stejně a stojí za ním jako tým producentů, který jako vlastně generuje vlastně úplně stejnou logikou, stejně bezduchou hudbu, tak já musím říct, že jako koncovýmu posluchači mi to docela vlastně jako jedno, jo? Že jestli jakoby ty pravidla, který třeba ty konkrétní algoritmy, ať už jde teda o nástroje typu Suno, který mají v sobě samozřejmě nějaký strojový učení, ale který potom nějakým způsobem upravovaný, aby ty konkrétní prompty vedly k výsledkům, který se tím posluchačům budou líbit, tak jestli ty konkrétní pravidla akrodické struktury, prostě textových tropů, melodických tropů, jestli je jako vytváří člověk na základě toho, že prostě 100 let se ten pop dělá nějak, nebo se vytváří umělá inteligence na základě toho, že ten pop se 100 let dělá nějak, mě to vlastně ve výsledku jako koncovému uživateli může připadat docela stejný. Samozřejmě tam potom ten ekonomický aspekt, že kvůli tomu lidi třeba přicházejí o práci, což se jako evidentně opravdu děje, ale když to vezmu z pohledu toho koncového uživatele, tak nemyslím si, že by nás čekala doba, ve které všichni budeme poslouchat AI generovanou hudbu a dívat se na AI generované filmy. Já věřím tomu, že lidská kreativita je o pocitu spojení se s druhým člověkem, že to je to důležitý na umění a kultuře, ale zároveň jako asi nejsem z toho odsuzovat někoho, kdo prostě ten content nějakým způsobem konzumuje, protože když to vezmu úplně jako adornovsky, tak západní popkultura nás na tohle to připravuje prostě 100 let, abychom konzumovali obsah nejmenšího společného jmenovatele a nemůžeme se divit, že když ten nejmenší společný jmenovatel je jako hrozně jednoduchý vygenerovat, takže to všichni budeme konzumovat.
0: To byl Jonáš Kucharský, moc ti děkuju za rozhovor.
3: Děkuju za pozvání, čau.
0: A pro dnešek se loučím i já, Barbora Součková, děkuju, že jste poslouchali a budu se moc těšit zase příště.

0: Laura Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Známé hity v úplně novém podání. Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava.
1: Ty jsi ta jediná, co jí to nevadí.
0: Záznam jedinečného koncertu pod širým nebem. Janek Ledecký, Symfonik. Premiéra zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Dohrávají nám Islands a skladba We Like To Do It With The Lights On. No a my si teď v 16 hodin a 40 minut dáme kulturní tipy a pozvánky na dnešní večerní koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A já začnu v Brně. Balkánská hudba Gypsy Music v podání Balkan Bašavel Brno dneska ve 20 hodin v kabinetu Mus. O hodinu dřív v kulturním centru Semilaso legendární Krausberry. No a taky můžete vyrazit na zpěvačku Anastasiu, která dneska zahraje v aréně Vodova. To máme Brno, v Ostravě se můžete těšit třeba na písničkářku hudebnici Kateřinu Marii Tichou a kapelu Benjis ve 20 hodin v ostravském baráku. Z Ostravy pojďme do Olomouce v Jazz Tibet klubu v kultovním prostoru právě Moravské metropole nebo jedné z moravských metropolí, tak zahraje kapela Mucha. No a dáme si taky Prahu, která toho nabízí hodně. V cross klubu zahraje večer Záviš, v Malostranské besedě dneska postrok v podání My New Band Believe. Taky v Cargo Galerii třeba kapela Timude, Lucerna Music Bar, tak tam dneska zahrají Electric Man a Pondělníci. The Stylists a taky Mojmír Papalesku dneska v Roxy. No a zmiňoval jsem koncert, na který vyrážím i já, a to je nabídka dnešní Archi Plus, protože tam se můžete těšit večer na Davida Duchovnyho, legendárního amerického samozřejmě herce, kterého znáte třeba ze seriálu Acta X nebo mého velmi oblíbeného seriálu Californication. No a David Duchovny taky vyráží na hudební turné, už po několikáté. Tenhle ten hudebník se představí společně s předskokanem, s hudebníkem Andrew Gilesem. No a sám tedy zahraje někdy kolem 9. hodiny v pražské Arše. Pokud tedy patříte stejně jako já mezi fanouškovskou skupinu právě herecký výkonů Davida Duchovnyho a chcete si užít i jeho hudbu, tak uděláte velmi dobře, když do Archy vyrazíte, jinak kdybyste nevěděli, co David Duchovny hraje, tak můžu prozradit třeba, že jeden z jeho přídavků je tedy coverová píseň od Lou Reeda Perfect Day. No a v tomhletom takovémhle vibeu, v takovémhle žánru se vlastně asi odehrává celý ten koncert, takže velmi jako niterné, něžné písničkářství spojené samozřejmě s hezkou kytarovou hudbou, takže dneska určitě, pokud máte možnost, vyrážte na spoustu koncertů, ale teda já musím vyzdvihnout tam, kam vyrážím já, což je David Duchovny. Dneska večer v Arše Plus, no a my si dáme hned, co nám dojede jingle, právě jeho skladbu, kterou dnes určitě zahraje a jmenuje se Let It Rain.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

We don't get black and white. Ours is only

0: Zastávka, určitě můžeme říct, na domácí hudební scéně Helvana. Keď zavrem oči, cestujem tmou, 16 hodin 52 minut. Ještě před 17. hodinou si dáme nějaké tracky, taky vás pozvu k tomu, že v příští hodině vás zaprvé čeká premiérový díl Studovny, ale zároveň taky vás pozvu na Signál Festival, který dneska začíná v Praze. Takže tradiční akce, kdy celá Praha vlastně víceméně vyráží do ulice podívat na zajímavé instalace, tak o tom určitě bude řeč, informuje o tom i náš zpravodajský server Českého rozhlasu i Rozhlas. No a před tou 17. třeba ještě Slater, další novinka od americké popové provokatérky, a dáme si její single I Think He's Got a Girl, potom taky Phobia Kid a když zbyde čas, tak třeba taky Marina.
1: Novinka.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Jestli miluješ filtr, espresso, flat white nebo turka.
2: Nebo prostě nechceš objevit svoje nové oblíbené kafe, doraž na Praha Coffee Festival.
1: 24. a 25. října na výstavišti Praha v Holešovicích.
2: Čekají tě desítky pražíren, ochutnávky, workshopy, přednášky, koncerty i podcasty.
1: Midi lidi, Hello Marcel, Mňau, Lau, Marie April, Slejvák Boys a mnoho dalších.
2: Praha Coffee Festival. Kafe, lidi, hudba. Vidíme se tam.
1: Více informací na prahacoffeefestival.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Casablanca.
4: Casablanca.
3: Svět na dosah.
4: Casablanca.
3: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
4: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na Radio Wave. Radio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

17 hodin 9 minut posloucháte Radio Wave a dnes začíná další ročník Signál festivalu, který promění Prahu v živé plátno. Až do neděle tak můžete vyrážet na několika místech v Praze na zajímavé projekce. Zároveň u toho magistrát varuje hlavního města Prahy tedy, že bude skutečně ucpané město zejména večer mezi 19. a 21. hodinou. Můžu potvrdit, když jsem byl loni se podívat na to nejtradičnější místo, které tedy letos chybí v programu, totiž samozřejmě kostel na náměstí Míru, tak je pravda, že tam se nedalo hýbat a to vlastně potvrzuje obrovský zájem o tuhletu akci každoročně. No a tak rozhodně autem nevýjíždějte do centra města mezi 19. a 21. hodinou právě v následujících dnech, protože se skutečně dá očekávat veliký pohyb lidí v centru města. No už 14. ročník téhleté přehlídky nás tedy ode dneška čeká v různých částech Prahy. Nejvíce instalací je na Starém městě, například na věži Staroměstské radnice se objeví videomapping ukrajinské umělkyně Svitlaly Rajniš, nazvaný Život v pravdě. Ten je inspirovaný Václavem Havlem a jeho esejí Moc bezmocných. Ten letošní ročník nese téma Dream On, tedy sny a vize. Návštěvníci se tak můžou těšit třeba na instalaci Scared Light Jima Campbella, který se dotýká pomíjivosti vzpomínek a snů. Ta bude nově v Dejvicích, kde je pro vás připraveno hned několik instalací, takže si pořádně prohlédněte plánek a mapku právě k Signál festivalu, k akci, která dneska začíná. Veškeré podrobnosti zmiňuje například náš zpravodajský server iRozhlas.cz, no a zároveň samozřejmě můžete vyrazit na stránky Signál festivalu a podívat se, co všechno vás čeká. Kombinuje se tradičně program, který je volně přístupný, i s tím, který musíte absolvovat pouze s platnou vstupenkou. Signál festival dnes začíná až do neděle, tedy po celé Praze nebo po několika místech v Praze. Na to jsme vás teď zvali ve vysílání Rádia Wave. Další novinka hudební před námi, Drum Honey a skladba Mobil, křivda, zapalovač.

Karolina Beranová a skladba Oh Come On na vlnách Radia Wave. Posloucháte v 17 hodin 17 minut. Míříme stále do českého hudebního rybníčku a tentokrát na pořadu dne bude hudebnice Bea K. Ta ve svých 13 letech soutěžila s debutovou skladbou But Wait ve startéru Rádia Wave. Od té doby se hodně vypracovala, zahrála třeba na stage v rámci Korzo Národní při oslavách 17. listopadu, taky na festivalu Kamenice, nedávno jsem ji viděl naživo ve Vimperku na festivalu. Skvělý hudební zážitek, no a taky za námi dorazila znovu na Rádio Wave, a totiž do naší Rádio Wave Studio Session, kterou můžete poslouchat a taky sledovat třeba na YouTubeovém kanálu Rádia Wave. No a musím říct, že já jsem BK úplně propadl a vlastně nevěřím tomu, jak je možné, že v takhle útlém věku dokáže takhle zpívat, takhle frázovat, takhle sebevědomně působit na stage. Když si prohlížím teďka komentáře, tak tady i lidi třeba vzpomínají na její vystoupení na Colors of Ostrava a řadí to mezi nejlepší zážitky z tohohle festivalu. Taky vzpomínají, jak třeba měli kdysi svoje vlastní kapely jako teenageři, ale že takovouhle kvalitu to absolutně nemělo. Naprosto fantastické, je v tom energie, autenticita, moc jsem si poslech užil, mám pocit, jako bych poslouchal opravdovou světovou třídu. Tyhle komentáře já můžu určitě podepsat, běžte si je přečíst a hlavně si poslechněte celou Radio Wave Studio Session, kterou najdete třeba na našem webu wave.cz, taky na YouTubeovém kanálu. No a pojďme si dát Beuka, skladba Time Passing.

0: 360 na vlnách Rádia Wave, 17 hodin 23 minut, před náma nejnovější díl Studovny, tak si ho v plném znění teď ve vysílání Rádia Wave užijte. Taky si užijte následující programy, jako třeba Čelisti, živě od 18 hodin, Aleš Stuchlý a jeho vtipná kru zase ve studiu Rádia Wave. No a já se na vás budu těšit zase příští týden, do té doby se mějte co možná nejlépe a ideálně poslouchejte Rádio Wave.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Jaké to je pracovat na výzkumu v oblasti sociálních věd? Na výzkum a přípravu publikace se dneska podíváme z obou stran. A to z pohledu studujících, pro které to byla celkem nová zkušenost, a taky z pozice zkušené vedoucí, která do výzkumu často své studující zapojuje. Ve studovně vítám Markétu Pleškovou a Alex Lebrie, teď už absolventky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v době práce na výzkumu ještě studentky.
3: Ahoj Anet, děkujeme za pozvání.
2: A také sociální antropoložku Barboru Spalovou, která je tady s námi připojená přes telefon.
4: Dobrý den.
2: Pojďme na začátek načrtnout, čím jste se zabývali, co bylo vaše téma.
3: Tak my jsme se zabývali vlastně v sociálních vědách, se mu říká studie paměti a konkrétně postsekularitou, to asi vysvětlí potom Bára. Ale v našem článku, který tady byl o českém prostředí, jsme se zabývali Bílou vodou, knížku od Kateřiny Tuškové, která v českém velmi ateistickém prostředí měla obrovský ohlas.
4: Ta naše kapitola se jmenuje Ženy, držte hubu a vařte. S podtitulem Postsekulární paměť náboženství persekuce náboženských řádů v České republice. Kniha Bílá voda Kateřiny Tuškové na 700 stranách popisuje velmi detailně osud řeholních řádů v komunistickém Československu. To, co bylo na tom překvapivé, je, že tahle publikace získala ohromný ohlas, prodalo se jí spoustu vytisků, Tučková dostala státní cenu za literaturu a mně vlastně přišlo jako zajímavý výzkumný problém, jak je to možné, že kniha pojednávající o historii, která je víceméně neznámá, která právě v těch učebnicích dějepisu takřka absentuje, respektive se objevuje jenom v nějakých doplňkových materiálech, tak jak je možné, že získala takový ohromný ohlas. Takže tuhle záhadu jsme se snažili naším výzkumem a naší kapitolou řešit. Já jsem měla velkou radost, že Alexandra a Markéta se zapojili do výzkumu, který mi osobně taky přišel velmi fascinující. Byl to projekt, který vycházel z takového malého vyšegrádského grantu. Vyšegrád financuje projekty ve střední Evropě a sdružil badatelky a badatele právě z těch středoevropských zemí, takže byly tam kolegyně z Polska, z východního Německa, z Česka, ze Slovenska, z Maďarska, z Bulharska a jeden kolega také z Ukrajiny. A tématem byla postsekulární paměť, respektive postsekulární paměťová studia. Paměťová studia je takovým odvětvím sociálních věd, které vzniká už na začátku, řekněme, 20. století z takového filozofického proudu v rámci té rané sociologie se právě formuje hodně ve vztahu k náboženství. Nicméně potom ty paměťové studia zažívají takový boom v 80. a 90. letech a jsou hodně propojeny s nacionalismem, s politickými vědami, nebo s politologií a vlastně ten náboženský aspekt se z nich poněkud vytrácí, jakoby se ztrácí ta citlivost pro tato témata. A právě kolegyně Zuzana Bogumil, která se dlouhodobě věnuje, taková významná badatelka v oblasti paměťových studií, tak chtěla tenhle aspekt do toho oboru vrátit. A proto vyzvala právě kolegy z toho středoevropského regionu, abychom se o to pokusili a přinesli nějaké originální studie, které by ukázaly, jak důležité to náboženství pro tu paměť je. A právě vychází z takového předpokladu, že ta zkušenost střední východní Evropy v tom může přinést nějakou novou perspektivu.
2: Co vám to tedy přineslo? Zeptám se rovnou i vás, Market a Alex. Co vám přinesla práce tady na tomhle tématu? Jak to vlastně vzniklo? Vy jste se chtěli zapojit do výzkumu nebo vás Bára oslovila? Jak to bylo?
3: Tak já možná začnu. Já jsem se vlastně zapojila v prváku na magistru. Já jsem přišla na sociologii z jiného oboru a našla jsem tam vlastně předmět, ve kterém jsme se mohli zapojit do výzkumu a bylo tam vypsaných několik výzkumů, několik vyučujících, kteří to nabízeli a mně se právě tenhle projekt hrozně líbil, tak jsem napsala Báře, jestli bych se mohla zapojit. A naskočila jsem vlastně už docela do rozjetýho vlaku, Alex už na tom pracovala nějakou dobu a já jsem vlastně dodělávala to, co bylo ještě potřeba a bylo super, že vlastně i takhle na konci jsem se do toho mohla docela dost zapojit a tak.
2: Kdy jsi naskočila do vlaku ty, Alex?
5: Tak já jsem naskočila vlastně o dost dřív, tehdy jsem dokončila bakaláře a byla jsem zrovna v San Francisku na dovolené. A já jsem tehdy napsala Báře, protože jsem věděla, že tam je také. Byla tehdy v Stanfordu a věděla jsem to, protože jsem chtěla, aby mi vedla diplomku a teda bakalářku. A ona právě z tohoto důvodu nemohla, že byla pryč. Tak jsem jí napsala, že jsem zrovna jako nedaleko, jestli se nechce se mnou vidět. A ona mě provedla Stanfordem, bylo to moc fajn a tehdy já jsem uvažovala o tom, že bych se do nějakého výzkumu zapojila. Právě ta antropologie náboženství pro mě byla strašně zajímavým tématem a psala jsem na to bakalářku, tak jsem jí řekla, že teď budu mít trošku víc času, kdyby měla jakoukoliv, cokoliv s čím můžu pomoct, takže se moc ráda zapojím. A vlastně to se mi strašně odsvědčilo, tenhle přístup. Bylo super, že Bára byla velmi jako mě uvítala do toho výzkumu a lobovala za mě, aby mě i ti ostatní výzkumníci tam do toho vzali, což byla jako skvělá zkušenost a jsem za to strašně moc vděčná.
2: Tak pojďme ještě krátce k tomu tématu, co vás na tom bavilo, co vás na tom zaujalo, na co jste přišli zajímavého.
3: No já vlastně, když navážu na tohle, tak já vlastně jsem se do toho taky mohla zapojit jako fakt hrozně rychle, že vlastně myslím, že to bylo, že jeden den jsem se s Bárou sešla a povídali jsme si o tom, co já bych vlastně mohla dělat a další den už jsem se předávala na nějaký výzkumný rozhovor, co měl zrovna domluvený, takže vlastně ze dne na den jsem se ocitla v tom tématu a to byla pro mě hodně nová zkušenost. Já jsem předtím nedělala nic antropologii náboženství, takže jsem se musela hodně dostudovat a vlastně jsem se do toho hned ponořila a tak a to mi přijde, že mi jako přineslo hodně. A taky za mě byla super zkušenost vidět, jak spolupracují výzkumníci. Protože třeba když dělám nějaký vlastní výzkum ve škole, nebo píšu seminárku, nebo tak, tak dělám ty analýzy, píšu teorie a tak, ale vůbec nevidím, jak to funguje v tom vědeckém prostředí, jak se spolu domlouvají a jak to vypadá na konferencích a tak. Takže to je za mě jako velký přínos.
5: Já úplně souhlasím.
2: K tomu se ještě dostaneme určitě i podrobněji k těm různým fázím. Jak jste na tom výzkumu pracovali konkrétně vy dvě? Co bylo vaším úkolem, Market?
3: Já jsem dělala analýzu učebnic dějepisu. Zkoumala jsem vlastně, jak se ve výuce na základních a na středních školách tohle téma prezentuje, co se o něm studenti dozvídají a tak, a jaké jsou tam narrativy. Takže já jsem analyzovala učebnice, chodila jsem do knihoven na pedagogickou fakultu, jsem si počovala učebnice a hledala jsem, co tam je za zmínku o tom tématu.
2: Jako o náboženství.
3: O náboženství a konkrétně o perzekuci řeholních řádů. A potom jsme ještě dělali, vlastně účastnila jsem se těch rozhovorů výzkumných a potom jsem dělala takový dotazník pro učitele, jak pracují s tím tématem, který jsem potom rozesílala různě přes známé a neznámé na učitele.
2: Jak vypadal tvůj výzkum, Alex?
5: Já jsem dělala analýzu médií, což pro mě bylo docela nové, protože předtím jsem neměla zkušenost. Vlastně jsem objevila hodně moc nástrojů díky Báře, typicky Anopress nebo Newton Media, což jsou vlastně online archivy, ze kterých máme z Fakulty sociálních věd přístup, do kterých máme z Fakulty sociálních věd přístup. A já jsem vlastně zkoumala právě to téma perzekuce také řeholnic a řeholních řádů, akce K, akce Ř.
3: Podle toho, v jakých časových rámcích se o nich v médiích mluvilo a kdo o nich mluvil, a byla to teda jako mediální analýza těch mluvčích a v jakých souvislostech se o tom psalo.
2: Jaká byla vaše role, Báro? Jak si to představit, když už ten výzkum začal, probíhal? Jaká je ta vaše práce vlastně a to, co vy děláte na tom výzkumu?
4: To je dobrá otázka. Já si připadám spíš vždycky jako takový motivátor a moderátor, když takhle spolupracuji ať už s kolegy z řad studentů nebo z řad už absolventů. Protože to si myslím, že je největší výhoda právě té týmové spolupráce, že člověk to nemusí mít, nebo že není vhodné to mít všechno naplánovanou do puntíku, co je potřeba udělat a pak si jako jenom rozdělíme úkoly. Ale že vlastně to nadšení pro tu věc rodí nějaké nové nápady a ta týmová spolupráce to vede ten výzkum cestami, který bych si já dopředu nevymyslela. Takže, jak říkala třeba Markéta, že ještě pak dělala dotazník s učiteli, tak to vlastně původně jsme nad tím vůbec nepřemýšleli, jak se to objevilo v rámci toho postupného odhalování toho tématu. Takže já myslím, že já jsem spíš takový jako, že držím nadšení v týmu.
2: Roztleskávačka výzkumu.
4: Jasně.
2: Holky, jaké byly vaše obavy nebo očekávání, než jste se do výzkumu zapojili a jaká potom byla ta realita?
6: No, já jsem se vlastně už do jednoho výzkumu zapojila předtím. Ještě než jsem přišla na Institut sociologických studií, tak vlastně jsem se zapojila na tom institutu do jednoho výzkumu a to mě vlastně pak motivovalo se jako přihlásit na to studium. A tam jsem byla hodně jako sběrač dat, že jsem vlastně jenom filtrovala data a potom jsem je předávala dál a nic dalšího jsem tam už s tím nedělala. Takže tady mě moc milé překvapilo, jak moc jsem se mohla zapojit a že to fakt nebylo jenom, že bych měla jakoby svůj úkol, který bych splnila a hotovo, ale že jsme se pak i zapojovali jako do komunikace s těmi výzkumníky a teďka vlastně, že jsme i obě pořád nějak v procesu, když vychází knížka, takže to bylo super.
3: Já jsem měla strach, že mě to téma v půlce výzkumu přestane bavit a že ztratím motivaci a v tom si myslím, že opravdu Bára byla skvělá roztleskávačka, protože naopak, jak jsme vlastně pokračovali v tom výzkumu a nabalovalo se na to víc a víc různých jako aspektů, tak jsem naopak do toho šla jako hlouběji a o to víc mě to přišlo zajímavý.
2: Co všechno se musí udělat pro to, než vyjde jako vám to knižní vydání, ta publikace, jaké fáze musíte projít od začátku, abychom to nastínili někomu, kdo třeba je na bakaláři a říká si, že by ho ten výzkum zajímal, tak aby tušil, do čeho jde, co ho čeká. A že je to asi dlouhá práce. Market.
6: Je to hodně dlouhá práce, no. My jsme tohle dělali v roce 2024 a vlastně až teďka ta knížka vychází, takže vlastně než se to sepíše, než se to schválí v nakladatelství a tak je to běh na dlouhou trať. Ale vlastně je super, že i doteď z toho můžeme čerpat, že z práce, kterou jsme dělali před 2 lety, tak pořád prostě to má nějaký dosah. A k těm fázím výzkumu možná to je spíš na Báru, protože já jsem se fakt zapojila později.
2: Tak Báro, čím vším jste se museli projít od začátku až po vydání publikace?
4: Tak myslím, že úplně na začátku bylo nějaké týmové setkání toho celého toho projektu, kde jsme diskutovali ty návrhy, diskutovali jsme to celkové zaměření té knihy, aby ty naše kapitoly, i když budou tematicky každá o něčem jiném a z jiného regionu, tak aby mířili k tomu společnému cíli. Takže to byla hodně důležitá a skvělá práce, musím říct, že ten tým byl opravdu skostný. Myslím, že to jsem taky právě měla radost, že u toho Alex může být, protože to se ne vždycky podaří, aby všichni ti odborníci nebo ti seniorní výzkumníci byli opravdu takhle jako angažovaní v těch diskuzích, jezdili na ty setkání, snažili se najít tu společnou linku, společnou řeč. Takže tohle se vyjasňovalo, tam jsme už prezentovali právě nějaké návrhy na tu naši kapitolu, jak jsme to právě diskutovali, jak to ještě jako vyprecizovat. No a pak jsme se posílili do práce, myslím, že Začínali jsme vlastně s rozhovory s pamětnicemi, které také cituje ta Tučková v tom svém románu. Chodili jsme na veřejná čtení, pak jsme zjistili, že Bílá voda a příbuzná témata o té persekuci těch náboženských řádů jsou také zpracovávány na divadle, takže jsme začali chodit do divadla, tam právě ten název té kapitoly přebírá název jednoho divadelního představení o Růženě Mackové. Přesně, a mezi tím se Alex vnořila do toho mediálního, do té mediální analýzy, kterou udělala tak pečlivě, že jsme i uvažovali, že bychom to vydali jako samostatnou kapitolu v té knize, protože toho materiálu bylo naprosto ohromující množství a do té kapitoly o té Bílé vodě se toho vešel jenom zlomek, ale to je věc, kterou je potřeba počítat, že člověk udělá mnohem víc práce ve výzkumu, než kolik se mu vejde do publikace. Typicky je to tak 10%, jo, ani ne, možná. Takže to možná může být frustrující, ale jak říkala Markéta, právě máme ten materiál, máme, můžeme se k němu vracet. Není to určitě nějak jako ztracený čas. No, takže takhle ten výzkum pak právě takhle vede různými zákoutím, že někam jsme se taky dostali, někam jsme se nedostali, takže jsme museli něco nahrazovat, tak já jsem se trošku unesla ještě takovou jako vedlejší linkou náboženských pamětivých aktivistů, takže jsem ještě pak dělala trošku takový výzkum tady těch nevládkách. To jsem pak úplně musela vyškrtnout z té kapitoly, protože už to opravdu byla přílišná odbočka. No a pak jsme měli zase další projektový setkání, mezi tím samozřejmě jsme se setkávali jenom s Markétou a s Alex, aby jsme řešili nějaké praktické věci a na těch projektových setkáních, myslím, že byly další dvě, tak jsme prezentovali tu pokračující práci a nějak se vyrovnávali s kritikou kolegů. A na závěr byla konference velká ve Varšavě, kde jsme teda taky tu práci prezentovali a takže to byla i taková příležitost vlastně tu práci nějak trochu jako zviditelnit a prodiskutovat nějakém širším plénu, poslechnout si podobné příspěvky nebo podobné výzkumy odinout. No a pak už přišla teda ta samotná editorská práce, která mým podílem je teda dílem Zuzany Bogumil a Kamily Baranecký, který tomu věnovali spoustu času, aby se teda dotáhla ta publikace s tím nakladatelstvím. Dokonce se jim podařilo to dostat do open accessu, takže od 27. srpna teď letošního roku by ta knížka měla být volně ke stažení na stránkách nakladatelství Bryl.
2: Tak děkuju za vhled do toho, jak nějaká taková výzkumná činnost může vypadat. Je to obrovská škála různých dovedností. Mě by holky zajímalo, co nejvíc vám to dalo, jaké ty dovednosti vy jste třeba nejvíc ocenili, Market?
6: Jako pro mě byla hrozně zajímavá ta konference, protože to byla první konference vědecká, který jsem se mohla zúčastnit. A dalo mi to nějakou trochu možná odvahu se zapojit do dalších konferencí a sama jako se snažit někam dostat. Takže já jsem teďka byla v dubnu na konferenci prezentovat svou diplomovou práci a myslím si, že jinak bych se asi neodvážila je tam takhle sama, ale tím, že jsem trochu věděla už, jak to funguje a měla jsem za sebou tohleto setkání, tak to vlastně pro mě nebyla taková výzva. Nebo byla to výzva, ale taková příjemná.
2: A jak zmiňuješ tu diplomku v tomhle ohledu, ty můžeš být sám ten aktivní student, který se někam přihlásí a jede to prezentovat.
6: No já jsem vlastně v roce 2025 obhájila diplomku na žurnalistice a pak jsem se přihlásila společně s mojí vedoucí tady na tuhle konferenci, kterou jsme našli a tematicky to odpovídalo. A napsali jsme abstrakt a přihlásili jsme ho tam a tam nebyly žádný problémy s tím se přihlásit jen tak. A pak mi vlastně napsali, že se mám zúčastnit, takže jsem tam jela. Takže tam nebyl žádný problém.
2: Co to dalo tobě, Alex? Co jsi nejvíc procvičila, naučila?
5: Já souhlasím s Market, že vlastně mi to taky dodal opravdu odvahu. Mě totiž ten akademický svět předtím strašně imponoval a vlastně byl takový jako neproniknutý, jako že se do něho nedalo proniknout.
3: A vlastně, když jsem se do toho pak zapojila, ono to vlastně stačilo položit jednu otázku, jestli má Bára kapacitu. A najednou jsem se odstla jako v podstatě v srdci toho. A tam jakoby mi začalo docházet, že ano, je to velmi jako impozantní, ale v podstatě všichni ti výzkumníci jsou lidi, kteří jednou byli prostě mnou. A že vlastně ty jejich dovednosti jsou naprosto v mém dosahu, a možná ne za rok, ale postupem času. A to mi dodalo obrovskou motivaci a vlastně je to dovednost, kterou používám doteď, že vlastně jako stačí se zeptat a retrospektivně jsem si říkala i, že jsem se měla ptát už během toho studia, že jsem nemusela čekat, až jako jej dokončím. Takže stačí se prostě zeptat, no.
7: Zaznělo od vás, že vás to bavilo. Mě by, Báro, zajímalo, jak nastavit práci na výzkumu tak, aby ti studující dělali něco smysluplného, aby se právě učili ty nové věci, aby to nebylo jenom, že teď budou dělat nějaké rešerše a vyplňovat tabulky a dělat práci, která na ně zbyde.
4: Tak tohle je věc, která trochu naráží na nějaký temporality toho studia, protože ten výzkum se prostě neudělá za semestr, to se nestane a když se to stane, tak to asi za nic moc nebude stát. Takže tenhle ten vyšegrádský projekt třeba trval 2 roky, jo? A pak ještě další rok a půl jsme teda jako se blížili k té publikaci. Když máte magisterský studenty, který teda dejme tomu v prvním ročníku se zapojí do výzkumu, v druhém ročníku už potřebují psát diplomku, ještě do toho jedou někam na Erasmus, nebo změní obor, nebo tak něco, tak to může být jako výzva složitý. Takže já se snažím vždycky na začátku, když se někdo přihlásí právě přes to výzkumní kolokvium, jak to udělá Markéta, tak říct, jo, mám tady takovýhle výzkum a víte co, už ho dělám třeba 6 let, takže nebude hotovej během tohohle semestru. A jestli z toho chcete něco mít, tak spíš si to naplánujte tak, že třeba to nebude tak intenzivní, nebo že vždycky je to intenzivní nějak nárazově, když třeba se jede nějaká na výzkum nebo je nějaká konference nebo něco takového, ale zkuste si nad tím přemýšlet spíš takhle, jako jestli jste ochotní tomu třeba i věnovat nějaký čas o prázdninách nebo v dalším semestru a tak dále, protože ten proces právě vidět, jak se to jakoby posouvá od toho prvního nápadu přes ty diskuze k něčemu, co se dá publikovat. Tak to si myslím, že je to, co jako těm studentům asi nejvíc dává a přesně vidět takový ten běžný provoz je něco, co v té škole vidět normálně není.
7: Mě by zajímalo, co byste udělali jinak. Teď, když už máte něco za sebou, co byste třeba i jinak udělali do svých dalších výzkumů, nějakých dalších prací, kdyby nás poslouchal někdo, kdo se na to chystá, má z toho třeba trošku obavy, těší se na to, neví, co ho čeká, tak jaké zkušenosti vy byste chtěli takhle studujícím předat dál?
3: Vlastně mě překvapilo, když jsme byli na tom setkání už s tím výzkumným týmem, tak oni tam z toho, co si pamatuju, aspoň 2,5 hodiny opravdu diskutovali o každém pojmu, jak se bude používat. Zazněl tu pojem postsekularita. Oni řešili, jestli to bude postsekularita nebo postsekularity jako v množném čísle a myslím si, že to jim možná mě Báro oprav, pokud to se pletu, ale jim to podle mě pomohlo i mít jako dobře v hlavě, co přesně teda zkoumají, co má být jakoby ten celek a rozmyslet si každé to slovo, ono to je jako taková mravenčí práce, ale je to opravdu, myslím si, že z toho výzkumného hlediska to opravdu pak dává báze na opravdu celý ten projekt.
6: Já bych asi řekla, že bych se míň bála třeba říkat nějaký svůj pohled, protože jsem tam přišla v prváku, moc jsem toho nevěděla a měla jsem pocit, že jako student musím jako hodně poslouchat a tak, ale vlastně tím, že já jsem dělala jakoby nějakou svou část analýzy, tak vlastně jsem do toho měla jako vhled a vlastně si myslím, že jsem mohla víc říkat jako svůj pohled a míň jenom poslouchat, takže nebát se zapojit.
7: Báro, co byste doplnila? Co byste poradila těm, kteří se do nějakého výzkumu chtějí zapojit?
4: Já ještě takhle zareaguju na Markétu. Já bych chtěla říct, že také teda ten seniorní výzkumný tým byl úplně odvázán z našich studentek, jo, že to je potřeba říct, že možná ne všichni mají tak dobré zkušenosti, ale to, že se stali opravdu jaksi zcela platnou součástí toho výzkumného týmu, je taky právě hodně teda jejich práce a jejich jaksi nadšení pro věc nebo prostě pečlivost a důslednost v té výzkumné práci. Co bych doporučila studentům? Doporučila bych jim to zkusit a zároveň vědět, že to není seminárka, že to bude náročný, že to je těžko nějak predikovatelný, co všechno to bude obnášet, že to možná bude znamenat víc času, než třeba jako i ty kurzy, třeba my to máme teda jako kurz jako výzkumné kolokvium, prostě do kterého, nebo to je nějaká strategie toho našeho institutu, že chceme ty magisterské studenty co nejvíc teda zapojovat do nějakých reálných výzkumů, protože nakonec v době AI to je asi takto nejdůležitější, co na té škole můžeme předat, takovou tu opravdu to řemeslo toho dělání toho výzkumu a ty kontakty a tak dále, tak je samozřejmě možné, že to přesáhne třeba nějakou časovou dotaci toho kurzu. Je zcela očekávatelné, že vlastně za to nedostanete zaplaceno, nebo možná ani ty kredity tomu nebudou odpovídat. Já si trošku na tohle někdy jako narážím, že studenti žijou v různých prekariátních situacích, potřebují si vydělávat na svoje bydlení, na svůj život a tak dále a vlastně opravdu nemají moc času navíc a když se mají zapojit do toho výzkumu, tak je to jako výdaj, jo, energetický výdaj, s tím je potřeba počítat, ale je to v jistém smyslu to, bych řekla, skoro nejdůležitější, co si z toho studia odnesete, pokud chcete ten výzkum dělat. Pokud chcete dělat něco jiného a vlastně tady potřebujete jakoby získat nějaké všeobecné vzdělání a diplom, tak asi dobrý, ale pokud chcete ten výzkum dělat, tak tohle je krok, kterým stejně budete muset projít, tak určitě je fajn tím projít co nejdřív.
5: Já jsem vlastně nastoupila na konci bakaláře a pak jsem měla vlastně mezi magistrem a bakalářem gap year a v té době já jsem pracovala na 3/4 úvazek, abych si nechala i trošku času na ten výzkum a myslím si, že to byl jako nejlepší věc, co jsem mohla udělat, hlavně s tím, že jsem věděla, že chci pak jako na toho magistra v podobném oboru, protože třeba terénní výzkum, který jsem v rámci té práce dělala, nebo i vlastně ten článek, části toho jsem mohla odevzdávat jako práce do toho studia a samozřejmě jsem je prosila, aby to dál nereprodukovali, že ta kniha ještě nevyšla a že prostě zatím je to tajné. Ale i když to zabralo hodně času, tak si myslím, že ty zkušenosti, co jsme z toho dostali, to, že jsem dál mohla využít tu produkci, která je, jakoby to byla naše práce, takže vlastně není důvod, proč to nepoužít dál. Pak v hledání práce já jsem tím mohla prokázat, že mám analytické schopnosti, že jsem schopná rozumět i něčemu víc než jenom datům, ale že mám i jako cítění pro tu žitou zkušenost lidí. To, že jsem to mohla dělat jako v době, kdy jsem nestudovala, mě pomohlo do toho možná investovat trošku víc a pokud někdo jako uvažuje o tom, že by dělal gap year, tak si myslím, že tohle je opravdu možnost a já jsem z toho opravdu jako čerpala hodně dobrých věcí.
6: Mně přijde vlastně hrozně fajn, že já jsem jako moc nepřemýšlela o tom, že bych šla do výzkumu, třeba na bakaláři a takhle, když jsem si to mohla vyzkoušet, tak jsem vlastně zjistila, že mě to zajímá a že mě to baví. Takže i když třeba někdo jako neplánuje kariéru ve výzkumu, tak mi přijde jako určitě fajn si to vyzkoušet, když je ta možnost a zjistit, jestli by to třeba bylo pro něj.
8: Zmiňovali jste ten obrovský tým, který se musel nějak koordinovat, domluvit a tak. A co když třeba na tom nejsem tak dobře s akademickou angličtinou? Co byste mi poradili, jak jste to třeba měli vy, když jste psali ty texty nebo komunikovali s těmi kolegy a kolegyněmi?
3: Já myslím, že to je předsudek, že člověk musí mít tak dobrou angličtinu, aby se toho účastnil, protože vlastně akademickou angličtinou nikdo nemluvil během těch konferencí nebo tak. Oni mluvili tak, jak uměli, a vlastně ten konečný text, i když je napsaný velmi zkušeným akademikem, tak projde několika kolama editací, a i když vy si myslíte, že to máte napsáno sebe líp, tak i tak vlastně i Báře to bylo jako několikrát editováno, a myslím si, že to je jako součást opravdu toho, a myslím, že to pomáhá nemít velký ego.
6: A nikdo nejsme rodilí mluvčí, a myslím, že s tím se počítá.
4: Já si myslím, že studenti obecně umějí anglicky mnohem líp jako ta generace těch starších podatelů, takže v tomhle ohledu opravdu není potřeba se nějak si dělat tu rasky, no, bych řekla. Ty to tak, jakoby to, že všichni musíme mluvit anglicky, není naše volba, a lidi můžou být různě nadaný na jazyky a nějak se to asi bere jako... Jde o to, jestli ten člověk má co říct, a pokud mu to prostě díl trvá nebo potřebuje nějakou pomoc, tak to stojí za to.
8: Já myslím, že teď se ulevilo spoustě posluchačů a posluchačkám, kteří si možná mysleli, že právě tohle je, může být nějaká překážka nebo bariéra. Já se ve studovně ráda ptám na oblíbené vaše knihy, zdroje vždycky k tématu, nebo filmy, nebo další studie klidně. Tak Market, začni, co byste doporučili číst, vidět?
6: Tak já bych doporučila jít do divadla, do Stavovského divadla na Bílou vodu. A já jsem tam vlastně už nebyla jako na etnografii, ale šla jsem tam potom volnočasově, když jsem byla v tom tématu, a hrozně se mi to líbilo, takže doporučuji.
8: Alex, tvůj tip?
3: To bude velmi kliše, ale já opravdu doporučuji tu Bílou vodu, tu knížku. Prostě moc citlivě napsaná, hlavně k těm ženským zkušenostem, a to, že dostala tu cenu, opravdu není náhoda.
8: Báro, váš tip?
4: Tak tady z toho tématického oboru, nebo k tomu tématu pro následování řeholí, tak teď jsem akorát dočetla knížku Petry Dvořákové, která se jmenuje Návrat. Petra Dvořáková je taková brněnská spisovatelka, která právě v raných 90. letech jako teenagerka ještě vstoupila do řádu, potom ještě vlastně tajně, potom odešla a napsala o tom první knihu, která se jmenuje něco jako Zklamané sny, ale přesně to nepamatuji. A teď vlastně po letech se k tomu tématu vrací v takovém jako mnohem teda intimnějším prostředí, než je ta jakoby monumentální freska té Kateřiny Cučkové. Ale přesto to aspoň mě, ale já jsem teda fanda tématu, jo, takže musíte brát s rezervou. Přišlo zajímavé. Ale chtěla jsem ještě říct, doporučit jednu knihu, která se jmenuje Euforie. Napsala ji Lily King a pojednává o takové známé antropoložce Margaret Mead a její jaksi antropologické i řekla bych osobní kariéře. A ten název odkazuje k tomu, když v tom výzkumu dojdete k takovému jakoby malému aha, jo, nějakému malému poznání, tak výzkumníka zachvátí ta euforie. Takže to si myslím, že je taková kniha, která může člověka natchnout pro to dělat malá aha v životě i ve výzkumu.
8: Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste doporučili sami sobě, než jste se na tomto výzkumu začali podílet, Market?
6: No, já už jsem to vlastně říkala, jako nebát se a zapojit se, když můžeme, tak se zapojit.
3: Určitě, zeptej se dřív vlastně, jako ono to je, pro mě to byla strašná zábava a opravdu zkušenost, kterou bych klidně zopakovala hned teď.
8: Báro, co byste doporučila sama sobě, než jste se začala na tomto výzkumu podílet?
4: No, to je teda těžká otázka, protože tady opravdu nebylo moc jako věcí, které bych měla pocit, že se měly udělat nějak jinak. Měla jsem dojem, že to klape, a byla jsem právě velmi příjemně překvapena tím týmem a tím, jak do toho Markéta ale jak to dobře zapadly. Takže co bych udělala jinak? Přesně, no, možná jako mít víc času na takovéhle projekty a na tu spolupráci.
8: Hostkami studovny byly Markéta Plešková a Alex Lebrie a taky antropoložka Barbora Spalová. Já myslím, že jsme v tomhle díle možná některé posluchače a posluchačky navnadili k tomu, aby se nebáli do výzkumu zapojit. A děkuji za všechny vaše tipy a přeju vám hodně štěstí do dalšího výzkumu.
6: Děkujeme za pozvání.
5: Děkujeme.
4: Tak díky.
1: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Co písnička, to polaroidová fotografie. Do Prahy přijede francouzský producent a multiinstrumentalista FKJ. Elektronický minimalismus, bezbřehá imaginace, konejšivá nádhera. 23. října, Archa Plus. Mediálním partnerem je Radio Wave.

nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
0: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: Čelisti.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na Rádiu Wave.

Vodní ptáci mají promaštěná brka. Tím se udržují jako v protivodovém stavu.

0: S Vítkem Šmarcem,
1: čau.
0: Martinem Pleštilem,
1: ahoj.
0: A Alešem Stuchlým. Rybka, zemřel Jiří Štěpnička, rodným jménem Jiří Samec. Samek teda.
1: Nevěděl jsem to, nevěděl
0: taky
1: jsem.
0: Ne. Samozřejmě Harrison Ford.
1: Všichni jsme věděli, že jeho matka byla Jiřina Štěpničková, skvělá herečka, ale my samozřejmě známe Jirku takzvaně hodně po hlase, že jo?
2: No jasně, tak jako Indiana Jones, můj idol. Já dokonce, když jsem byl malý, já jsem na to koukal každý den na Indiana Jones, jako opravdu pořád třeba dvorky v kuse
0: kontinuálně.
2: Teďka už jenom každý týden. A Jiří Štěpnička byl můj idol, dokonce, že já jsem si svoje původní internetový nicky dával jakože Stepnicka.
0: Až takhle. Pozor.
2: A já jsem na něm chodil do divadla, v Kolovratu jsem ho viděl v našich Furiantech na Národním divadle. Pro mě to je jakoby hodně, jako umíralo mi dětství. Vlastně.
0: Já jsem ho měl radši ještě jako Douglasa. Já si myslím, že Michael Douglas mám rád hodně i kvůli němu.
1: Jo, on nadaboval krásně.
0: Dokonale.
1: Ale vlastně paradoxně v těch jako českých filmech, kde on hrál, on tam zase nemá žádný jakoby tak výrazný role a tituly.
0: A hrál i Gottwalda.
1: Jak jsem říkal, dlouho toho litoval. Neměl to brát.
0: Rybka konečná uprostřed cesty. Prostě zemřel RJ Mitt, který v seriálu Breaking Bad stvárnil roli samozřejmě Walter White. Juniora, byl on pohejch 34 let, vlastně celý život se zasazoval o nějaký větší zastoupení osob se zdravotním postižením v Hollywoodu, protože trpěl vlastně dětskou mozkovou obrnou. Velká škoda. Navíc Martin přinesl zprávu, že pravděpodobně šlo o sebevraždu.
2: Je to tak, to je jaký bolestivý, samozřejmě jako muž jedné role, která byla jako vynikající.
0: A ty tak taky sklenčíš, říkám.
2: Já taky
1: ale mluví trochu jako Štěpnička. Stepnička.
0: Prostě rubrika Fanánků v konec, jo. Zatmy vstoupili do moře. Tři sestry, teda prosím vás, ne ta kapela, ale tři sestry v Británii spáchaly společně sebevraždu ve věku 36, 32 a 31 let, taky brzo trochu.
1: Pokračovali takzvaně v rodinné tradici, protože už jejich matka se podobným způsobem zprovodila ze světa.
0: Oni dva dny předtím navštívili jezero v Birminghamu, asi se nelíbilo, nebo nevím.
1: Nebylo dost hluboký.
0: Neuměli palovat, povětrnostní podmínky byly nepříznivé, potvrdila hlavní koronerka Penelope Schofieldová.
1: To je hezký jméno pro koronerku, jo. Penelope.
0: Rubrika Nezvratný osud, anebo selfie z fotopasti. Prosím tě, Američan, ten náš případ, jo. Přežil rakovinu, přežil požár auta, ale zabil se po pádu z horské dráhy. Horská dráha Goliáš, jo, v Atlantě.
1: To je prostě, to je opravdu nezvratný osud. Tvrdě nezvratný osud. Hasan Džihad Ibn Karim měl opravdu velmi pohodlný osud, ale jeho život skončil v zadních řadách týhletý horské dráhy, kde, jak se zdá, tak si dělal selfiečko, jo.
0: Martine, ty a horské dráhy, co?
2: Ty jo, ne, nesnáším, absolutně.
0: Jeho život, já taky nemusím teda vůbec, ale Vítku, ty na to si dáš na ty atrakce.
1: To dělá blbě.
0: Ale jaký největší atrakce si byl? Já jsem byl v 11 na centrifuze a šlo to ze mě ven.
1: Hele, já jsem se poblil na dětském kolotoči a od té doby to nenávidím.
0: V
1: životě bych nešel ani na řetízka.
2: No, já taky vlastně jako privilegované bílé dítě, tak jsme byli na výletě v Disneylandu ve Francii.
0: A tam
2: jsme byli na cestě prostě Petra Pana a to bylo příšerný. Tam jsem se jako fakt zeblul, bylo hrozné. A pak jsme ještě byli na atrakci Armagedonu, kde si stál jakoby u toho, že startuje ta raketa. Byly tam prostě ty bomby. Bylo mi třeba 6 a chtěl jsem umřít.
0: Kdyby tam byl Liv Tyler, já bych do toho sednul. Jo. Tehdy
1: ale
0: ještě
1: ale jenom jednou. Bez návratu.
0: Jména pokračuje, prosím tě, rubrika to jsou jména. Kdo vyhrál ty okresní volby v Peru? Tam se, Martine.
2: No prosím tě, byl to chlapec jménem Hitler Mussolini.
0: Celým jménem Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Rodiče mu zřejmě tu politickou kariéru vytyčili dost jako zřetelně.
0: Levicová strana Ahora Nación.
1: Takže levicová.
0: Pozor, jedná se už o třetího Hitlera, kterýho Peruánci zvolili do funkce.
1: Zkoušej to, furt to není ono.
0: To nejsou náhody. Rubrika Bulíček. Pozor, vážím se na Martina, který dneska opticky váží 300 kilo, přestože schodil nějaký ty vlásky.
1: A má jenom 296 přitom.
0: Takže pozor, rekordní česká dyně Poučnás, Martine. Kde to je?
2: No, rekordní česká dyně je prostě Vysočina, konkrétně prosím tě Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Jo.
1: Ano.
2: Tak tenhle ten jako vynikající pěstitel prostě opravdu vypěstoval obrovskou dýni a nevím, co s ní bude dělat.
0: 296 kilo,
1: pozor, cílený.
0: On celý léto dopřával pro mě jako Vítek pořádnou zálivku hnojivem a taky ohříval půdu topným kabelem.
1: Tam děláš Aleši doma pravidelně.
0: Běžně topný kabel. Genesis a Flowden, mačkám Red Button. Čelisti Radio Hlejst. Yo, fully in charge, fully in charge. Step through with the full entourage. Unruly, we show no regard, no limit when it comes to the cash or the card.

0: Pane doktore, pomůže nám sluníčko?
1: Yeah.

0: Man, jeho nový track Red Button. Pokračujeme samozřejmě rubrikou Didn't Help Much Though, teda musím říct. Před smrtí v týdenním výběhu se návštěvník pokusil zastavit čelmu vstyčeným prstem pouze. Fotka výmluvná, Martina, že?
1: Jo, ale ten bambula vlezl jako bůh ví proč, já nechápu, co ty lidi motivuje, co je k tomu pudí, tenhle ten jako frajer, tak ještě předtím předváděl
0: na
1: návštěvníku nějaký
0: na
1: tanec, jo. A pak tam prostě vlezl a dělal se, že je špatně a snažil se toho tygříka usyrského zastrašit zdviženým prstem, což nefungovalo.
2: Jako chvilku ten tygr o tom přemýšlel, ale pak si řekl, že ne.
0: Tak tohle ne. Naposledy Aleš Brychta vběh, myslím, do toho výběhu, v nějakém svém klipu.
2: No. Jo, to je ono. Telebarák na odstřel.
1: A nejhorší je, že to prostě jako pak to, na tom budou trpět ty zvířátka, protože většinou, když se něco z takového stane, tak ty zvířata pak utratí. To je strašný, to je nebezpravý. Vzpomeňme prostě na gorilu Harambe, jako slavnou internetovou legendu. Harambe.
0: Pozor, my dneska u těch zvířat takzvaně zůstaneme, jo. O těch prasat ještě nevyjedeme. Rubrika Kubánec, zdravím sam řekla veselýho Josina. Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle. Alberto Hernández Castillo. Pozor, neděle 4. října, letiště Miami, vystoupil z letadla, přiletěl teda z Kuby samozřejmě. Pracovníci celní přepážky si vybrali k dodatečné kontrole, protože on to vypadalo nějak zvláštně. On měl takový válcovitý plastový průhledný nádoby omotaný páskou a v oblasti otvoru opatřené černou síťovinou.
2: On už během toho rozhovoru byl poměrně nervózní, což teda ty celníky zaujalo, nicméně posléze se mu začala v oblasti pánve rýsovat nevysvětlitelná boule.
0: Takže i duchovní člověk může.
2: Ta se pak teda vysvětlila opravdu tím, že měl tyhle ty nádobky na ptáky, ve kterých byly zejména zástupci druhů Kubánka dvoubarva a dva papižící.
0: Tak pozor, jako tu Kubánku bych ještě zahrnul, ale dva papižící modří, no, tak to v žádném případě. On deklaroval pouze jedno zavazadlo a ledvinku. Běžnej Martinův přístup, že jo, samozřejmě. Hmm. Nedopadlo to nikdy. Co ty jsi tak pašoval? Gorilo Harambe! Nevadí. Pokračování rubriky Kaprko. Dneska krásně zvířecí animal. Kapr Karel, který nepochopitelně zabudil jeskyně, stále žije. Měl ale na málem, jo, sledujeme už nějaký ten měsíc.
2: Náš nový labuťák, trenér, opravdu má to jako strhující vývoj. My dobře víme, že on byl v té amatérské jeskyni v moravském krasu. Všichni se divili, že přežil, ale teď měl teda Karel na málem.
0: Jeskyně C13, jo, to je jako můj kancelář.
2: Našli ho v tůni západního jezírka ve východní Macošské chodbě, kde už hladina klesla na to, že kapr nemohl putovat
0: dál. To
2: bylo
0: nějaký vážnější, prosím tě, podle fotografie mu šlo fakt jako o život. Pokud zaprší voda, je možná spláchne přes to dno propasti Macochy na trasu slavné lodní plavby, kterou jsem taky absolvoval v tom podzemí až do přístaviště punkevních jeskyní, prosím mě řekli, tak Karle, šťastnou cestu, popřáli to rybímu dobrodruhovi po jeho záchraně, spelalogové s týmu hluboký závrt SOČS S60. Já to miluju.
2: 60.
0: Ty jsi nechtěl si být spelolog taky někdy?
1: Já myslím, že bych mohl, no.
0: Ale my se nevyšel,
1: Já
0: bych tam zůstal s tím Kájou. Ten kluk. Kájo, ty jsi blázen. A na závěr, Vítkova nádherná rubrika Operace zlomený šíp, takže John Woo trošičku, o co tady jde? Tatarstán teda, co jsi myslel, ne?
2: Tatarstán 30-letý už tam byl podroben urgentnímu chirurgickému zákroku poté, co si po přírodním sexu s přítelkyní poněkud teda intoxikovaném zlomil penis.
0: Řekneš nám to celý, Vítku, já se chci zeptat, vlastně ten bulat však, počkej, kdo se teda ujal toho té obnovy orgánu a kde to bylo přesně?
2: Prosím vás, byl to primář Bulat Šachraziev, vedoucí urologického oddělení číslo 1.
0: Takže na ničce.
2: Je v republikové klinické nemocnici v Tatarstánu, kde já jsem zapsaný jako pacient už dlouhá léta.
0: Při vyšetření samozřejmě zjistili úplné prasknutí močové trubice a taky kavernózních těles. Jak jsou na tom tvoje kavernózní tělesa dneska?
1: No, úplně příšerně.
0: Já to
1: vidím.
0: Co ty lidi dělají,
1: jo? Přítelkyni držel v náručí, to nebyl jako vanila sex, to byl prostě takový ten animální.
2: Jo,
0: dobrý.

0: do sklepa!
1: Přísám jsem zapomněl, že existovali, protože jsem je poslouchal, když si dám.
0: Spolu s dětma tě zavřu do sklepa, tam zůstaš. Imkela!
1: Já tě proplesknu, jo?
0: Olik sádlo, zdravím ho samozřejmě, ale pozor, my jdeme na rovnou na těžkou váhu. Dneska je to vysílání a večer těžkých váh, prosím vás, jo. Nejprve jde rovnou na přetřes, zlatá palma ská, nebudeme se s tím mazat. Rodinný drama, lomeno soudní thriller, tak trošku anatomie kulturní války. Christian Mundžu a jeho snímek Fjord, abyste byli v situaci samozřejmě rumunsko-norské manželské pár, hluboce věřící, Mihaj a Lisbeth, tuším. Osadí se s pěti dětma v norské vesnici, samozřejmě, když se teda u nejstarší objeví modřiny, vyjde najevo přísná výchova, zasáhnou norské sociální služby. Z té rodiny krize se vlastně najednou stává nějaký střed, představu o autoritě, o svobodě, o odpovědnosti. Tématové Fjordu vlastně spočívá mimo jiný v tom, že ten film o ochraně dětí se postupně mění v nějakou otázku, kde vlastně, nebo kdo vlastně smí definovat jejich dobro. Já tam cením nesmírně nějakou jako morální ambivalenci, prostě úplně vše prostupující jako nejednoznačnost, jakkoliv chladná přesnost toho filmu nakonec jako nepřináší nějaký jako výrazný emocionální závěr nebo vyústění. Závěr samotný si myslím, že patří k ojedinělým slabinám, tohle jinak jako precizního a hlavně jako fantasticky napsaného filmu, ve kterém každá replika pro mě jako v čelistech má svoji váhu. Co, Vítku?
1: Jo, je to tak. Já myslím, že Mundžu si vzal něco, co vlastně žijeme, jo, ty kulturní války, takový to dělení se na ty dva nesmířitelné tábory, a on si to vlastně vzal a vystavil na tomhle tom principu film, který je vlastně jakousi polemikou, polemikou s různýma typama liberálních i konzervativních principů. Myslím si, že Mundžu zůstává tak trochu na straně těch konzervativnějších pohledů, jako Rumun samozřejmě. Na to Norsko se dívá poměrně kriticky ve vší jeho jako liberální ve všem tom jeho liberálním pokrytectví, ale to, co vlastně u něj vždycky bylo nejsilnější, to ta schopnost zachovat jako ambivalenci té situace, to dvojčtení, postavit diváka do role toho, kdo se sám musí jako zorientovat, proplet se tím labirintem vztahů, motivací a jednání, tak to tady zůstává a pro mě vlastně to, že tomu dal nějakou diváčtější formuli, tomu vůbec neubírá na nějaký komplexnosti a vrstevnatosti.
2: Jo, to podepisuje, to určitě jeho nejdiváčtější film, což myslím, že podporuje ten trend těch jako posledních ročníků v Cannes, kdy to vyhrávají tyhle ty filmy, které nějakým způsobem jdou naproti, ale zachovávají si ty umělecké kvality i autorskou poetiku. K tématu těch jako kulturních válek, jako je to opravdu film o rozkladu společenského základu, nějakého společného základu. Ten film je jako devastující v tom smyslu, že se to vlastně nějak jako nerozuzlí. Každý se prostě zabední do té své jako ulity, kde teda jako zůstane, nikdo se z ničeho nepoučil a jediný, kdo na to dojede, tak je ta mladší generace, ta budoucnost. Jo? V tomhle ten film bytě jako explicitní, tak to jako je to úderný v tomhle ohledu. Ta charakterová drobnokresba nikdy není respektive. Ty širší společenské rámce i ta reflexe nějakého mediální prostoru, který tam je jako v pozadí, tak nikdy není nasazená té charakterový drobnokresbě, furt ho na prvním místě zajímají ty postavy. I vlastně ta distribuce informací tak jako probíhá nenuceně skrz takový jako dialogy mezi nima, všechno jako sloupáváme ty vrstvy velmi postupně, takže vlastně cením, že ten koncept nikdy nepřesáhl uvěřitelnost těch postav, jo.
0: Já cením to jeho brilantní vlastně nějaký procedurální přístup, ty rozhovory, výpovědi, všechny ty jako schůzky, zdánlivě banální, prostě nějaký rozhodnutí, který postupně vytváří nějakou jako past, který se fakt nedá vlastně uniknout ani pro toho diváka něčím. Pro někoho asi mírně matoucí, že vlastně Mundža nikdy moc nezajímají nějaký jako zvraty dramatický, to napětí tam ale vzniká z něčeho prostě pro mě jiného, spíš z toho, co se stane, ne z toho, co se stane, ale z toho, co si vlastně ty jednotlivé postavy odmítají buď přiznat, nebo vlastně co nechápou. Je to nějaký jako trailer toho svědomí. Navíc já jsem se hodně bál ty změny prostředí, spoustě režisérů to zlomilo vás, ale tady to není nějaká jako exotická kulisa, mám pocit, že Mundžu prostě zkoumá, co se stane, když se střetnou fakt odlišní jako kulturní nějaký kódy, každý účastník tam považuje tu svoji normu za univerzální, jako my tady v čelistech pochopitelně. Je to film o Evropě, jak jsme říkali, vlastně už čelistek, která už nestrácí jenom nějaký jistoty, ale i společný jazyk. Všichni mluví velmi kultivovaně, racionálně, ale vlastně se neslyšejí.
1: No a vlastně to, co Mundžu umí, je jako věnovat se čistě těm postavám a nearanžovat je do nějakých konstelací, které by byly návodný. Už jsme viděli x podobných filmů, kde se takzvaně hraje o děti, který v určitý chvíli přestoupí nějakou hranici, začnou diváka vydírat. Tady se to vlastně nikdy nestane. A já vlastně bych obhajoval i ten konec. Pro mě je to takový jako působivý chladný testament právě toho, o čem tady mluvil Martin, že ta budoucí generace, pro kterou se to všechno děje, je jaksi opomenutá uprostřed toho sporu, do kterého jsou vtahovaný vlastně čím dál tím bizarnější jako osoby a postupy. A vlastně se zapomíná to, o co šlo jako původně, a mě tohle to pro mě to dost jako epitom současné Evropy, jo.
2: Jo, a zároveň zajímavý, že byť je to o lidech, tak on si furt drží takový jako cynicky chladný jako observační přístup, jo, že nikdy u těch postav nejsme blízko. Detailuje tam fakt jako malinko a to, že vlastně dokáže přelévat nějaké vyhrocené polarity a nikdy nejít úplně na dřeň, úroveň, to je to jako fascinující věc, která se jako nedá naučit.
0: Ta forma je jako fakt až asketická, ta kamera vlastně vytváří hlavně nějaký prostor, ve kterém se ty lidský rozpory nějak jako stávají až jako hmatatelnýma. Některé ty rámy, ale takovou tou svojí nenápadnou jako silou, nějakou významotvorností, jakým si ten pro detail fakt dokážou uhranout, dokazují nějaký jeho mimořádný instalační schopnosti. Tady byly vlastně vždycky ty širokouhlý kompozice, takový ty dlouhý dialogové scény. Máš pocit, že sleduješ jaký spor z místa, odkud ale nelze nějak jako bezpečně prostě odejít. Ta norská krajina je nádherná, ale něco divně lhostejného.
1: Jo, je prostě vlastně jako chladná, zvláštně nehostinná, ale ještě bych vlastně vyzdvihl to, jak pracuje s hercem a to, že si vybral Sebastiana Stana, jakoby Rumuna vlastně původem. Spousta lidí netušila, že
0: on se nastanoval ty Transylvánii leta odzí.
1: Ale vlastně i to, že má po svým boku Renata Reince, oba ty herci hrajou strašně tlumeně, hlavně ta u Sebastiana Stana je to
0: hezky ošklivý, jsou.
1: Jo, přesně tak.
0: Ošklivý, stahaný.
1: Prostě vypadají běžně, jako normální strahaný lidi po pěti dětech. Jak máš vypadat po pěti dětech? Martine, dívám se na tebe.
2: Já vypadám jak po deseti a to nemám žádný.
1: Po deseti pivech.
0: Jo, on ho hraje bez nějakých jako sklonů k nějaký demonizaci vůbec. Ona Renata Reince zase jistě nějaký to napětí mezi prostě jako vlastní identitou, nějakou vírou, rolí té matky. Ty výkony nejsou vůbec jako efektní, jsou tlumený, ale jsou vlastně s tom strašně jako přesný. Všechno to jsou taky nepatrný změny někde ve výrazu nebo v rytmu řeči. A jak jsem říkal na začátku, prostě liberální společnost jako může být tolerantní k nějaký odlišnosti asi jenom do chvíle, než ji začne jako považovat za nějakou hrozbu. Na druhou stranu teda se ptá, jestli ta ochrana tady těch rumunských tradic v uvozovkách, prostě jestli to není nějaká záminka k nějaký ochraně násilí. Prostě fakt jako silný ambivalentní film, možná je nějaká mírná pochybnost, že se možná místama zdá, že Mungiu to svou jako důslednou nestranností prostě možná může bránit nějakému emocionálnímu impaktu toho filmu, ale pro mě jako umění má klást prostě otázky, nenabízet jednoduché odpovědi na komplexní nebo možná nezodpověditelné otázky.
2: A my jsme u toho herectví a u toho obecně jako vedení, tak mě pak vlastně trošku vadilo třeba, jakým způsobem jsou už na hraně karikatury jako vyobrazený ty vlastně ten jako ten úřadní jako úřední byrokratický jako systém, tam už jsou fakt takový ty postavičky, jako ten advokát, jo, který má jako zlovolnou. Já jsem si připadal prostě jak v Koulovi, jo, jak tam prostě chodí za tím jako svěrákem a chtějí mu vzít toho Koulu, tak tady jsem si občas jako připadal u stran stíle zase těch postav, ale tak jako asi jediná výtka, která k tomu mám, a nebylo by to něco, co by mě vytrhávalo, jo.
0: A výtka, si tam viděl to filmu někde?
1: Já se tam vidím.
0: Mně tam chyběl trochu telefonát zvany. Co? Jo? Malinko, ale aspoň jeden.
1: Já ti za telefonu zbocovaný.
0: Trošku to norský chlad, pimejte kochty.
1: Kochty?
0: Finsko,
1: pimejte kochty.
0: To se samozřejmě finsky, to znamená směrem k temnotě, jo. Nádherná věc, já jsem si koupil finskou mikinu a dneska to mám náladu. Nádherná věc!
1: Zakázat ty fjordy.

Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, spalí a jdou s ní na policii. A když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.

0: No, já bych jenom chtěla říct, že nic z toho, co tady bylo řečeno, se nezakládá na pravdě.
1: Ako omámený a držal sa za srdce, pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan.

0: Ty zvuku, to jsou jasný papežinci modří.
1: Ale v kalhotách.
0: Finsko! Pořádnej hukot z labelu Fonal, Islaya, finský underground forever.
2: Pojď s tím klavírem možno.
1: Ještě ne.
2: No je ještě. To tam.
0: Keří, jste si to Keří, nebo jste to ještě? Keří, v Keříku, tak jako Mike Flanagan, osmidílná adaptace Stephena Kinga, samozřejmě další chytlavý seriál, který má jako senzační předposlední, ale úplně katastrofální poslední díl, ten se opakuje furt dokola. Samozřejmě Stephen King, jeho snad první raná novela z roku 74, už tehdy vlastně nešlo ale jenom o nějaké jako příběh šikanovaný holky s telekinetickýma schopnostma, nějaký story se společenským spíš přesahem, náboženský fanatismus, to, co on má rád, nějaký ty sexuální study, krutosti kolektivu. Brian De Palma samozřejmě jeho film z roku 76, hypnotický film, já teda pro mě byl vždycky trošku overrated, nejsem úplně jako skalní fanoušek téhle věci. Flanagan, zkušený adaptátor Kinga, Dr. Sleep, samozřejmě Geraldova hra a tak dále, volí vlastně trochu jinou strategii, udělal z toho takový současný modernizovaný high school drama snímek s nadpřirozenýma motivama. Horor to teda není ani omylem, spíš nějaká jako studie, já nevím, socializace digitálního ponižování, hledání vlastní identity. Hlavní věc pro mě, ta adaptace prostě může měnit jako cokoliv, pokud jim něco výrazného získá, to se stalo částečně tady, ale vlastně ten materiál tím mnohem víc ztratil. Ale rozebereme si to s Vítkem.
1: Jo, já bych řekl, takhle pro mě je tam celá řada pozoruhodných změn oproti té Kingově předloze. Chápu, že mistr je z toho nadšenej, na rozdíl od některých jiných adaptací, které měnili jako jeho dílo. On se tady, Mike Flanagan, rozhodl, respektive on jako showrunner a celý ten jeho scenaristický tým, že vlastně trošku změní ty konstelace, na které jsme byli zvyklí. Vždycky to byl vlastně výrazně, jako byla to výrazně ženská novela. Byla tam ta postava tý hrozivý, trestající tyranský matky. Oni to tady malinko posunuli, ta matka je najednou ano, stále jako v něčem hrozivá, hyperprotektivní, ale najednou ji vidíme jako lidskou bytost, která vlastně je v něčem jako mateřsky ochranitelská, má spoustu dobrých postřehů ke světu současné Ameriky, ke světu, ve kterém jsou na běžném denním pořádku střelby ve školách, nácviky, co dělat, když se ve škole objeví střelec. A vůbec je to taková pozorovatelka toho pokrytectví té společnosti, je sice pořád trochu zlá, ale má taky vlastně spoustu jako lidských odstínů a díky tomu se i pro Keří vlastně otevírá trošku jakoby větší prostor projít jiným přechodem, než jsme viděli v tom Kingově románu, kdy se vlastně z té jako naivní dobrosrdeční holky na konci teda stane to monstrum. Tady vlastně vidíme mnohem složitější proces, vidíme, jak Keří se učí vlastně pracovat s tou svojí mocí, jak se učí zneužívat, podobně jako jí spolužečky používají sociální sítě, tak ona tu telekinezi začne používat k tomu, aby vlastně pomáhala sama sobě, svýmu veřejnému obrazu, a najednou se z ní stává tak trochu viník celý té situace. V tomhle tom bych to vlastně ocenil, protože to je velmi poctivě scenaristicky odvedená práce, je tam víc psychologie, víc studie nějaký rozkládající se komunity, něco, co má Flanagan hrozně rád, tyhle ty dysfunkční kolektivy, který zoufale hledají nějakou spásu, tak tady se to znovu vrací a podle mě jsou to ty nejpůsobivější momenty toho seriálu.
0: Ale ty jsi viděl tři díly, máš to aspoň nějaký dojmy?
3: Pořádný Keří Maxing, jako jo, je to stylová věc, nevím, jestli budu dokoukávat, nějak to...
0: Chápu, asi.
3: Jako, když to porovnám přesně s tím originálem, že já jsem fanoušek, tak mi tam chybí právě nějaká ta syrovost, možná i to zjednodušení. Já moc nejsem fanda toho, že pojďme si vzít románovou předlohu, aby měla víc prostoru v tom jako jo. Seriálu roztáhnout to. Bojím se toho třeba u toho Harryho Pottera, moc tomu nefandím, ale jako jsem zvědavý, co řeknete k tomu dál.
0: No, tomhle tomu rozumím. Myslím, že to je prostě pro mě taky vlastně problém té věci. Na jednu stranu chápu tu současnost, sociální sítě a digitální dohled, nějaký permanentní veřejný zostuzování a tak dál. Je to vlastně smysluplná nějaká aktualizace, ale vlastně myslím, že schopnost spojovat nějaký jako horor s rodinným traumatem je tam sice patrná, ale ta Flanaganova záliba v tom jako rozšiřovat tu mytologii, prostě se tady obrací tak trošku proti němu, tak který prostě nepotřebuje tolik jako vysvětlovat, co všechno ten celý svět obsahuje, musí nás hlavně zajímat nějakým způsobem ona, co se děje teda hlavně především pro mě díky skvělému hereckému výkonu Summer H. Howellovi.
1: Jo, vlastně už jsme to viděli trošku v seriálu Mikea Flanagana Půlnoční mše, kdy on vlastně taky má trošku tendenci jako příliš zabředat do různých subplotů, peripetií a malinko se v tom ztrácí jako by to původní napětí, někomu fakt může chybět, že to bourá tu sevřenost kingovskou, tu syrovost. Mně to za stolik nechybilo, protože to už jsem jako viděl a tady mě vlastně začalo zajímat i to, jak pracuje třeba s tím učitelským kolektivem, které je najednou mnohem chápavější, mnohem ambivalentnější než těch románech, vlastně než tom románu. A vlastně dobře fungují i ty Keríny, kamarádky nebo spolužačky, který mají najednou jako víc odstínu, víc motivací. Hrajou se tam takový ty power games. Ta jakoby hlavní záporačka je vlastně sama jako trochu zoufalá, narušená svým rodinným prostředím, který je velmi agresivní, že s takým jako agresivním otcem, právníkem a devil. developerem, který na ní přenáší vlastně všechno to, že když máš moc, tak můžeš všechno. A v tomhle se mi líbí, že se s tím ten Flanagan jako pohrál a vytvořil z toho docela jako působivý jako tkanivo, ale myslím, že by to sneslo opravdu nějaký krácení a proškrtávání.
0: Jsou takový ty gimmicky s tou kamarádkou a podobné věci.
1: To je bohužel, a to je vlastně něco, co člověk vytuší už v tom třetím díle, když se tam zjeví postava Emmeline, že tady teda půjde i o nějakou trošku jako řekněme multiverzum kingovský, a tahle postava, která vlastně jakoby je to takový symptom toho, co všechno je na tom seriálu špatně, že nakonec vlastně v tom osmém díle, který je jako katastrofální bezmála, oslabí i tu postavu Kerry, i nějaký jako její vlastní přerod, nějakou její vlastní vůli.
0: To finále to je takový ten případ, když se jako tragédie změní v pilot nějakého dalšího seriálu, může to být jako zajímavý námět na další seriál, ale fakt to není dobrý finále tohoto konkrétního seriálu.
1: Jo, já jsem trošku rozpačitý z toho vnášení tam těch jakoby různých, ono to samozřejmě nemá úplně, není to úplně vytržený z toho kingovského univerza, tam to najdem taky, ale v této trošku jako cheesy podobě těch různých jako kultů, spolků, úplně to na mě nepůsobilo dobře, ten poslední díl tomu opravdu tvrdě ujedou nohy, což je ještě citelnější potom znamenitým sedmým díle, kdy to najednou všechno sepne v té komornosti a najednou to všechno funguje, ty dramata. Jo.
0: Ale Summer H. Howell a samozřejmě její maminka, Samantha Sloyan, to jsou fajn výborný výkony, jedna z nejlepších vlastně poloh celého toho seriálu, taková ta náboženská posedlost, ale děsivá právě tím, jak snadno se v ní ta kontrola vydává jako za lásku, ona to hraje jako s obrovskou grácí přesvědčivostí.
1: Je tam náboženství, zároveň tam takový ten paranoický systém těch současných pověr ty Ameriky, to pochybování o všem a o všech, na kterým je teda trochu pravdy, ale taky spousta fake news a spousta lží.
0: V Americe nádherně pochybuje taky Vince Staples, a teďka vydal samozřejmě bonusový track ke svý desce, jmenuje se to Tulsa OK. Já říkám OK, Vince je vždycky OK.

0: Tak abych řekla, melon to nechutná. Ale děkuji, že jsi mi dala tady ten úkol, můžeš mi dát další.
1: Si nevydechneme, dneska si opravdu nevydechneme. Návrat, velký návrat Andreje Zaginca, a to byl taky jeho první film z roku 2003, který vyhrál rovnou Benátky a mluvil se o novém Tarkovským a tak dále. My budeme mluvit samozřejmě o jeho snímku Minotaur. Když jsme mluvili o Fjordu, tak Zlatá palmavka, tohle je Grand Prix, velká cena z tohoto nejprestižnějšího festivalu. Návrat Zaginca po dlouhých 9 letech, kdy mám přišel o život během pandemie covidu. Naštěstí tak nestalo, vrátil se docela v životní formě. Samozřejmě kromě návratu vrcholný snímek jeho Leviatán, to je asi nejkrásnější monstrum, ne Vítku?
2: Nejkrásnější věc o střetu malého člověka s tou velkou mašinerií moci, která je reprezentovaná jak církví, tak teda těma jakoby obézníma místníma činitelema v Rusku. Film, který už jsme tehdy brali jako nějakou vlastně výpověď o tom, jak funguje současný Rusko, jakým způsobem drtí člověka, který vlastně jako touží jenom po svobodě a po nějaký obraně toho, co je mu vlastní. Tady se vlastně přesouvá už pro mě jakoby k explicitnímu politickému obrazu současného Ruska jako země, kde ti projde i vražda, pokud seš dobře postaven.
1: Asi je důležitý říct, že samozřejmě Zaginciv je dlouhodobým kritikem Putina, Putinova režimu, vlastně i v pádu na Ukrajinu, v Rusku je vedený jako zahraniční agent, žije v exilu ve Francii, takže asi nepřekvapí, že film Minotaur je taky francouzským kandidátem na Oscara. Ta francouzská stopa tam je i v takových těch šabrolovských motivech toho psychologického thrilleru.
3: No, my musíme zmínit, že to je adaptace Šabrola vlastně, jo. Že jo, Nevěrná žena z roku 69, pak to natočil ještě Adrian Lyne v roce 2002 s Richardem Gearem, což je otřesná věc teda. Ale je jako zajímavý, jak přesně vezme tuhle tu v pozůstatkách univerzální archaickou látku a udělá z ní politickou věc. Ten Šabrol tak se věnuje spíš ještě drobnokresbě té ženy, nějakým způsobem je to takový dvojportrét, jo, více jako umocňuje nějaký nuzáctví toho chlapa, toho muže, který je vlastně jako nula. Tady to dává úplně do jiného kontextu, kde je to fakt jako ohebná páteř, u kterého vlastně nemáme ani moc kontextu toho, co bylo předtím. Je to film jako velkých detailů, kdy zase se postupně pronikáme do té mašinérie, jak moc se on je vlastně jako začleněný. Máme tam ještě to morální dilema, kdy teda on musí vybrat 14 lidí ze svého týmu, protože je to šéf velké firmy, které musí poslat jako do války. Je to jako extrémně prochlazený film, ale taky prostoupený podobně jako ten Munju nějakým cynismem. Je tam jako groteskní pasáž v půlce filmu, kterou nebudem prozrazovat, u které já jsem se autenticky smál jediný v kině, že tam jako
1: ten ironie, to není pro každýho.
3: Ano. Ale je to i film, jako že mi se hrozně jako líbí takový ten detail na začátku, kdy tam jako vyjde prostě ještě s jeho mamotkou, babičkou, jeho syna, ona mu řekne, tak tamhle jako běž a já ti budu počítat, jako že kolik ti to trvá, jestli se zlepšil nebo ne. Tohle je jako film jako drobných detailů, který to pro mě vlastně okysličujou, jinak tvar, který bychom mohli jako snadno označit za nějaké jako poddimenzované, hodně prochlazené, tak přesně tyhle ty jako drobný humanistický momenty, které jsou jako hrozně teskný, tak to pro mě ještě povyšujou.
1: Já cením tu geometricky vlastně. Já mám na něm rád. Já si nadechnu trošičku. Jo. Opravdu tu geometricky přesnou režii, nějaký ty chladný kompozice, takový ty chladný světla, neúprosný. Znamenitá kamera samozřejmě Zaginceva dlouholetého spolupracovníka Michaela Kričmana, precizní kompozice, takový ty ladný pohyby kamery, všechno co tam je, postavy uvězněný v nějaký architektuře, ale i v architektuře svých vlastních jako mizerných a bídných rozhodnutí. Prostě ty obyčejné interiéry připomínají místa činu ještě předtím, než se v nich něco stane.
2: Jo, musím říct, že pokud pro mě ten film měl nějakou slabinu, je to ta expozice. Já úplně chápu, že on se snaží tu prázdnotu nejenom teda tohohle manželského páru, který se pomalu rozkládá, ale vlastně toho luxusního světa, do které oni patří, prostředí, kde se setkávají ty botoxem napíchaný ženy v těch luxusních restauracích, ty naprosto povrchně blábolící jako muži. Pro mě vlastně to bylo jako když se mistr dostává zpátky do formy, ale boha jeho, když se tam dostane, on je opravdu skvělej v tom, jak dokáže v těch svých filmech dělat ty prudký přelomy, který by asi nikdo jiný neustál takovým způsobem jako on, protože on po tom prudkém dramatickém přelomu klidně zařadí dlouhou observační pasáž takovým jako temným humorem. A je to prostě testament toho, že Andrej Zaginciv je filmař jako nepodobný jakýmukoliv jinému, způsob, jakým pracuje s tím předkamerovým prostorem, způsob, jakým pracuje s různýma těma svýma dramatickýma elementama, je opravdu výjimečný. Můžeme tomu říkat film noir, můžeme tomu říkat nějaký jako protiválečný podobenství, ale je to prostě skrz na skrz jako dejchající univerzum.
1: Lebo odbočku už měl v tom Leviatanovi taky fantasticky fungující, to málo domí tak jako on.
3: Ale je to film, který mě i emocionálně jako pohltil. Pak tam jsou ty scény, které taky nepůsobí vyděračsky, spíš tak jako zaslouženě v tom jako zvráceném slova smyslu trošku, když tam prostě po těch dvou hodinách jako vidíte ty lidi, kteří odjíždí do té války, to tak je... se vás to jako dotkne a říkáte si jako odkud to přišlo.
1: To je vrcholná strana, nejlepší scéna, jedna z lepších scén vůbec letošního roku. Jinak mi tam samozřejmě oslovuje ta žárlivost. Jo, to vlastně žárlivost je krásný téma, pochopitelně. A tady to je jen taková jako soukromá patologie, že vlastně ta jeho představa o tom manželství vlastně předpokládá nějakým způsobem, že ten druhý člověk je součástí jeho vlastního pořádku, to je samozřejmě to je jasný, ale vlastně podobně jako ty zaměstnanci, jejichž osudy vlastně může směnit za nějaký zachování svého postavení a tak dál. Je to taková nějaká mikropolitika prostě toho vlastnictví a to on umí zase strašně dobře. Muž tady nesnese, že existuje prostě něco, co mu nepatří, nebo co nemůže řídit.
2: Ne, Gleb je prostě zbabilec, jo, jako ve všech ohledech a v té chvíli, kdy si namlouvá, že má něco pod kontrolou, to je ten moment, kdy se teda rozhodne rozklíčovat, jak je to s tou jeho manželkou, tak se ukáže, že především nemá pod kontrolou sám sebe. Ale to, co je nejhorší, že ten film vlastně ukazuje, jak v tom zkaženém aparátu současného Ruska ti tohle může procházet v případě, že máš dobrý postavení a znáš ty správní lidi. Je to vlastně první Zvěgincevův film, který se zabývá právě tou figurkou člověka, který utváří moc není jí obětí. Jo.
3: A taky, když to bude se porovnám s tím Fjordem, tak zase tady jako na to dojedou prostě ty mladí. Jakože tady prostě ta postava toho jeho senátora, což je jediná postava, která je čirá, neposkvrněná, protože jinak je to film o absenci pravdy. Tam kdykoliv se ty postavy baví, tak tam není pravda v ničem. Oni furt jenom lžou, předstírají, nabírají na sebe nějaký masky a v tomhle je to strašně tísnivý.
2: Já myslím, že to ukázal Zvěgincev v svém předchozím filmu Nemilovaní, že pro tu mladou generaci nevidí příliš mnoho naděje.
1: Jo, vlastně ten finál nebudeme samozřejmě prozrazovat, ale ten syn tam má vlastně důležitou roli nějakým způsobem, metaforický obraz a směr Herakleon. Ten typický jako formální chlad, ještě u toho bych se zastavil, protože tady opakujem dneska vlastně hodně. Na jednu stranu to redukuje i pro mě jako nějaký potenciální jako nějaký emoce, ale zase to na druhé straně zabrání tomu, aby to působilo jako být sofistikovaná moralita.
2: Jo, vlastně oproti tomu Leviatanovi ta hlavní postava jako byla v něčem likeable. My jsme se s ním mohli jako nějakým způsobem identifikovat, že to byl jako zoufalý člověk dohnaný do krajnosti, tak jako s Glebem se vlastně nedá moc identifikovat. To je postava v něčem jako opovržení hodná, nemá jako příliš vykoupení z toho, co dělá, ale je to prostě cílený. Ta postava personifikuje současný Rusko.
3: A nejlepší je, že ta jako zlo pramení z ticha a nečinnosti, jo, na rozdíl
2: od toho. Hlavně.
3: Jako, a znitra.
1: A s tím Glebem jako s tím rapperem by se i jako nějak Ružinovský
2: lavička pimpy.
1: Ježišmarja. Haunted Youth. Prostě to mládí je těžce haunted v současnosti. Nedá se nic dělat, jo. Skladba Midnight Sunlight. Pokračujeme v čelistech Radio P. Za chvilku Ben Affleck. Vy jste zvířata.
4: Utraťte ty zvířata.

0: Volám Bena?
1: Ne, ne. Ben nebo Casey teda, synu?
2: Čověče, Casey, teď jako definitivně
1: Casey. Co, kdybys Martina měl volit?
3: No, asi taky.
1: Asi tvrdě Casey, jo. Ben Affleck, samozřejmě máme nějaký věci od něj rádi, víme, že umí, jako umí zabrat takzvaně, jo. Má nějaký cit pro režii, ale ve filmu Animal, zvířata, to zmizelo teda nevím kam, neuvěřitelně generická demence. Mark Kimball, který ho hraje on sám, to je takový kandidát na starostu v Los Angeles, samozřejmě řeší únos dítěte, výkupný asi 7 milionů dolarů, krásný samozřejmě, do krize se zamotává, já nevím, všechno možný, manželská nevěra, jaký volební kalkulace, imigrační politika, z rodinného traileru se má stát asi nějaká jako pomalu pitva jako politického pokrytectví, to by ten film ovšem nesměl být naprosto stupidní. Loni jsme hodnotili snímek Spike Lee, který se jmenoval Až na dno, to je v podstatě totožnej, stejná zápletka, stejný twist, tohle je teda ještě víc podměrečný, ještě víc brain dead, nezáměrně k smíchu, bohužel jenom místa mají, jinak to spíš bolí.
2: Je to taková ta jako komplexní katastrofa jednoho člověka, Ben Affleck, který si to teda režíruje, hraje si v tom, ještě si to společně s Connorem O. McIntyrem a Billy Rayem napsal, tak tady opravdu předvádí jako zhroucení řemesla na všech jako možných úrovních. Pro mě je vlastně už jako otazný i to, jak je to dramaticky vystavený od té hlavní postavě toho kandidáta na starostu. My slyšíme asi 5 minut na začátku filmu z jeho politických spotů a různých rozhovorů a následují pasáže, za který by se nestyděl ani Nick Cage, jako ten jako neustálý breakdown, který trvá asi hodinu a půl. A
1: ochotnické ještě
2: vrchol, to scénama, který opravdu by snad tým natočil i Jan Svěrák, teda jo, myslím akční scény.
1: Ty fantastický.
3: No já jsem furt jako čekal, kdy jim dojdou hlasivky, to je tak jako dneska se bavíme o subtilních filmech, tak tohle je užvaný až na dřeň.
1: No.
3: Absolutně odporně. Já jsem fakt jako říkal, už ty zvířata zastřelte, je to věc, která je naprosto nekompetentní ve všech směrech, je to melodrama, který se vydává za jakousi vrstevnatou fresku, jenom je to přitom jako spotřební, jako blbý, jako prostě politika z Instagramu, nebo já nevím, jo, jakože jestli tomuhle něko připadá chytrý, jako proberte se, jo.
1: To je výborné, vysvětluje všechno, co vidíme, pak nám to vysvětlí většinou ještě nějakým
2: způsobem jedno. A stejně to nedává smysl.
1: Ne, z toho traileru, který mě asi měl jako tikat, jak on to má rád, ta časovaná bomba, tak nakonec je to taková bizarní porada nějakého krizového štábu. Všichni na sebe křičej, ale diváka už to dávno nezajímá. Zdravím.
2: Já jsem se několikrát přesně jsem se ptal, co tam vlastně dělá postava Gillian Anderson, která jako taková ta šedá eminence, která se tam zjeví.
1: Ona je před 60 ale... stále krásná a šik, ale ta postava je bohužel jako studená karikatura.
2: To jí nebylo to, že mi nikdo není schopný vysvětlit, co to je vlastně za postava, co jsou jako její motivace a proč skončí tak, jak skončí. To je jako obdivuhodný, ten tvar je opravdu nekompetentní po všech stránkách. Některé ty dialogy působí dojmem, že opravdu psalo malý dítě, vys dialog v posteli, který jakousi katarzí toho manželského dramatu, který tam prožíváme. To je jako jedna z nejhůř napsaných scén, který jsem kdy v životě viděl.
1: Takže je jako naprosto generická, ale přitom on tam navzdory ty jedný jako rodinný hádanici v takovém dlouhým kinetickým záběru, kde on se dlouho snaží jako nestříhat, jo, ale je to tak jako záhadně bez napětí úplně. On přitom on v některých filmech Argo a tak dále v tom městě uměl pracovat s nějakou konkrétní
2: prostorem. I Gone Baby Gone mám rád, jo.
3: Ale i ty Jordany, že jo, jako ten basketbalist, to mělo aspoň čvik nějaký cit pro rytmus, tohle je opravdu
1: placatý, chaotický, dysfunkční věc.
2: Ale je to vlastně kompetentní, jako co se týče kamery, Robert L. Smith, jako
1: výborný,
2: co chcete víc,
1: kameraman.
2: Harry Gregson Williams, taky jako kompetentní skladatel, vůbec to není vidět.
3: A já jsem si se dobře říkal, tak jako dělají si ze mě srandu, jako jo. Mám tam hledat nějakou podvratnost.
2: Já myslím, že asi komedie.
3: Jo, jako, ale já si fakt říkal, jako, že to satira, jako co to vlastně má být, ale nedávalo mi to...
1: Taky ty C-čkový věci, že jo?
3: Ale nedávalo mi to dost nějakých stimulantů, abych si řekl, OK, tak je to prostě jako přepjatý melodrama, jako beru to takhle, přistupuju na tu hru, já tam fakt nemám nic v tom filmu.
2: Je to chvála statečných mexických zahradníků, kteří kdyby pracovali tak, jak Ben Affleck točí a píše, tak by Kalifornie vypadala jako nějaká jako splanilá poušť.
1: Měl to natočit Regadas, podle mě. Jo, kompletně. Karlosi!
2: Tam by lidi mluvili zadkem, ale.
1: To bylo po druhý skvělý track The Bad One. Ukazuju na Martina! Ty seš ten špatný!
3: No ježiš.
1: Ne, Ben!
3: Lupežník.

0: je Bubo Bubo název pro strašidlo? Ano. Je Bubo Bubo název pro strašidlo?
1: Ano.
0: Podle vás ano. Možná?
1: Ano.
0: Taky?
2: Já myslím, že ne.
0: Že ne? A kam byste tak jako zabrousila, kdybyste?
2: To je v nějaký pohádce, nějaký strašidílko, není? Nebo něco?
0: To je právě ta otázka, jestli je Bubo Bubo název pro strašidlo. A vy tvrdíte, že ne?
2: Ne.

0: ještě 10 minut, ještě pojedeme, ještě. A velká divočina ještě nás čeká, jo. Pouze v podání teda Martina a Vítka v tomto případě snímek Evženie Brabcové, který myslím teďka momentálně byl promítán na festivalu ve Varšavě. Klára Isová to jsou vždycky plus svůj body. Martin, načni to.
1: No já to načnu, Vítek to pak dočne, teda máme jako velmi opoziční názory v tomhletom. Je to teda debut, který jako splňuje všechny parametry takového toho evropského jako kompetentního debutu pro mě. Nikdy nepřesáhne sice jeho mantinely, ale je to podle mě fakt jako vysoustržený a jako přesně jako nějaká analýza za prvý toxického vztahu, respektive ženy, která jako uniká teďka z násilného vztahu, bere své dvě dcery a jede za svým vlastně otcem, který žije jako na periferii, je takový hodně vykloubený, už má taky mrtvou svou manželku, zaobírá se čističkou vzduchu a pořád se připravuje na apokalypsu, že v takovém jako hodně zapedněném, zabordeleném baráku, ten barák je nádherný, jak se tam pracuje ze scenografií, fakt jako neukotvený prostor, kde se postupně ta osobnost rozkládá. Takže tohle nějaký jako půdorys teda spojit, nějaký generační jako trauma, manželský trauma. Zatímco na pozadí, končí svět, chodí tam prostě malí vypasený prasíci, jo. Chodí tam jako do obchodu a tak dále, jako vypadá to, že fakt je svět na hraně kolapsu, ale pro mě tahle ta apokalyptická linka přesně jako slouží spíš k potržení toho, jaký zažívá emoce ta hlavní postava, co se v ní odehrává, co zažívá ta rodina. Ten film jako není hysterický až na Juraje Loje, který hraje toho násilnického manžela, má tady jako zase kuku zrůdnou figurku potom Zbormistrovi. Ale většinou ten film dává najevo ty emoce spíš skrz tu mizanscénu, to jak jako ten svět je v rozkladu, má to takovou jako hodně haptickou kameru, takže v tomhle tom je to jako formálně strašně uhrančivý a já jsem byl překvapený.
0: Jo, ty jsme Vítek byl překvapený podstatně míň. Martin má zase na ty interpretace tvrdá zase v tom.
2: Ale já tomu rozumím, všechno to tam je, ale je to prostě strašně tezovitý a opravdu jako už jsem asi těch evropských kompetentních debitů viděl hodně, jasně, je to kompetentně nasnímaný, je to kompetentně nastříhaný, mám velký pochybnosti o vedení herců, který je pro mě strašně nevyrovnaný. Je vidět, že to je prostě jako prvotina a že ten film se pere s nějakou jako mírou stylizace. Jasně, to prostředí může být působivý, ale na mě to všechno působí jako tím klasický jako ten artový gimmick, jako vyumělkovaný příběh rozkladu vztahů světa, všeho.
0: Pokud jsem dneska všude, taky to už je klišáš, ale by ne.
2: Jsem z toho asi malinko jako unavený a potřeboval bych to vidět s nějakou mírou jako větší živosti, s něčím víc jako vtahujícím, než předvádí tenhle film, proti kterému nemám jako vůbec nic, jenom to pro mě bylo jako totálně indiferentní dílo, všechny ty významy, o kterých si mluvil, jako jasně, můžeme tam hledat, ale asi bych potřeboval, aby to bylo méně jako into your face a aby to bylo v něčem jako rafinovanější.
1: Mně to právě přišlo rafinovaný v tom, že ty věci ti to nikdy říká explicitně podle mě verbálně, že to je spíš jako propsaný v té mizanscéně, jasně můžeme se bavit o tom, jak je to přímočarý a tak dále, ale naprosto jako chápu, co říkáš, ale u těch herců jako rozhodně bych chtěl dát propsenu Vlasákovi, který se pro mě po těch jako příšerných pěti švestkách naprosto vykoupil tady. Má fakt jako neurotického fotra.
2: Jako
1: nádherný a ještě musím zvednout dětský herečky, který jako málo kdy jsou takhle přirozený, takhle působivý, jako přesně jak splývají s tím prostředím a tak dále, tak jako za mě rozhodně props nahoru za tohle.
0: A ty seš teda vdovec? Promiňte, v důchodu, nebo jak to teda Vlastně vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, Widower, Till Death Do Us Part, Vítek si to dá až o víkendu, jo, povinně samozřejmě.
2: Těším se.
0: Kvůli tomu zrůdnému pseudocharizmatu toho hlavního týpka.
2: Máme rádi.
0: Netflixovský jako true crime dokument, který staví na jako dlouhletý práci producenta pořadu Dateline, Dana Slipiena a detektiva Dina O'Kellyho, který odhalili vlastně, že ta ústřední figura toho dokumentu, ten Thomas Randolph, byl ženatý 6krát, podobně jako Bergman a Vítek, jo, přičemž 4 manželky za podezřených okolností jako zemřeli a on inkasoval jako vysoký pojistky. Co s tebou dělá ten model?
2: To je zajímavý, ale já bych na to neměl nervy, ne. Já bych umřel jako první.
0: Ne, musel bys být jako, ta ústřední figura nás jako odpuzuje samozřejmě a zároveň nás u toho jako voyeuristicky drží. Člověk, který se snaží ovládnout vlastně každou situaci, každý rozhovor, jeho největší zbraň vlastně není jenom ta chladnokrevnost zvláštní, ale hlavně přesvědčení, že vlastně dokáže oblamotit úplně každýho, což se mu dlouho vlastně jako daří. Je to docela dramaturgicky jako kompetentní. Chris Smith umí z archivních záběrů, výpovědí různých soudních materiálů, je to teda producent Tiger Kinga, takže žádný velký, jako to se nečekejte. Sestavil jako pozoruhodný jako kriminální příběh. Část toho materiálu ovšem teda pochází z toho pořadu Dateline, tak to občas působí jako takový kondenzovaný televizní speciál, no budíš. Jsou tam nějaký znepokojivý samozřejmě momenty, nejde jenom jako otázku, jestli ten jako muž vrah, jako jasně samozřejmě, ale jak dlouho můžou tyhle ty případy zůstat nějakým způsobem jako izolovaný, že vlastně nejde o to, že někdo dokáže takhle dlouho lhát, takhle přesvědčivě s tou arogancí zrůdnou, ale jako že ta pravda potřebuje prostě tolik času, aby se vůbec dostala ke slovu, což je jako leitmotiv spousty těch jako true crime o nekompetenci různých lidí tváří tvář jako jako zrůdě. No, je to pravda o zrůdě zase nakonec.
2: Ale zaujalo mě, někdo píše a podle mě to přesně, že ten člověk vypadá jako sestra Donalda Trumpa. Jo,
0: jo, jo, je to opravdu, má tak jako výzor. Je tam spousta pozorhodných okamžiků, kdy on jako asi 7krát změní jako účes a když se na to zeptají aktuálně, tak prostě říká, ne, já jsem měl celý život dlouhý vlasy.
2: Jako já.
0: Tváří v tvář prostě jakýmkoliv faktům, prostě zachovává, zůstává kamenej, arrogantní.
2: To mě sympatický.
0: Monstrózní záležitost. Martine, řekni nám nějakou jednu životní pravdu. Mám čas, tak lidi rádi tichové vysílání, máme čas.
1: Jo, no,
2: studovat dvojka.
1: Já jsem zdevastovaný, no. Jo, jo. Teďka, jak hrajem ten fotbal vždycky v pátek, tak hrajem příšerně, nejde nám
0: to. Je to slabý teďka, podzimní sezona slabší.
1: Pořád se jako máme problém se sejít, jo, takže nás je vždycky maximálně 6,
0: to takže jsem zažíval
1: taky. Na střídání a já trpím, já musím běhat 60 minut, chlapci, a to já už
2: nedávám. To jsem zažíval taky. Říkal mi David Havas, jeho spoluhráč, že teda jako Martin je velmi přísnej na něj, jako kapitán, teda dává tvrdý
0: tvrdě. Na to bychom už neměli nábytku, si z té bráně docela, jak jsme prezentovali Český rozhlas i pátu, tam si podával jediný jako slušný výkon ty vlastně.
2: Byl vynikající.
0: Já jsem hodně křičel, ale...
2: Ano, přesně tak, jako všude,
0: jako všude, ale...
2: Hodně si řval, ale je pravda, že moc to tam nepadalo.
0: Já křičel, jsem řval, bíte bílí!
1: No ale chlapci, jako já mám ten pátek jako zafixovaný, že to je ten odpočinek, že mám ten fotbal, kde si odpočinu, ale už já mám fakt jako tepovku tak nahoře a já ráno vstanu a jsem nervózní jenom z toho fotbalu, mám sevřený žaludek, prostě nechce se mi do toho, bojím se toho.
2: To se z život, z toho cítí radosti, jo, Joy the Weaver se stává utrpení, já znám, to je mi blízký.
0: Já myslím, že bychom si měli dát ještě další hodinu. To bylo málo vlastně, jako, já se tam myslím, můžu
2: nahradit,
0: že bychom dali i studovnu, že bychom se jako vyladili vždycky studovnu, to bychom probrali nějaké asi aktuální naše bolístky, tepy, měřidla.
2: Ty bys mohl Aleši říkat, tak si žádnou vyšegrádský fondy, svoje měřidla.
0: Vyšegrád, já úplně
2: ale nevím. Budou se měřit.
0: Budou se měřit, přátelé, já se jí dělat klinik na závěr Energies, energie Vítka Švarce.
2: Moc bratřím.
0: Martina Pleštěla.
1: No,
0: na

tak já bych teda začal jednou svojí malou historkou. Jako malý chlapec jsem chodíval na procházky se svým dědečkem a přitom jsem se často, jak už se to u dětí děje, že ano, pokakával. Dědeček mi pak žertem říkával, ty jeden kakane. Nic není.

0: vodní ptáci mají promaštěná brka. Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky. Přátelé, myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně. Existuje Bůh? Jo. A existuje, a je to velká lové, je to radost. Existuje Bůh, jo. Přátelé, vezmeme si
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj Kájo.
2: Ahoj Pájo.
3: Hele, díky moc za to kafe, je výborný, jenom je možná, nějak má trochu divnou chuť.
2: Já jsem ho koupila u Žida, tak možná kvůli tomu.
3: Omlouváme se za tuhle tu velmi neumělou dramatickou vložku.
2: Já jsem ji nečekala. A víš, co je psycho?
3: Já bych to trochu předeslal, víš.
2: Dneska je právě psycho.
3: Já bych to nevydržel.
2: No, teď jo. Dneska je psycho, že několik hodin koukáš na seriál o paní, která zabije svýho otce, nevlastní matku.
3: Mm-hmm.
2: A ten seriál, ta minisérie, ti celou dobu cpe, že jí máš fandit.
3: A ty
2: vražetkyně
3: máš fandit. Mm-hmm. Jo. To je docela psycho, no. To je docela psycho.
2: Tak, dneska se budeme bavit o seriálu Monstrous, Lizzie Borden.
3: Mm-hmm.
2: To je ze série Monstrous, která už zpracovávala příběh Dahmera, bratrů Menendezových, Eda Gina,
3: mm-hmm,
2: a nyní Lizzie Borden. A já jsem to viděla a jako musím říct, že umělecky, kamera, kostýmy, hezký. Ale bylo to fakt strašný. Jinak, jo. Ten příběh, ta taková ta glorifikace toho činu, který se tam jako stal, který je tam popisován.
3: Jasně.
2: No, takže asi bych to uvedla, o čem ten příběh je možná.
3: Tak.
2: Příběh Lizzie Borden je vlastně o vražetkyni, o ženě, která zavraždila teda svého otce, nevlastní matku a pravděpodobně ještě teda někoho v okolí, zabila je sekerou. A v Americe je to velký fenomén, protože na ní jsou vlastně takové jako básničky. Ona je popisovaná takový jako strašidlo pro děti. Něco jako my máme Polednici nebo Klekánici.
3: Ale zároveň je dobrý říct, že asi zabila. Že to
2: asi
3: jako,
2: zabila.
3: Protože ona vlastně nakonec byla omilostněná u soudu.

0: takovouhle smrt mohla způsobit žena?
1: To je právě, já jsem se podíval na tenhle ten případ vlastně na to, co se o něm jako ví. Ne vyloženě jako ten seriálový stvárnění, ale ten jako nějaký jako ty reálný historický doklady. A tam mě právě na tom zaujala tenhle ta vlastně ten jako feministický prvek toho, že jo, třeba když tam jako vlastně jako došlo k té vraždě a přišli to tam, že byli k tomu přivolaný nějaký četníci, tak oni potom jako říkali, no tak jsme našli ve sklepě nějakou jako sekeru, která byla taková jako trochu divná a u toho takový nějaký zakrvácený hadr, ale tady prostě slečna Bowdenová, tak nám k tomu řekla, že to jako je kvůli menstruaci, jo, tak jsme to nechali bejt, jo, že třeba vlastně jako ani nesebrali jako ty důkazy dostatečně dobře, protože nevěřili tomu, že by jako žena byla schopná takhle jako brutálního fyzického aktu.
0: No,
1: jo.
0: A to bylo opravdu teda, že takový spoilery, ale to uvidíte, že ona opravdu podle toho seriálu vlastně ze svojí kamarádku, která byla služebná, lomeno služebná, lomeno milenka, to tam bylo v tom seriálu, tak zavraždila teda ty svoje rodiče, ta nevlastní matku a otce. A teda s tím, že další věc je v tom seriálu a to bylo vidět, a to si myslím, že odpovídalo dost realitě, jo? Že prostě do toho baráku přišli lidi, kteří tam neměli vůbec co dělat, pošlapali se důkazy, nebyly zajišťovaný stopy, všichni se podívali na rozseknou hlavu pana Bowdena a podobně, takže jako tam asi jako nebylo dobře, ale co bylo opravdu fakt tím nejdůležitějším, že nikdo nevěřil, že by, tak ještě ona byla v realitě, ona vyučovala v nedělní škole, jo, takže ona byla jako velmi zbožná v té komunitě jako známá, že by něco takového mohla udělat.
1: Ale jak jsem tomu četl, tak jako tomu nevěřili, třeba její přátelé tomu nevěřili, potom teda, ale co je třeba v těch jako pramenech nějak dochovaný, tak třeba to, jak se chovala potom toho soudu, tak to spoustu z těch jejich přátel jako nahlodalo v tom, že by jí to furt jako nevěřili, že by to jako, jako neudělala. No.
0: No, tam bylo právě zajímavý jakoby v tom, opravdu doporučuji, pokud vás to zajímá, nebo jste to viděli, tak ten seriál a realita je hodně rozdílný a je teda, musím zase říct, na YouTube je strašně materiálu, kde to ty lidi skvěle rozebírají a opravdu do detailu.
1: Ale právě to mi přijde jako důležitý, jo, že to vlastně spousta lidí kritizuje, tenhle ten díl tohohle seriálu. Dá se k tomu říct víc? Co?
0: To je právě ono. Já si myslím, že se ještě na tom je dobrý kouknout z perspektivy celé té série, tý Monstrous. Jednak ji tvoří lidi, kteří stojí za seriálem Glee, což je taková hrozná odrahovačka, ale třeba za seriálem American Horror Story.
1: Okay, no.
0: Glee, to je jako i muzikál ze střední jako seriál, a je to strašný. Okay. Pak vlastně American Horror Story, American Crime Story, Ratchetová, jo, což vlastně taky zase nějakým způsobem, a tam jsou taky třeba v tom American Horror Story právě takový ty urban legends, takový ty městské legendy zobrazený. Jsou tam taky často zobrazený nějaký reální sériový vrazy, ale je to podaný v takovém kontextu, že jak je to taková fantazie, do kontextu té fantazie je to OK.
1: Jasně.
0: Ale když to není OK, je tady, kdy to série Monster se prezentuje tady jako popis true crimeu, jo, je to true crime dokument hraný, jo. Okay. A první vyšel teda vlastně série o Dahmerovi, která byla fakt děsivá, já jsem to ani nedokoukala, jak mi to bylo fakt nepříjemný. I vlastně ten Evan Peters, který ho hrál, sám řekl, že si musel pak odpočnout, že nechtěl už hrát v American Horror Story ani v podobných seriálech, protože ta role byla pro ně těžká. No ale pak u bratry Menendezovi, ty už jsme tady taky nakousli v našem podcastu, myslím, že snad nějak na začátku. No a pak je Eda Gina a pak tohle. A čím dál víc, čím jsou jako novější série, tím víc jako fantaskní mi to přijde. A je to spíš opravdu nějaká fantazie, spatlaní na reality, nějakých domněnek, nějakých jakoby povídaček, městských legend, než tý reality.
1: Oni tam jako nějaký připodobňujou k Bátory tu.
0: No, je to, jo, to je tam další věc, že oni tam, že tam jsou příběhy tří vlastně žen vražetky.
1: Jasně.
0: Ona je fascinovaná nějak příběhem Alžběty Bátory, kde prý Bátory,
1: čachtická paní
0: prostě taky vraždila ty holky, protože chtěla tu panenskou krev, ve kterých se koupala.
1: Ale to moc nevím, ale nějaký historici říkali, že to snad mohlo být i jako pomluvy nějakých jako
0: no,
1: lidí,
0: jasně.
1: Co jí něco
0: ona byla hlavně docela dost bohatá, jo? No, takže to většinou

0: většinou velký problém, když je ženská sama bohatá, že jo, v té době. No ale, že prej vraždila ty dcery těch sedláků a poddaných kvůli tomu, že byla sama znásilněna nějakým poddaným, nějakým sedlákem, pak otěhotněla a to bylo to trauma, kvůli kterému začala vraždit.
1: Takhle to bylo v tom seriálu.
0: Jo.
1: Jo, jasně.
0: Ale o tom nejsou žádný důkazy. Jo, to bylo vymyšlený.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: Pak tam byla příběh Eileen Wuornos, což je tedy taky sériová vražedkyně, kterou právě stvárnila Sarah Paulson. A teda jako její kostým, jako ta maska, to bylo fakt děsivě dobrý. To bylo jako skvěle udělaný. Ale Eileen Wuornos byla teda taky sériová vražedkyně asi v 80. letech.
1: Počkej, to vystupuje, nebo ta postava se objevuje i v tomhle díle, jo?
0: Jo,
1: nebo?
0: To je z té série. Oni okay. Tam jsou taky tři linky.
1: Jo.
0: Jo, jedna je taková ta právě, že o té samotné Lizzie a tam právě ona fantazíruje o té čechtický paní, protože jako, že si o tom čtou ty příběhy. A pak je tam linka jako z budoucnosti, kdy je tam Eileen Wuornos, že je fascinovaná příběhem Lizzie Borden a je s nějakou svojí přítelkyní v tom baráku, mají tam jako nějaký hrozně divoký sex na sedačce, kde zabili toho pana Bordena. Což je úplná hloupost, protože ten dům na to Bed and Breakfast byl pronajímaný až v 90. letech, kdy Eileen Wuornos už seděla ve vězení. Takže to je jedna blbost. A druhá blbost je ta...
1: Počkej, teď jsi mluvila o domě a Bed and Breakfast, tak je dobrý možná k tomu říct, že v současnosti právě tenhle ten vlastně jako dům, kde se staly tyhle, kde se stala ta vražda slavná v Americe, tak se vlastně stal takovou jako turistickou atrakcí.
0: Jo, a to tam je ale spoustu takhle domů po té Americe, které byly právě jako nějakým a nejsou zbouraný, tak se často stanou a chodí tam lovci duchů.
1: Jo,
0: takže k čemu si dojít, že pak vlastně Eileen Wuornos teda byla odsouzená za své činy, byla teda, ona vraždila právě muže, že byla jako prostitutka, vraždila vlastně ty svoje zákazníky a střílela je zbraní, což je taky zase další, jo, že zase netušili, že by to mohla udělat ženská, protože ženský nestřílej, že
1: jo.
0: A ona byla popravená a jak přicházela do toho nebe vraždícího, tak kolem ní byly právě ta Lizzie Borden a čechtická paní kolem ní tancovaly, jo. A to bylo i u toho Eda Gina, jo, že on vlastně...
1: Nebe, vraždící nebe.
0: Takhle to tam jako je, jako, že přešla do toho druhýho života. Tam kolem ní tancují a ona jako je z toho překvapená. A i u toho Eda Gina to bylo, jo, že on byl teda zabit, zemřel a přešel do toho vražedního nebe, kde byly ty sériový vrazy. A já říkám, to je... Hej, jako,
1: to je hodně cringe.
0: Jo, bylo to hrozně cringe. A fakt jako, fakt mám taky úplně zakatý zuby, já mám hrozný disgust na obličej, když to říkám. Mi to přišlo fakt jako hrozný. No a takže jako příběh, jako příběhy úplně i ty Eileen Wuornos, který je vlastně dobře zmapovaný, tam úplně spatlali. A uděláš to právě jako fantazii. A jak říkám, kdyby to byla fantazie, nějaká inspirace, ale nebyly tam použitý ty pravý jména, jména těch obětí, cokoliv.
1: Jasně.
0: Dejme tomu.
1: Jo.
0: Jo? Může to být cringe, může to být trošku potěuchlé, ale dejme tomu. Ale vzhledem k tomu, že to má se zakládat na realitě, ale dávají tam právě takový ty drby. To je...
1: Hele, ono asi se stalo jako takovým standardem, že když uděláš o něčem film, tak vždycky ta předloha je až trochu na druhém místě, protože to chceš nějak jako stvárnit, aby se na to lidi dívali a tak. Ale zároveň jako, ano, jako v tato ten okamžik, jako tady jde o to, že tam jako byly nějaký, že jo, oběti, který jsou vlastně, co jsem tak jako četl, tak byly vyobrazený vlastně docela nechvalně.
0: No, jo, že, tam právě zase další věc, jo. Oni si tady hrajou na to, že je to tady hrozně feministický, ale vlastně ta nevlastní matka, kterou tam jako zabije, tak je úplně zobrazená jako taková ta klasická zlá macecha, která nenávidí svoje děti.
1: Třeba říšky pro popelku.
0: No, a přitom jako vlastně nějakých právě zase příběhů, že jo, vlastně oni se moc nemuseli.
1: V té reální historii tam nějak myslím, že právě jako ten jejich, že, otec, tak tohle to byla jejich jako vlastně macecha, byla to prostě žena, kterou on se vzal po tom, co zemřela jejich matka a vlastně chtěl část svého majetku, on byl relativně bohatý, na dnešní přepočty, jo, jako ne nějak super bohatý, ale bohatý.
0: Jo, ale to bylo taky,
1: že... A měl, vlastnil x domů a vlastně chtěl jako část toho majetku jako rozdat té druhé rodině.
0: No a zároveň jako nedivil, vlastně ta rodina, no. Oni teda taky, že jo, oni byli dost bohatí, jako i vlastně, protože on pocházel z docela chudých poměrů, vypracoval se sám, ale vlastně žili v té chudší části města. Já nevím, třeba tam prý neměli dlouho zavedenou vodu.
1: To bylo jenom proto, že byl držgrešle, jo, že to
0: no,
1: nebylo jako...
0: No, takový, o něm říká, jako stříček skrblík, že to bylo v podstatě. No. Že vlastně ten tatínek byl takový hodně velký škrt, že právě tam je třeba v tom seriálu, že byla u něm kolovala údajně taková jako fáma, že prej, protože on měl vlastně, on dělal rakve. Vyráběl.
1: A
0: vyráběl rakve, on byl truhlář. Proto tam byly ty sekery hodně po baráku, jo, což nebylo tak jako divný.
1: Vlastně továrnu na truhlářskou.
0: A že prej, aby ušetřil, že jo, tak když byl někdo delší, tak jim usekával nohy, což tam je teda zobrazovaný, že dělal teda každou chvíli, jo, podle všeho.
1: To jsem se z těch historických věcí nedočetl.
0: No, to tam byly, to byly takový ty drby, že se to takhle, tak jako říkalo, že právě jako prej údajně, že aby ušetřil, tak sekal mrtvolám ty nohy. A to tam v tom seriálu je hodně, hodně zobrazovaný.
1: Okay.
0: Ale nikdo neví, co bylo dřív, jo? Jako jestli to bylo s těma vraždama, nebo před nima se to říkalo, protože se to nedá nikdy dohledat. Ale to bylo jistý, že on teda opravdu nějak ty holky vlastně, ty své dcery se, jako nezajišťoval tak dobře, jako ty, tu příbuzenství od té svý, ale zase z historických materiálů.
1: Že mohli být jako nespokojený s tím, že táta to, prostě rozdává rodinný majetek, jasně, tomu rozumím.
0: Ale zároveň...
1: Ale že by je úplně vydědil nebo něco takového.
0: Ne, zároveň oni prej, že jim sponzoroval často cesty po Evropě, že ta Lizzy byla několikrát, nebo i s tou sestrou, oni si byli docela blízký, což v tom seriálu taky není moc zobrazený. Že opravdu cestovali po Evropě a on teda oni po jejich smrti si koupili pak dům v té nejlepší části toho města. Jakože vlastně pak žili docela jako normální život, ale zase zároveň taky přesně tam zobrazují, že Lizzy byla nějakou členkou hnutí sufražetek, což je úplná blbost. Ale co vlastně mě k tomu zase vede, jo? Že já jsem že jako vědecky, jo? Co se tady jako děje. Že vlastně tohle je jako, když jsme se k tomu dohledávali nějaký studie, nebo co mě třeba zaujalo, je opravdu to, že i když tady můžeme demonizovat toho člověka, tak ho to, tak to nemusí znamenat, že ho to nebude celebritizovat. A že i ve chvíli, kdy my třeba bychom ty, třeba právě u toho Dahmera, jo, tam to bylo krásně vidět, protože toho si myslím, že zrovna ještě zpracovali relativně dobře a tam byly i teda stále taky velký protesty těch rodin, pozůstalých jako obětí a tak, že hele, jako prostě tohle to není dobrý, protože furt je zobrazený, že tam je chudák, měl nějaký trauma z dětství. Mm-hmm. Jo. Ale to jako takhle jako vůbec nebylo. A nebo nějak bylo, ale vůbec to nebere jako váhu tomu, co udělal. Jo? Spousta lidí má trauma z dětství a nezabíjí okolo sebe.
1: Se vezme, že jako už jsme mluvili o Dexterovi, na tom je to postavený, že ten jako seriál je postavený na tom, že má trauma z dětství a na základě toho se z něj stane.
0: A tady vlastně ta Lizzy taky, jo? Tam je to taky zase postavený, má nějaký trauma. Jo? Nějak se k ní ošklivě chovali, zabili její ptáčky, takže ona má právo vraždit. To stejný Eileen Wuornos, jo. Tam opravdu měla hodně jako náročný život, ona opravdu pocházela z hrozný rodiny, sama byla závislá na alkoholu, na lécích,
1: jasně.
0: Byla prostitutka, která byla pravděpodobně několikrát znásilněná za svůj život, no ale nedávají to právo vraždit, jo? Nebo ospravedlňovat to, že vraždila. Jako díky čemu se člověk stane sériovým vrahem. Tak vlastně třeba v té Americe, že bylo největší procento těch vražd kolem těch 80. let a tam byla hypotéza, teda, že to je kvůli tomu, že se vrátili ty otci z války, nikdo neznal pojem posttraumatická stresová porucha. A ty vlastně traumatizovaní otci z té druhé světové války vychovávali ty syny. Ale ukázalo se, že ne všichni to takhle měli. A nehledě na to, že třeba jako i když se pak vraceli ty otcové třeba z Vietnamu, tak to už se o PTSD vědělo dost.
1: Jasně.
0: A jako taky se tam objevily tyhle ty, jako v uvozovkách vadný kusy. Ale třeba se ukázalo, že někteří ty vrazy měli třeba dobrý dětství, měli fajn rodinu, měli dobrý zázemí nebo měli dobrou komunitu kolem sebe.
1: Tam je důležité říct, že vlastně jako zastoupení toho, že ta rodina nebyla v pohodě, nebo třeba vyrůstala v nějaký pěstounský péči, nebo neměli nějakého jako primárního pečovatele ve svém brzkém dětství, tak bylo víc zastoupený. Právě u těchto z těch jako seriových
0: hrávů. Určitě tam je. Jako já, když jsem dělala, když si dávno jsem dělala ty svoji bakalářky, jak jsem dělala nějakou jako literární rešerši na to, takový psychický rozpoložení té rodiny, jasně, toho mladistvího vraha, jo. A všude tam vlastně vylezlo, že jste, ať je úplná nebo neúplná, ale vždycky tam měli jako hrozně negativní emoční vztahy. Nebo nějaký hodně plochý emoční vztahy. Takže tady může být opravdu, že to by tam mohl být nějaký spojovatel, ale těžko říct. Dneska jako nám nepřijde divný, že ženy páchají jako násilný činy, i když je jako fakt mnoho násobně méně, než co páchají muži. Ale třeba právě ta představa, že si pamatuju, že možná to říkal snad i Markovič v nějakém rozhovoru, nebo nějaký takovýhle jako vyšetřovatel
1: české. Dneska už by neprošlo se vymluvit na to, že to je nějaký jako menstruační krev.
0: No, ale ne, že ženský, že vždycky pozná ženskou, že vraždí zezadu. Jo, že to musí udělat ženská, protože se není schopná kouknout tomu vrahovi do očí. Teda ty oběti do očí, jo. A já si říkám, dálo, možná o tomhle není. Jo, to je to o tom, že prostě logicky ví, že když je ten chlap o hlavu vyšší, jo, mnohonásobně silnější, no tak mu nepůjde prostě se zbraní do obličeje, když jí může tu zbraň sebrat, ale jde prostě chytře ze zadu.
1: No jasně.
0: Takže jako, jo, víš, že a to je zase ten jediný ten feministický prvek, který se mi tam líbil v celém tom seriálu, že předpokládat, že ženská není schopná spáchat takhle hnusný zločin. Je hloupost. Spáchají jich míň. Většina žen vlastně sériových vražetkyň fungovala nejlépe do 50. let, než vznikla dobrá toxikologie. Protože, no, kafe od žida. No, byly to travičky, no. Byly to travičky, takže...
1: Bylo dobrý, Kájo.
0: Bylo, jo? No, že... tak doufám, že se snad nějak nezamotáš po cestě domů. Ne, ale bylo to jako jo, že byly většinou travičky, jo? A taky, že osi řekněme, že těm babičkám ty dědečkové hodně často umírali dřív. Jo, něco na tom je. Prostě nebylo možnost se rozvést, tak se vraždili mezi sebou. Ale dělali to jinými způsoby, protože jim byly nějaké způsoby dostupnější. Jo? To je stejný jako u sebe vraždnosti žen a mužů. Muži si vraždí časky prostě, já nevím, střelnýma zbraněma, no protože jich taky těch mužů drží víc. Střelnou zbraň, to je jednoduchý.
1: Jo. Já jsem se právě nad tím taky jako takhle zamýšlel, odkud se to vlastně jako bere, tohle z toho vyobrazování vlastně nějakého jako, tohle z toho jako závažného prostě zločinu, ať už prostě v seriálech, ve filmech a tak. A dospěl jsem k tomu, to je taková jako moje hypotéza, ale jsem jako přesvědčený, že to bude mít co s realitou. Že za to může pratatíček Freud.
0: Daddy Freud, Freude, vždycky na kdo jde. A už zase.
1: A Sigismund Šloma.
0: No, já z Příboru.
1: Z Příboru.
0: Zdravíme do Příboru, tak.
1: Ale a teď jako proč, jo? Protože ono vlastně jako i v té kriminologické literatuře je poměrně silná linka psychoanalytického uvažování o tom, čím to, že se člověk prostě dopustí takovýhle jako zločinu, jo? Čím to, jestli z člověka stane sériový vrah. A
0: no, to by asi vysvětlovalo právě ten pohled, proč vždycky za to, že se kouká na to dětství, jo? Protože jako celá psychoanalýza je založená na tom, že všechno se ti vyvine v dětství a to tě podnamená na celý tvůj život.
1: Jo, že v dětství jsou nějaké jako vývojové fáze, kdy má prostě dítě mít nějaký jako druh vztahu, ať už ke svému tělu, nebo ke svojí matce, ke svému otci a to, že potom ovlivňuje, já nevím, prostě,
0: jo, nebo když máš právě zaseklý třeba v orální fázi, tak právě furt něco potřebuje strkat do pusy, jo? Že kvůli tomu, že třeba kouříš hodně, jo? Nebo furt se něčím cpeš. Jo.
1: Takže tam je vlastně takový jako abstraktní myšlení nad tím, jo, jako ono, mě k tomu jako nejvíc sedí tenhle jeden článeček z roku 99, jo? A kde Christer Klaus a Lars Lidberg vlastně přišli s výrazem Šahriárův syndrom. Jo, a teď jako, co ti měli na mysli. Ono to je to prostě hrozně sexy. Já si myslím, že jako většina těch tvůrců tohle z toho musela číst.
0: Jo, že to je jako jejich handbook prostě.
1: To je handbook, podle kterého potom jedou. Jo. A teď jako, o co jde, že jo, protože to jmenuje Šahriáru syndrom, jo, když se podíváš na pohádky Tisíce a jedné noci, jo, tak tam máš prostě toho šáha, který, o něm říkají, hele, to je sériový vrah, že on vždycky prostě si vezme manželku, poté, co s ní stráví svatební noc, tak ji nechá popravit. Jo? A takhle to jede do kolečka. Takže, hele, já ti to, počkej, já teď jako projdem ty jednotlivý, jako co, s čím oni přicházejí, jo? Že teda to, co je jako charakteristický pro ty jako sériový vrahy. Tak je to, že vlastně proč jako to dělají, tak jako ten jeden jako primární motiv je mít jako moc nad tou obětí. Jo? A zase to má jako pocházet prostě z toho, že oni vlastně svůj život vnímají, jako, že oni jako vlastně nemají dobře rozvinutou identitu, že vlastně nemají pocit moci sami o sobě a tohle to je jako to, jak si to cítit, jo, tuhle tu potřebu. Takže mají tohle jako potřebu jako vlastně ne nadřazenosti, ale moci nad někým druhým nebo moci nad životem. Že se u nich odehrávají nějaký statistický fantazie, jo, a rituál, že je jako důležitý.
0: To je pravda, jo. Že zase většina právě těch sériových vrahů, což třeba jako, já myslím si, že to byl ten Richard Ramirez, že vlastně ten neměl ten modus operandi úplně, úplně stejný, nebo i vlastně náš spartakiádní vrah, že se tam vyvíjelo.
1: Jo.
0: Že vlastně to může být ten rituál, ale nějaká právě to, ten jejich právě modus operandi v podstatě.
1: Jasně, jasně. No ale jo, že jako oni jako vycházejí z těch věcí, co, že teda jako mívají tyhle ty jako vrazy, který prostě vraždí opakovaně, co pro ně bývá charakteristický, takže kolem toho mají nějaký jako druh rituálu. Ale jak říkáš, jo, může to být prostě modus operandi, je prostě jakým způsobem se dostanou k nějaký té svojí oběti. Potom jako další prvek jako důležitý má být jako dehumanizace, jo? Že to je vlastně pro ně nějaký, jo, že řada těch vrahů si třeba jako nechává nějaký trofeje z těch svých obětí, ale tam myslím, že ne všichni, jo? Že to je něco, co jako bylo zaznamenané v historii, ale ne nutně všude, třeba hodně se s tím, proto si myslím, že tohle to viděli autoři Dextra, jo? než se rozhodli prostě ho vytvořit tak, jak ho vytvořili. Tam jako jsou právě ty jako prvky, jo, že teda si vezmeš
0: že tady takhle to dodává tu filozofii jako celou zatím, jo, že něco takového.
1: Tak, jo, že tam máš ten rituál, máš tam tu potřebu jako ovládat, že jo, tu oběť, sadistický fantazie, který jsou jako, který člověk, který má ten vrah ještě předtím, než se dopustí nějaký vraždy, což je zase něco, co je doložený třeba od reálných případů. A tu poslední věc, no, jo, protože jako část těch vrahů třeba jako různě mohla jako sníst ty svoje oběti a tak, tak oni tomu říkají, že to je touha po symbiotickým splynutí.
0: A tak to měl ten Dahmer, že ten jo? Vlastně ten opravdu, ano. Ten potřeboval až opravdu symbioticky, nebo...
1: A oni to jako prostě na to jdou tím psychoanalytickým způsobem, jo. Že říkají, no hele, ten prostě človíček, že jo, jako jak neměl pořádně toho svého primárního pečovatele jako malej, tak tam má tu neukojenou potřebu toho jako být s někým
0: zajedno. A to je tam třeba u toho Dahmera hrozně popisovaný.
1: No. A to prostě potom jako vede k tomu, že jako vlastně nemají vlastní identitu a tu identitu si vytváří krz tyhle jako hrůzný činy. Jo. Hmm. Takže vlastně tohleto všechno je motivovaný tím, jak se dívá psychoanalýza na vývoj osobnosti, vývoj člověka. Hmm. A když to jako potom aplikuješ na tyhle ty příběhy, tak tam máš prostě ano, každý prostě sériový vrah musel mít nějaký trauma v dětství. Viz Dexter narodí se prostě v kaluži krve, nebo narodí se ten jeho prostě vrah, že jo, se narodí v kaluži krve, že jo, tam jako je maminku někdo jako, že jo, rozřezá. Jo, takže já mám za to, že tyhle ty autoři vlastně museli jako číst tyhle ty práce, ať už by to byla třeba tato práce o tom jako Šahriárovu syndromu, co jsem tak koukal na ten článek, tak oni navazují ještě jako na další autory, kteří jsou třeba z 80. let. Jo? A vlastně potom říkají, že kdyby člověk chtěl dělat psychoterapii takhle jako s nějakým sériovým vrahem, tak vlastně musí postupovat tady po těchto těch jednotlivých 5 bodech. Jo? A každý z těch 5 bodů, jak ta šahra záda, prostě naplnit jako přijatelnějším obsahem. Jo? A tohle z toho, nevím, jestli si vybavíš, existuje film Cela.
0: No, ano.
1: kde Jennifer Lopez hraje prostě dětskou psycholožku.
0: Jo.
1: která pomocí nějakého prostě mašinky se dostane do mysli vraha a tam se snaží prostě zjistit, kde prostě schoval svoji poslední oběť. No. A je tam právě jako ten malý klouček, který byl teda jako traumatizovaný a pak je tam ten prostě ta obuda toho vraha.
0: To je ten Voldemort, že, který jako byl terorizovaný, šikanovaný a pak mu dali tu moc, že jo.
1: Jo, takže když se takhle vezmeš, jo, tak jako prostě Daddy Freud, ten jako fenomén prostě začátku 20. století, tak vlastně jako furt doznívá a teď má vlastně daleko víc jako efekt v popkultuře a v tom, jak máme tendenci jako vnímat různý fenomény, spíš třeba než jako v samotné psychologické vědě. Jo, to mi přijde jako zajímavý a vlastně důležitý.
0: Já si myslím, že opravdu, jakkoliv to ten Freud fakt neměl podložení, tak na něco kápnu v té době. A proto to teď pořád v nás rezonuje. I když ho kritizujeme oprávněně.
1: Jasně.
0: A jako jo, říkám, prostě jeho metoda nebyla vědecká a vlastně dost jeho myšlenky byly prostě myšlenky z kokainovaného pána ve vaně, jo, s doutníkem v puse. Tak v zásadě ale něco na nich je. Jo? A myslím si, že odhalil něco, co asi v nás nějak rezonuje, dobře to popsal.
1: Ale to je docela jako zajímavý. Já jsem jako, než jsme šli natáčet, tak jsem se koukal na to, jak to bylo vlastně s Freudem a s Nobelovkou. Jo,
0: to je výborný.
1: Hele, a to je jako vtipný, to jsem nevěděl. To pro mě bylo jako novinka, to bylo super. Že on byl 33krát. Navržený na Nobelovu cenu. Jo.
0: Já jsem věděla, že byl navržený, ale ne tolikrát.
1: No. 32krát byl navržený na Nobelovu cenu za medicínu. Jo. Mm-hmm. Ale tomu prostě řekli, pardon, vaše teorie nejsou falzifikovatelné, co se tím chce říct. Jo. Ono, aby člověk vymyslel, nebo takhle, aby byla nějaká teorie použitelná pro vědu, tak je potřeba, aby vlastně se dalo říct, za jakých podmínek neplatí. Jo? Aby potom ověřujete, že teda to tak je nebo není. Jo? Že vlastně můžete ověřit, jestli to funguje, ten váš nápad nebo nefunguje, na základě toho, za jakých podmínek jo, jako nefunguje. A když vy ty podmínky najdete, tak ta vaše teorie prostě má smolíka. Jo? A nebo ne, a nebo je prostě jako nenacházíte a to znamená, že ještě může fungovat. Jo? A tohle z toho bohužel jako vlastně chybí u psychoanalýzy a tohle z toho vlastně jako, je takový jako základní výtka, ať už historicky nebo i dneska vůči jako různým nápadům, který můžou být takhle jako sexy, ale vlastně jsou jako pro vědu nepoužitelný. A takže mu takhle jako říkali, no pardon, to úplně do té medicíny, prostě sorry, není to moc věda. A na 33. tak ho teda jako navrhl, myslím, že Thomas Mann, nebo kdo teď přesně nevím.
0: Tak ten byl hodně poskyřený psychoanalýzou, takže je to dost možný.
1: No, tak ten ho navrhl na cenu za literaturu. A tam mu zase řekli, no pardon, ta vaše knížka Výklad snů, jo, tam jedná se o Výklad snů, ta vaše knížka, no to je spíš do té medicíny, no. Takže ostrouhal i na po 33. Ale já bych mu teda s dovolením jako v roce 2026 bych ho nominoval a udělil mu Nobelovu cenu za influencement. Domácí úkol. Já mám pro nás jako dobrý návrh, že bychom mohli klidně projít jednotlivý, protože existuje víc filmů o Freudově životě. A mohli bychom klidně udělat jako takovýhle díl o těchto filmech. Jak ho zobrazuje.
0: Jo, tak to souhlasím. To je domácí úkol pro nás.
1: To je domácí úkol pro nás, tak přesně tak. Hele, tak jo.
0: My se s váma loučíme.
1: Loučí se s váma Pavel a Kája.
0: A podcast Psycho.
1: Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny. Gaslight Gatekeep, Global.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Šaman.
1: A Judita, ahoj.
0: A dneska tady máme hosty, máme tady kapelu Empty Hall of Fame, která právě hrála teďka, když jsme začali mluvit, kompletní sestavu.

0: dokazuje, přesně. A 20 let, to je bláznivý.
1: A těch důvodů je víc. Máte venku teďka novej song a odjeli jste právě koncerty k tomu výročí. Tak ideální příležitost to probrat. A mám takovou otvírací otázku. Jaká je ta věc, jako která vás u toho udržela těch 20 let? Co je to, co vás drží tak dlouhou dobu?
2: Asi přátelství hlavně.
3: Určitě. Pak druhá věc, že to má určitě terapeutické účinky a nějaký ventil pořád, něčeho, co člověk potřebuje dostat ze sebe. A přátelství určitě. My vlastně od začátku až na bubenický post vlastně jsme my tři de facto od začátku kapely pořád spolu. Jediný, co byli veletoče vlastně tak, co se týče bubeníků, takže my jsme de facto pořád jako původní členové, což je tak jako úctyhodný.
0: Přesně tak, protože vlastně často u těch kapel, co vydrží hodně dlouho, tak se pak ukáže, že tam je vlastně jeden člověk, kolem kterého se to furt skládá a zároveň, jak i dokládá, bych řekla, spousta rozhovorů tady ve Špíně, je to, že prostě na bubenickém postu jsou vždycky veletoče. S bubeníkem jsou prostě vždycky trochu problémy.
2: Můžeme podepsat.
0: Každopádně těch 20 let, strašně dlouhatánská doba, takže možná můžete nás tak jako tam pomoct tak jako prolistovat a províst nás nějakýma těma jako zásadníma momentama za těch 20 let, co vás jakoby tak napadnou. Ať to jsou třeba nějaký zážitky, nebo i třeba nějaký milníky ve smyslu jako konkrétních nahrávek, nebo konkrétních koncertů.
1: Nebo změny bubeníku.
3: Ono toho bylo asi docela dost. Je pravda, že když to začínalo v tom roce 2006, tak vlastně my jsme začínali relativně pozdě, že si myslím, že třeba po 20 letech já jsem si koupil kytaru, aniž bych na to cokoliv uměl vlastně hrát se sousedem, který bydlí u nás na vesnici. Jsme nějak začali vlastně jamovat bez jakýho jako vůbec, aniž by kdokoliv cokoliv uměl. S tím, že vlastně na té stejné vesnici byl jediný člověk, který už měl zkušenost s kapelama, byl tady Filip. Tento teda jel už někdy od základky. Tak jsme se vlastně nějak dali dohromady. Když člověk vlastně na začátku neřeší vůbec nějaký skládání, tak vlastně co nás napadlo, tak se nějak dalo dohromady a šlo se to dost rychle nahrát. Tuším, že hned v tom roce 2006 jsme nahráli nějaký první jako EPčko, nebo demo ve studiu. Pak se jako to nějak hrozně jako nabalilo koncertů, protože je pravda, že ani v té době tam vlastně těch kapel úplně moc nebylo. Jezdili jsme docela dost z Nidal, který nás tak nějak vzali pod svoje křídla.
1: To jsem vás poprvé viděl.
3: No. Že to jsme měli vlastně společní koncerty z Lakme ještě na...
2: Jo,
3: z Lakme na Vrahu.
1: Jo, to je pravda.
2: To bylo poprvé.
3: Jo, no a jinak milníky... My jsme nahráli docela, jako vlastně asi tři nahrávky, o kterých se vlastně pořádně ani neví. To bylo ještě vlastně v době, kdy já jsem hrál na kytaru a Filip zpíval. A pak vlastně ve studiu jsme měli rozdělaný song, kde já jsem psal texty od začátku v angličtině a měli jsme rozdělaný song, který se nestihl celý dokončit do studia a vlastně než bychom ho tam Filipa nějak vlastně učili, tak já jsem to šel nakřičet a v ten moment nám nějak přišlo jako asi dobrý nápad se prohodit, protože já jsem prostě nikdy nebyl dobrý kytarista. Filip trošku bojoval s angličtinou v té době, takže pak jsme se prohodili,
2: to byl asi
3: velký milník, no. A pak, když skočíme, tak pak už takový jako věci se začalo třeba i jezdit ven.
2: Jo, 2012 byl první turné.
0: A kam ven?
3: No napřed vlastně...
2: To bylo jak třeba 10 zemí.
4: První turné bylo velký, to bylo Německo...
2: Německo, Holandsko, Francie,
4: Belgie.
3: Tam to bylo zajímavé, že my jsme vlastně neměli moc zkušenosti vůbec s nějakýma výjezdama ven a tehdejší bubeník vlastně fungoval na nějakých jako punkových fórech a napsal tam diskuzních fórech. Psal tam vlastně, že jako hledáme kapelu, která byla s náma a úplně jako zázrakem se ozvala kapela z Brazílie, kterou jsme vlastně vůbec neznali do té doby a napsali nám, že jako pojedou s náma, tak nám to přišlo jako sranda napřed. A pak, když jsme se teda potkali jako na letišti v Praze a nabrali jsme do dodávky, aniž bychom se fakt nějak znali a vyjeli jsme vlastně skoro na 14 dní, jestli se nebylo 16 dní. Tak jsme vyjeli a vlastně jsme se jako dost kamarádili během té doby a tím to pak začalo, takže pak jsme vlastně jezdili skoro každý rok někam ven.
2: Pak několik let takhle jsme jezdili každý rok, vždycky třeba 10 dnů.
3: Až se to pak vlastně otočilo, že celou dobu jsme řešili vlastně to, že oni pořád, protože takový to Come to Brazil, si myslím, že minimálně zažila každá kapela prostě, každá kapela jakýhokoliv žánru, takže my jsme se tomu taky dost smáli, ale nakonec se to vlastně povedlo i skutečně, takže jsme vyjeli tam. Jinak si myslím, že máme asi třeba 15 zemí, kde jsme hráli, jsem to tak nějak jako letmo počítal, takže to bylo docela dost.
1: K té Brazilii se dostaneme ještě později, mě by vlastně zajímalo, přijde, že kapely, které dřív jezdili hodně, že poslední dobou třeba nejezdí tolik, že se jakoby změnili jednak ty třeba kontakty nebo i způsob toho bookování. Kdy vy jste byli naposledy na nějakým takovýmhle větším turné?
2: To poslední bylo před covidem v 2019, měli s Rožavou Španělskou, Portugalsko a pak vlastně to nešlo, že jo, kvůli covidu a i teda do toho vstoupilo to, že jako Karel a Lukáš jsou tátové. Takže já myslím si, že asi by to, teď jsme měli jenom v Polsku tři koncerty a to vlastně bylo docela rychle zabukovaný, tak já nevím, jestli se to úplně nějak zásadně změnilo, spíš není jako iniciativa moc od nás teď, poslední roky.
1: Jo, to znám.
2: Ale říká se, že jako hodně lidí říká, že to je jiný teď, no, že to třeba není tak jednoduchý, ale my se to třeba kromě Balkánu vlastně nikdy úplně to bukování nebylo jednoduchý pro nás, třeba když jsme chtěli nějaký Německo.
5: Hlavně jako Západ byl vždycky jako velký problém pro nás, teda koncert v Německu, případně Slovinsko. To bylo stovky mailů a prostě nic.
3: Už vlastně to poslední turné s tou Rožovou, to Španělsko, Portugalsko, jako tam jsme měli třeba jako brutální přejezdy, vlastně skoro celý turné.
2: Objeli celý vlastně Španělsko a Portugalsko, jako celý poloostrov.
5: Za 10 dní, no.
2: A měli jsme, no, týden a dva víkendy, vlastně. A pak jsme třeba hráli v Plzni a další koncert někde v Baskicku. Přespávali někde prostě nějakým odpočívat, ale jako bylo to dosáhá divoký.
3: No pokud tohle přežijete, tak pak už je 20 let v kapele, je docela...
0: To dává smysl. Vy jste si taky dneska sebou přinesli takovej poměrně dost nakrmený playlist, takže si z něj teďka v tenhle moment něco zahrajeme. Padá nám tady Love Letter, Misanthropic Holiday or Vacation, takže jenom ve zkratce, proč si budeme pouštět zrovna tohlensto?
3: Je to vlastně nová kapela, nebo teď už ne úplně nová, ale je to kapela, kde je zpěvák z Vers, kytarista z Defeater, pro mě jako Vers jsou asi nejzásadnější kapela vůbec, kapela na Bridge Nine a vlastně hráli jsme s nima prostě v Bratislavě na Pinkville, bylo to naprosto boží a doporučuju, ta deska je skvělá.
0: Takže si dáme ochutnávku, jdeme na to.
6: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě nám dozněly Love Letter, Misanthropic Holiday or Vacation a ještě k tomu se přidali John Ball, Stars and Thrones, což je kapela, která tady ve Špíně snad nikdy nezazněla.
1: Což je jako šokující přesně.
0: V rámci jako nás dvou mi přijde. Nicméně naštěstí si tentokrát přinesli do playlistu vlastně kompletní sestava kapely Empty Hall of Fame, kterou tady dneska máme a se kterou se bavíme. A my většinou tady míváme kapely, když vydají nějakou třeba velkou desku, probíráme to, ale dneska je takový výjimečný důvod toho setkání, protože Empty Hall of Fame slaví 20 let na scéně, což je, ještě jednou to zopakuju, úctyhodný. A než se budeme bavit o všech vašich zážitcích dál, tak ještě by mě zajímalo, proč jsme si ty John Ball vlastně zahráli.
2: Jo, tak John Ball vlastně v té době, co Karel popisoval na začátku, když jsme začínali hrát, tak byl pro nás hodně, hodně důležitá kapela. Dělali jsme jim koncerty, hráli jsme s nimi vlastně jenom pár koncertů a tak už si to říkala, že jako přijde mi, že ta kapela na to, jak byla dobrá, že je trošku taková pozapomenutá, tak jako to byl ten důvod, no.
3: My jsme pořádali koncerty vlastně v Funičově na Čtverce v hospodě a tam jsme jim dělali třeba 3-4 koncerty, jako sedli jsme si docela dost lidsky v té době a vlastně do doby, když pak Jumper někam odjel na misi, tak, no, tak to vlastně skončilo, ale jako máme to rádi doteď.
4: Super. My jsme se bavili o těch turné v tom minulém vstupu a pro mě, tak když jsem vás pozoroval, právě přišlo, pro mě bylo hrozně zajímavý vidět, že jste jeli do té Brazílie a četl jsem ty vaše reporty z toho a říkal jsem si, wow, jako nevím, jestli vlastně bych to chtěl absolvovat.
5: Já už ne.
4: Tak jaký to bylo pro vás jako kapelu tady z Evropy, která je zvyklá na veškerý ten servis, prostě tady v Evropě podle mě jako špičkový servis pro ty kapely, místo na spaní, jídlo, všechno, jaký to bylo i do té Brazílie.
2: Jako zpětně super, když si to člověk jako nějak, no i u mě teda to tak je.
3: Selektivní paměť.
4: Jo, Lukáš tady kroutí hlavou jenom.
2: Tu dobu, když to jako běželo, tak to bylo jako na hrudu. No, jako byly tam momenty, kdy fakt jako to bylo docela náročný. No.
3: My jsme tam měli trošku štěstí v tom, jak se vlastně bavíš o tom hospitality, tak tím, že jsme s těma Kaktus vlastně jeli v Evropě, tak pro ně zase byla jako ta novinka, že prostě na koncert je jídlo, jako v pohodě spaní a nevím, prostě pivo a tak. Takže my, když jsme tam jeli vlastně po tady tomhle turné, tak oni to chtěli trošku dorovnat. Minimálně ten Alex, který to měl na starosti, tak vlastně se snažil, ať to máme jako po evropsku. Ale samozřejmě prostě to narážilo na ten brazilský přístup, takže jako nějaký jako časový rozpisy na koncertech, jako máš hra v 10, hraješ ve 2 a ještě ti pořád někdo říká, že přijdou lidi, ty lidi prostě stejně nepřijdou, jak to jídlo nepřijde a nehledě na to, že padlo pár koncertů, které byly jako nasmlouvaný, dokonce se řešily jako věci, že půjdeme na nějakou diskuzi do nějaké školy si povídat s dětma, což nám přišlo jako skvělý nápad, ale vlastně to taky nedopadlo. A těch historek, jako věcí, které nedopadly, víme nějaké jako pak bezpečnostní situace, tam, kde jsme třeba přebývali, to by bylo na celou Špínu možná, no, další.
4: Jo, doporučujem, v jakém zinu to vyšlo vlastně?
2: To psal teda Buky z Liberce a bylo to na periferii, to tam bude asi pořád.
3: Jako. Je to tam pořád.
4: Doporučuji, je to fakt výživný.
2: Noise Masteru možná jako ten samý report.
4: Jo.
2: A to si nejsem jistý.
3: Ale
2: už.
3: Je to pořád online, jako je to skvělý, no. To musíme Buky přiznat.
4: A tady po těch zážitcích, který jako třeba pro mě by to bylo asi taky těžký, já jsem takový jako člověk, který není úplně na vybočování prostě ze svého komfortu. Odradilo vás to třeba o to, abyste zkoušeli turné prostě do, já nevím, třeba do Asie hodně jezdí kapel, svoji tam Shiva Yoga, See You in Hell a tak.
2: Ne, to si myslím, že ne, ale zároveň jako by úplně takový ambice tam jako nebyly, že bychom si řekli, jo, teď byla Brazílie, pojďme zkusit nějakou další jako exotiku, to asi jako v tu dobu, tak jsme jako byli rádi, že to proběhlo a vlastně jako máme i spoustu super zážitků, jako nebylo to jenom tady o tom, že by to bylo nějaký, jako nějaký útrapy tam byly, ale jako spoustu věcí bylo super.
0: Ale, co třeba, můžeš vypíchnout
2: no,
0: něco?
2: No, tak byly třeba skvělý konty, jako jednak lidi, jako povahově, byli hrozně fajn, byli jsme vlastně, ten Alex z Kaktus, tak my jsme vlastně žili u jeho rodiny, polovinu té doby jsme byli u něho doma vlastně, kde žil jako s mamkou, s taťkou, což je docela běžný tam, že jako lidi přes 30 jako fungují takhle, jako v rámci té rodiny. A prostě mamka nám vařila a byli hrozně prostě, jako všude i na těch koncertech, prostě ti lidi hrozně si s náma chtěli povídat, ačkoliv prostě třeba jako anglicky moc neuměli, vždycky tam byl jeden člověk, který všechno jako tlumočil a bylo to vlastně takový jako hodně srdečný, že jo, ty lidi a prostě to nějak prostě tak mi přijde, že v tom to bylo jako dobrý, no. Zase jako oproti Evropě, kde to často takhle jako není, no.
3: Koncerty tam byly skvělý, jako věci třeba typu, že přišla prostě parta mladých a říkali, no, my nemáme na vstup a oni, jo, však v pohodě, tak pojďte a oni, však oni vám to jako vynahradí. No, to nebylo jako, že my bychom měli problém s tím, že nemají na vstup, ale přišli, to se vůbec nebojte, oni to vynahradí jako atmosféru a tam prostě přišli lidi, kteří si přinesli na koncert prostě kus nějaké trubky, my jsme nevěděli, jako co to má znamenat. A tam prostě v tom místě, kde jsme hráli, byla prostě díra ve zdi, takže oni to tam zapíchli a pak skákali prostě jako stage divy tady z toho jako improvizovaného. A to asi jako jinde moc jinde prostě nezažiješ, no.
2: No.
4: Máte za tu dobu, co hrajete, nějaký fakt jako nezapomenutelný zážitky, že když se vás někdo ptá takhle, já nevím, v práci, tak co to s tou kapelou, jako, co jste zažili, takže to vždycky vytáhnete.
3: Teď jsem o tom vlastně s Banánem, no, jsme do muzinu, vlastně do toho zinu, kabinetu mu jsme dělali rozhovor a jako máme prostě historku, která to nic nepřebije, bohužel. Není to úplně spojený s muzikou, ale vlastně když nás ve Slovinsku vlastně naháněla kriminálka, že jsme přepadli banku, tak
2: to asi nic netrumfne.
3: To proto no. Jako, no, to je jediný. Tak dlouho nic.
2: A bylo to teda na základě toho, že jsme sebou měli v autě masku vlkodlaka, aby jsme si to chvíli, my jsme teda jako z toho skvotu tahali věci oknem, což bylo jako, to bylo zadání, že to tak jako máme udělat. A akorát, že vedle byla nějaká pošta nebo banka a my jsme prostě ze srandy jako chvíli někdo měl na ksichtě tu masku a seděl tam
1: krátka, jo. A vynášli jsme
2: ty věci a prostě nějaká jako aktivní tam prostě občanka zavolala ty fízle. A my jsme mají odjížděli už z toho města a najednou tam byl nějaký policejní zátaras prostě.
3: No, ona se na nás chytla nějaká oktávka prostě černá s tím, že nás chvilku pronásledovala a pak už oni kluci měli sluchátka a až jsem řídil, tak pak už byli zátarasy, no, jako chlapíci prostě se samopalama, se psama, tak nás vyházeli z auta, teď aby ten prostě bizár byl jako dokonalej, tak tam vlastně slovinská televize natáčela nějakou reportáž o nějaké industriální zóně, jak uviděli, že se děje tohle, tak samozřejmě začali natáčet nás.
2: A i když bychom potom věděli, že to je celý omyl, tak říkali, to nevadí, my se to natočíme, ať máme něco, jako, že my to někde použijeme.
3: Oni neuměli moc anglicky vlastně ta zásahovka, takže redaktorka to zachránila, protože nám tlumočila.
1: Asi šestkrát se nás ptali, jestli opravdu nejsme zloději, říkáme opravdu jako ne.
4: Já asi nemůžu mluvit, tak položit další otázku.
0: Přesně tak, já jsem taky zůstala speechless, takže si dáme si další song a pak se budeme bavit asi dál o historkách, protože nevím co jinýho. Každopádně máte tady Newfound Glory Understatement, tak proč si to budeme pouštět?
1: Vždycky jsem tu kapelu měl rád a vlastně minulou neděli teďka umřel jejich kytarista Chad Gilbert, je to nějak na jejich památku.
0: Naprosto dává smysl, tak si to jdeme dát.
5: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli skladbu Understatement od kapely New Found Glory, kterou si do Špíny přinesli Empty Hall of Fame s jejich celou kompletní sestavou. Tady dneska jsme ve studiu a probíráme spoustu extrémně výživných zážitků.
1: Jo, já si pamatuju, že jeden čas byl hrozně velký kapely, o kterých jste mluvili, ty Verse, Defeater, Modern Life is War a tak. A to byl takový styl, který vy v tu dobu jste hodně hráli, teďka už je to pro mě zase trošku prostě jinde. A mě zajímá, jestli vy jste třeba někdy měli třeba nějaký takový ty ambice nebo snahu dosáhnout to na nějakou vyšší úroveň, takový ty jako evropský kapely, co jezdí hodně těch turné, jestli jste to tam někdy měli prostě vzadu v hlavě, hej, chtěli bychom to takhle posunout. Mm-hmm. A nebo jestli jste vždycky chtěli být ta DIY kapela prostě tak, jak to jsou všichni ostatní, no.
2: Já jsem to tam neměl v hlavě, nebo něco takovýho,
3: já si myslím, že jsme byli vždycky kapela bez ambicí, že jsme chtěli jenom hrát.
2: Jo, a o tom lepší potom, když něco se jako stane a povede, tak o to je lepší.
3: Já jsem teda jeden čas hlásal, že bych chtěl hrát ze Strike Anywhere a pak se rozpadnem. To byla jediná meta.
2: To se ještě může stát,
4: to se ještě nestalo.
1: Mě tady k tomu ještě napadá, že vy jste přišli vždycky jako kapela, která je trošku jakoby mezi těma subscénama, že teďka jsme slyšeli New Found Glory, to je prostě ta popunková scéna, tak hráli jste akce i takovýhle, pak zároveň jako DIY punkový akce striktní, pak zároveň takový ty jakože hardkorový, prostě nevím, koncerty H2O a tak. Hmm. A díky tomu, jak jste takhle jakoby rozkročený, že jste neměli takovou to jako domovskou scénu a díky tomu mi přišlo, nebo spíš kvůli tomu, že mi přišlo, že jste jako trošku opomíjená kapela. Nevím, jestli jste to někdy cítili, jako že jste vlastně hráli hodně koncertů, ale nepřišlo mi, že byste někdy měli takovou tu scénu, která stojí jako za váma prostě. Hmm? No.
2: To tak jako bylo, že většinou jsme byli moc měcí nebo moc tvrdí.
1: A vnímali jste to někdy jako, že nějakou třeba hořkost toho nebo něco takového, nebo jste to nikdy to prostě neřešili?
3: Asi jsme to neřešili, jako je pravda, že na to, že vlastně pocházíme tam, odkud pocházíme, tak pořád si myslím, že jako největší asi ohlas to prostě mívá v Praze a ještě třeba dejme tomu, že Liberec je taková naše jako druhá domovská scéna, jako lidi kolem Azylu a podobně, ale ne, to jsme asi nevnímali, to je, no... To je to stejně s těma ambicema.
2: Jako, jak jsi říkal s těma scénama, to jo, že jsme fakt jako hráli prostě koncerty, kde jako hráli pop-punkový kapely a jakože v době třeba, když jsme začínali, tak jako pro někdy lidi by to bylo jako skoro úplně jako tabu prostě jako hrát na takové akci a to jsme třeba tak jako neměli, no. Že vlastně,
4: až tak jsme neřešili ty styly, no, že jo.
1: Jo, tak mně přišlo, že v nějakou dobu ono to bylo jako hodně rozštěpený, že to vlastně byly úplně jiný věci, vlastně punková scéna a tady ta, protože ta pop-punková scéna podle mě se nějakou chvíli jakoby přičuchla k nějakým, jakoby, já nevím, asi Blink 182 na tom hráli velký vliv, že to bylo prostě jako jiný věci a že pro někoho to bylo vyloženě přesně.
2: Jo.
1: No a ještě jako u těch ambicí mě vlastně napadla jedna věc, že vy nemáte žádnou velkou desku, že jo? Jak se to stalo? 20 let a žádná velká deska.
2: No.
3: Je to, no to je jako, to je věčný téma.
4: A dobrá otázka.
3: Věčný téma, na druhou stranu je pravda, že jako my když skládáme, tak vlastně nemáme odpad. takže skoro co se jako dotáhlo do konce, tak se jako vydalo, ale ne, no, toho, my jsme v tomhle nebyli moc.
2: Víc jako kapela, co jsme víc koncertovali, než že bychom se zavírali do zkušebny a do studia. A tam prostě, jako samozřejmě nás baví dělat nové písničky, ale nikdy to prostě nedalo na tu velkou desku. Vlastně bylo jako stopáží, vlastně to druhý demo, který ty se jako nezmínil.
3: Jako
2: chronologicky o tom mluvil, tak to bylo, tam bylo třeba 10 písniček. Jako jo, ale v dnešní době už je to takový, jako už to je fakt jako jinde, to bylo anglicky ještě celý a jako ne, že bychom to úplně nějak si zatím nestáli, ale...
3: A teď ta doba EPček a singlů, tak jo. Asi se k tomu už jako nikdy nedostaneme, ale to už ten single
2: tak
3: jeden po třech letech.
2: Ale
4: by nám to trvalo asi 15 let, když jsme to napsali.
0: Tak. A to zároveň nemohla by to být právě jakoby ta meta, když ještě jakoby tak často nejezdíte po tom covidu na ty dlouhý turníčka.
3: To já myslím, že bychom cítili na zádech větší tlak, než jsme schopní unést.
1: A nikdy jste to ani neměli takový to, že... Hej, měli bychom vydat prostě desku, že to je taková ta věc.
2: Ale jo,
1: prostě
2: jako já třeba jo, tak jako, jsem, jako chtěli bychom, nebo já osobně jo.
4: Taky, ale chtěl, prostě, když víme, jak nám to jako fakt trvá časově.
2: No, jakože by to byl zbytečný, jako sami na sebe, to si vytváří asi ten tlak, jakože to není úplně nutný.
3: Kompenzujeme jednostranným 12 palcem.
4: Hlavní času to máme tak, že my ten song jako napíšeme, začneme ho hrát jako naživo, Když bychom dopsali další třeba 8 songů, tak už ten song nesnášíme.
2: No.
4: Jo. Takže tak je to, i tak je to postavené.
0: Takže prostě ten způsob práce, který jste si před 20 lety zvolili, tak vlastně je ten bič na vás samotný.
1: Jo, jo. No a ty jsi teďka ještě říkal, že to jsme ještě zpívali anglicky. Pro mě třeba osobně, když vás sleduju, tak jakoby ta změna do té češtiny, že byl jako... Pro mě to znamenalo jako pro tu kapelu velkou změnu, já nevím, jak to vnímáte vy.
2: To bylo jako asi zásadní milník taky, no.
4: Takový druhý velký milník.
3: No. Tam to vlastně vzniklo tím, že jsme ještě měli takový menší projekt vlastně tady s Tomášem, s Bubeníkem a s Filipem, který se jmenoval Tarpeja. Byl takový trošku pomalejší a tam se vlastně skládalo v češtině a tam jsem vlastně napsal první text česky, protože já jsem se toho bál, vlastně jsem ani neposlouchal jako nikdy moc kapel česky zpívajících, tak mi to přišlo takový jako, bylo krásný se schovávat za tu angličtinu, jsem si přebál pak trošku jako nahatej, trošku jsem s tím bojoval, tak tam vlastně se podařil první český text a pak jsem si říkal, jak ono to vlastně asi dává smysl a překplo se to i na Ehov potom.
1: Máte pocit, že na to reagovali pak jinak i lidi?
2: Jo, rozhodně.
3: Jo, to určitě jo.
2: Mnohem líp, jakože neslyšel jsem jako od nikoho, že by to bylo lepší anglicky a naopak, jako to říkal jako spousta lidí, no.
3: My jsme tu angličtinu, nebo aspoň já jsem se to snažil kompenzovat tím, že jsme vozívali docela dost dlouho sebou na merch prostě stánku, vždycky jsme měli i překlady český s nějakýma jako třeba popiskama, ale ty lidi to moc vlastně nezajímalo.
1: Bylo to pro tebe těžký, takhle jako v Ehov, kde seš jako bez té kytary v Tarpě a to se hrál i na kytaru, vlastně.
3: Jo, jo, jo.
1: Že jakoby zpívat ty český texty, že se dovedu představit, že to musí být těžký najednou jako svičnost z té angličtiny.
3: No, jako v té Tarpě, tam byl člověk schovaný za tou kytarou a já jsem tam měl jenom nějaký jako doprovodný štěky nebo nějaký sbory, jak to bylo v pohodě. Jako v Ehov jsem s tím docela bojoval, protože ty texty jako máme už po velké části prostě osobní. A jo, jako z začátku to bylo docela problém.
1: Mně přišlo jako, že když jste začali zpívat česky, že to začalo být i jako víc emo. Nevím, jestli to taky takhle vnímáte.
2: Jo, určitě. Jo.
3: Já jsem si tak nějak asi vlastně přál celou dobu, ať je to víc emo, akorát jsem nevěděl, že tohle je ta cesta. Ale jo, jako jsem určitě radši, když třeba už nám to někdo napíše do popisku, než jako hardcore punk, což podle mě už není vůbec jako vypovídající.
0: Zároveň ještě jenom bych se vrátila k tomu psaní v té češtině, jakoby ty jsi říkal, že to bylo náročný spíš jakoby třeba po té obsahové stránce, teda jakoby odhodit tu angličtinu a co třeba po té technické, protože ona jakoby ta čeština je prostě těžká i v tomhle tom.
3: Je pravda, ty texty určitě jako vznikají díl, tak je to možná už jako tím, že člověk je třeba vypsaný za těch 20 let, přece jen ty témata taky jako vystřílí asi, ale
0: tak jo. Tak můžeš jakoby otočit v té češtině, víš co?
3: Já jsem měl pocit, že jako v té angličtině jsem zase nebyl až tak jako dobrý, aby vlastně, že už jsem měl pocit, že to je vyčerpaný taky. To byl jeden z těch důvodů, že to zkusím prostě jinak.
2: Tak spoustu věcí jako nevyjádříš v tom cizím jazyce, pokud ho neovládáš úplně jako perfektně.
3: Je to tak.
0: Ano, pak může říct spoustu hodně jakoby takových primitivních věcí, které když pak zazní v češtině, tak jsou jako hrozně lame vlastně kolikrát.
3: Jako přijde mi to těžký v té češtině psát, protože prostě, a teď vůbec nechci, ať to zní jako na bubřel, ale jako fakt těch českých kapel jako s dobrýma textem, aspoň za mě, jako je to fakt jako složitá disciplína. Hmm.
0: Právě, ale zároveň je to jako pak, když se to podaří, tak je to prostě milionkrát lepší, jak něco v angličtině. Mm. Minimálně za mě teda.
1: Jo, mně přijde jako, že pak v té kapele má člověk mnohem větší vztah, no, i když si ty angličtině rozumíš, ale jo, je to jiný prostě, no. Tak si pojďme pustit teďka jeden váš track v češtině, teda.
0: Přesně.
1: Vy jste ani žádný jiný nevybrali se. Další track se jmenuje Světlo.
0: Chcete k němu něco říct, nebo to necháme jenom hrát?
2: Necháme to hrát.
0: Dobře, tak to necháme hrát.
5: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: stále ještě posloucháte Špínu na rádiu Wave. Pouštěli jsme si skladbu Světlo od kapely Empty Hall of Fame, kterou tady dneska máme ve studiu. A ještě jsme si k tomu přilípli balaklavu Bránu soucitu, kterou jsme si tady balaklavu taky strašně dlouho nepouštěli. Podle mě možná naposled v našem vegansko-vegetariánském díle, který už je taky třeba skoro 2 roky starý. Tak proč jsme si pouštěli balaklavu?
1: No, vybrali jsme ji, protože i když to je jako takový retrospektivní dneska, tak vlastně to byla kapela, která v té době, když jsme začínali, tak jako z českých kapel, jako my jsme, nebo já jsem chtěl jako vybrat český kapely, tak balaklava v té době prostě byla taková jako zásadní kapela asi pro všechny.
2: Pro všechny z nás asi. No.
3: Vy jste vybrali track, který je taková jako veganská hymna a to mě přivádí k tomu, že nevím, jestli to máte ještě pořád teďka, ale vy jste dlouhou dobu byli kapela, která intenzivně podporovala Sea Shepherd organizaci, vozili jste s sebou merch, mluvili jste o tom, jak jste se k tady ty věci dostali vlastně?
2: No, to je dobrá otázka. Já vlastně už ani pořádně nevím, kde to začalo, Luke, ty...
4: Jako my jsme tu organizaci dlouho jsme oni jakoby věděli, nějak jsme si to, jako nějaké informace jsme sbírali, a podle mě, jak jsme se k ním dostali jakoby oficiálně, tak bylo jen tak volomouce na korunní pevnůstce.
2: Jo, to je pravda, ono.
4: Myslím, to bylo nějaký v uvozovkách pohovor, nás jakoby přijmuli mezi sebe a...
2: Tehdejší nějaká zásada.
3: Nějaká sekta.
2: No, oni dělali, pokud člověk prostě chtěl jim třeba pomáhat na stánku nebo být jako zapojený, tak tam probíhaly nějaký prostě aspoň pohovory, aby měli o tom člověku nějaký jako nějaký aspoň povědomí s tím, že potom vlastně my jsme asi na dvou akcích jsme pomáhali vlastně přímo, když bylo třeba AFO v Olomouci a měli jsme nějakou jako ne úplně nevím, do jaké míry to bylo jako oficiální nebo neoficiální, ale vlastně vozili jsme kasičku, který pak vždycky výtěžek šel, vlastně jsme jim posílali, hráli jsme pár benefitů a my jsme se zapojovali s Lukem takhle jako na nepřímo nějakých jako akcích, nicméně když jsme tam vlastně byli v součástí toho úzkého kolektivu, tak byli tam lidi, co třeba jako jezdili prostě na lodě pomáhat, ať už do kuchyně prostě, nebo nějaký jako technický typy. Což tomu my jsme se jako nedostali. Teďka to máme tak, že tu kasu máme pořád u merch stánku, nějaký propagační materiály taky, ale tam by to bylo asi na další debatu, protože potom rozkmotření s Polem Vocnem, to máme docela otazníky, s kterýma trošku bojujeme.
3: Byla tady to vození těch jakože aktivistických věcí součástí jako identity té kapely, nebo to byla taková věc, kterou si děláte prostě tak bokem a ta kapela se k tomu hodí. Jako vlastně jakou roli to hrálo pro tu kapelu jako celek?
2: My jsme vlastně od začátku, co jsme hráli, tak myslím, že jsme hráli docela dost benefitů, ať už vlastně třeba v Brně kolektiv pro zvířata, jestli se nepletu, pro svobodu zvířat jsme dělali nějaký, nebo jsme spolupracovali s nima a to si ještě bylo jako nějaký další krok.
1: Takže dá se říct, že to byla součást identity, jestli to takhle smyslo. No. Tak my jsme vlastně vegetariáni, jako vegani, jsme třeba, já třeba už jako nejsem vegan, jsem vegetarián, ale bylo to jako, je to prostě součást nás už jako, že vlastně
2: to pořád to tam patří.
1: Jako přišlo, no.
0: Chodí, když ještě teda pořád máte ty nějaký materiály, tu kasičku, chodí jakoby návštěvnictvo koncertu, jakoby zajímá se o to, hážou tam peněze a tak, protože my tady třeba, to je takový, bych řekla, že naše se Šamanem takový jako running téma toho, že prostě tohle, jakoby třeba ty zvířecí práva z nějakého jako punku, dejme to bum, prostě tak nějak trošku jako vyvanuly, nebo jakože dřív to bylo fakt jako hodně jakoby intenzivní a vlastně mě i přišlo, že prostě, jakoby když jsi punkáš, tak vlastně jakoby automaticky prostě to minimálně jako hodně intenzivně řešíš a vlastně dost často ani to maso nejíš a teďka vlastně to tak není to ani jakoby tolik slyšet třeba na těch akcích a tak, tak jako jaká je třeba vaše jako zkušenost, když to pořád v tom jedete?
4: Mám jako stejný pocit, že to z toho trošku zmizí.
1: Já taky.
4: A je viděli na té kasičce, že dřív ti lidi se asi zajímali víc, i co to máme sebou, brali si ty letáčky, tedy to tam většinou jako necháme, ale že tak ty letáčky tam prostě jsou a leží tam netknuté, kasička prázdná.
1: Cože vypovídají.
4: To asi za všechno.
2: Mě teď napadlo jako point spíš hodně tady tohodle, že teďka aspoň to pozorujeme třeba v Olomouci, že asi to je taky nějaká věc, nějaké jako generační obměny, protože tím, jak hrajeme těch 20 let, tak si myslím, že třeba posledních, dejme tomu 5 let, tak jsme hrávali jako převážně pro vrstevníky a podobně, a to byli lidi prostě tak vzdělávejte vzdělané, jakože ty lidi to prostě ví a už asi se nepotřebují to nějak jako řešit, ale asi bych možná čekal, že teďka se to zase trošku jako k tomu vrátí, že ty lidi se budou zajímat, protože teďka registrujeme jako návrat jako mladších ročníků nějak do scény, že se to tak dá říct, takže myslím si, že tohle by mohlo být jako důvod, nebo ne důvod, ale věc, která by to mohla trošku oživit, tohle téma.
0: To je pravda, ale zároveň třeba z mojí zkušenosti, nebo co jakoby pozoru, nebo jak i třeba s mladšíma lidma, se kterýma se znám, tak prostě toto téma jakoby, jako není. Jo, a to mě, jo, že to prostě, a tím, že se to podle mě ani už tolik neobjevuje na těch koncertech, nebo jakoby nějak v nějakém prostě balíčku identit nějaký kapely, tak o, jako jasně, tady spousta dalších jakoby důležitých věcí, které je prostě potřeba taky řešit, ale tohle to jako taky, že jde to ruku v ruce prostě s nějakýma environmentálníma problémama. Jo, a teď jsme tady mohli rokovat, že v dalším díle Špíny samozřejmě.
3: No já myslím, že teďka zase čas na to pustit si další track. Máte tam Alpinist, podle mě zařazený.
0: Delta Flood of Ignorance. A tady pozor, přichází člověk, který nám tam zatím mnoho neřekl. Proč si to budeme pouštět?
5: To zvládají skvěle.
0: Ale teďka už je potřeba uvíct tu píseň.
5: Tahle písnička mě provází vlastně už od mládí, takže jsem vybral tak nějak z nostalgie a ty postupy toho bubeníka mě formovaly i v mé hře.
0: Výborně, super. Tak jdeme
3: na to. Bydlivě poslouchejte.
0: Přesně, já jsem zároveň Alpinist neslyšela jako třeba 500 let, takže jsem jedině ráda, že to tady taky zazní a taky si myslím, že to ve Špíně ještě nezaznělo. Tak jdeme na to.
6: Špína.
7: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave. Právě jsme slyšeli Delta Flood of Ignorance od kapely Alpinist, kterou si přinesli Empty Hall of Fame, se kterýma se tady už skoro hodinu bavíme, což znamená, že dnešní díl už se bohužel chýlí ke konci a čeká nás samozřejmě takový klasický otvírání kalendářů.
1: Takže co vás v nejbližší době čeká? Teďka máte za sebou ty koncerty k těm 20 letům, ale tím to samozřejmě nekončí.
2: Nekončí, jo. Teďka nás vlastně čeká 6.7. pojedeme na Slovensko v listopadu s Talidomida s pivnicí, vlastně kapelou ze Slovenska. Tak dva koncerty, to byla Nitra a Martin. A potom vlastně 13. budeme hrát v Ostravě Skrank na Benefitu, kde Vítěžek půjde potom na generátory na Ukrajinu.
1: A teďka nedávno před těma koncertama jste vydali jeden track novej. Je něco v plánu? Velká deska to nebude samozřejmě, to už víme, ale jestli nemáte třeba toho nahraný víc?
3: Nahranýho ne, ale máme v plánu udělat pár nových písniček, jako máme v šuplíku nějaký věci, který teď kvůli tomu, že se chystali ty koncerty a spíš se cvičil set a cvičili se vlastně starý písničky některý, který jsme tady pro tu příležitost vlastně jako nějak resuscitovali prostě nějaký starší songy, tak to...
1: To byl takzvaný průřez tvorbou proběhnul.
3: No to úplně ne, ale byly tam pár takových jako vlaštovek.
2: Vytáhli jsme vlastně tři staré věci, no, které ještě v angličtině, které jako nám dávaly smysl v kontextu toho, že ty lidi by si to nějak mohli pamatovat.
3: A to jsem chtěl říct jako návaznosti na to, že ty nový šli trošku stranou, ale máme něco už jako rozdělaného a je to v plánu, ale nebudem říkat, co bude potom jako výstup, to ještě nevíme.
1: Velká deska to určitě nebude. OK, tak my moc děkujeme, že jste za náma přišli.
3: No, my děkujeme moc za pozvání. Děkujeme.
1: Uvidíme se za dalších 20 let.
2: Doufejme, že ne.
4: 20 let, takže.
3: To nevím, jak si schodí tady.
0: To už nevím, jestli to. Co snad bude Wi-Fi ještě fungovat za 20 let. Budeme si držet palce.
1: A to už to nebude stanice pro mladé, pokud tady budeme my pořád.
0: Mladé duchem, to už začíná do tohoto překlápět. Ale ještě než se teda rozloučíme úplně, tak si pustíme ještě track, pustíme si Priznic po neděli. No. Tak proč se budeme pouštět Priznic? Ještě nám něco řekněte.
3: Protože Priznic máme rádi všichni z nás a vlastně jsme i jako tak trošku jako regionálně to s náma tak souzní, protože to jsou Jeseníky a všichni to posloucháme, máme to rádi.
0: Výborně, tak ještě jednou díky a mějte se. Ahoj.
2: Děkujeme moc.
1: Ahoj.
3: Čau.
5: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: nikam.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Zdravíme všechny rytíře, pážata a paže.
2: Je tu další díl našeho skvělého pořadu Excalibur.
3: Brr.
2: Opět tu nejsme sami. Kasa, kdo k nám dneska dorazil?
3: Dneska k nám přišel sám James Cole.
2: Čeká vás hodinový playlist, který nám doručil sám host, a pak hodinu nabitý krásný rozhovor, kde se dozvíte vše od Alibi Jonesa až třeba po novou K.O. Crew, anebo jeho oblíbené, a to se dozvíte. Big Pearl!
1: Brr! Brr!

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čágobeho rytíři, my vás vítáme u dalšího dílu pořadu Excalibur.
2: Big Brr, 11. díl, nejostřejší rapový show, široko daleko, víme. My vás tady vítáme, nejsme tady sami, WhatsApp rytíři, rytířky.
1: Máme speciálního hosta, OG hosta, a je to fucking James Cole.
3: Jsem to já, Big Sir.
2: Milovník kvásku, italské kuchyně a koláčů s chutným okrajem, majitel vymanifestovaných andělů a rapový bůh, kterého není potřeba asi detailněji představovat.
1: Nelze přehlédnout.
2: Nebudou to úplný klasický jako otázky dneska tady, jako kdy měl nějaký první jako setkání s hiphopem a tak dále. My dneska budeme řešit hlavně desku Alibi Jones. Probereme taky Okru, který je tady hrdě na bříšku, už
3: jsem
2: čeká.
3: Jsem na půl člověk, na půl vinyl.
2: Je to tak, dneska je to poprvé, takhle special. A my jsme rádi, že jsi došel, čau.
3: Já jsem rád, že jsem tu, to perfektní.
2: Víte
3: jsem
2: u nás.
3: Alibi Jones, jsem Okru.
2: Dneska to bude i hodně o všech různých alter egách, zích, napište do komentáře. Sledujte nás na Instagramu Excalibur / Radio Wave, musím říct tohle promo hnedka ze startu, my pro vás máme, jako vždy, 4-5 nějakých novinek a dokonce dneska i tlumočíme ve znakový řeči.
3: Je to perfektní. Máme prostě vše a ještě trochu něco navíc.
2: Yes.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Já klidně možná začnu. Kdo by náhodou žil někde v jeskyni, tak pro něj informace, že Izo teďka, je to 2 týdny zpátky, dvakrát vyprodal a dvakrát dokonce i vystoupil, jak sliboval v O2 aréně. Takže Rytmus asi doma úplně spokojený nebyl. No a mimo to jeho ukřižování vyvolalo rozruch mezi velmi věřícími a plus rapery. Reagoval na to i třeba pražský arcibiskup. Takže je to, nebo bylo to celkem doslova horké téma. Myslím, že všichni, co jsme tady ve studiu, tak jsme asi úplně nebyli, ale spousta lidí na internetu vám o tom řekne, jaký to bylo.
1: Přesně tak.
3: Vypadalo. A reagoval na to Raego?
2: Tyhle, to ještě ne. A Lukas Doub ještě taky ne, podle mě.
1: Ale mě teď vlastně zrušili Instagram a konečně mě nemá v bloku, takže Raega vám budu kontrolovat.
2: Ano.
1: Už tam má follow zase, takže uvidíme, jak dlouho to vydrží.
3: Je to perfektní. Jak se říká?
1: Lil Boosie, americký rapér, byl odhalen z prášení, ale žádná prachovka.
2: Prášil?
1: Jo, byl na něj vytáhnut nějaký dokumenty, kde údajně si otevřel hubu na špacír.
2: Na hlavě ty dokumenty.
1: Vlastně tenhle rapper je docela jakoby takovej symbol jakože toho tag lifeu, protože byl odsouzený snad
2: hodněkrát.
1: Jednu dobu mu i myslím hrozilo jakoby trest smrti, pak byl nějak jako osvobozený pro nedostatek důkazů, ale údajně si k tomu osvobození i napomáhal nějakými nehiphopovými praktikami.
2: Aha. Ty jsi dneska obecně donesl zase hodně věci jako ze soudu, Dominik.
1: Ano, já jsem si říkal, že si tu udělám okýnko krimi Jarda Gepardie.
2: Dávej novinky z ulic.
1: A novinky z ulic, takzvaný Space Ghost Perp, kterýho byste mohli znát, tak byl opět začen.
2: Kdo by nevěděl, prostě velmi velký frajer.
1: Velký základní stavební kámen jako novodobého trapu. Zatčen za omezování osobní svobody a domácí násilí.
2: Neceníme.
1: Špatné.
3: Myslel, že pašoval.
2: Vypadá, že pašoval
3: ten někam.
1: Vypadá, že si dali něco na kuráž možná.
3: V tom klempíři na hlavě.
1: No a jinak ještě Lil Durkův soud ohledně organizovaného zločinu a údajné nájemné vraždy byl posunut o měsíc, takže
2: jo, budeme informovat, jak to dopadne s panem Durkovcem.
3: Duregem.
2: Durek z Polska. A jinak teda klasicky v říjnu bude vycházet a vyšlo i hodně desek. Kdo nás sledujete na našem Instagramu, tak můžete vidět, že pár dní zpátky už vyhodili jsme tenhle post. Teďka na začátku října vychází nový Quavo, Homicide Gang, nebo třeba Sergej Barakuda vydává desku Entropie. Byl v Americe, viděl se s Hoodrich Pablem, no prostě klasický výletník z Ostravy prostě na výletě, jak to máme rádi. Nicméně zajímavější releasy přicházejí až ke konci a ty nejzajímavější jsou vůbec jakoby to be announced, například třeba africký Black Bones vydává své album, zajímavý jméno, který můžete znát z Pak Slimový desky teďka. Nigerejci jsou hodně teďka jakoby rozjetí. Takže This Sound From Africa, čekujte Instagram a budete vědět, co vychází dobrýho. No, ale teda co vyšlo v té minulosti, už jsme zmínili, tady Ali Ben Jones nám vyšel a taky teda vyšlo K.O. Crew. O tom všem dneska hlouběji v nejostřejší rapový show Široko daleko.
1: Široko daleko.
0: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Ty zdal obecně v poslední době celkem dost rozhovorů o desce, co máte s Ideou, ať už je to Dan nebo Well Done, takže o tom klidně dneska jen tak jako okrajově, ale úplně na začátek bychom se tě chtěli zeptat, jak se máš ty a jak se má dneska Ali B. Jones?
3: V pohodě, Ali B. Jones byl toho dne poměrně klidný, takže všechno v pořádku, na tom krásně. Viděl jsem dnes mnoho krásných lidí a teďka to pokračuje, tenhle ten trend toho dne a můžu se dívat na vás.
1: Yes.
2: My na tebe.
3: A je to dobré. Jsem na půl člověk, na půl vinyl.
2: Jsi měl taky celkem asi nabitý teďka to období, tak máš teď jakoby po všech těch jako releasech, dopřáváš si jako volno?
3: Ani ne, nebo respektive nevím, co to je, protože prostě všechny ty věci se nějak kupějí a musíš se jim věnovat, takže prostě teďka připravujeme K.O. Crew koncerty, takže s tím jsou věci a neustále se strategizuje a neustále se prostě sedí a vymýšlí, takzvaně brainstormuje.
1: Tak na branku takzvaně.
3: Přesně, přesně. Takže nikdy se nepřestává pracovat, je to nekonečné. Je to nekonečné jak Daniel.
2: A nakopl tě k tomu všemu jako driveu, co máš teďka právě Idea, je to tak? Či?
3: Ale určitě jeho pracovní morálka je nakažlivá a jeho vášeň je prostě pohlcující, takže prostě nechceš vedle něj kachnit. Mm-hmm. Nechceš utíkat jako do pekáčů a postelí a marinovat se ve svým sádle, jako chceš jeho sádlo. A takže určitě je to inspirující osoba, to workaholik v tom dobrým slova smyslu. Někdy neumí jako možná ani přestat, že třeba jsme na nějaký akci, kde by se vlastně jako nemělo třeba pracovat, jako jeho svatba nebo tak. Stejně vidíš, jak jemu vlastně to furt proudí hlavou a nemůže se jako pomoct. Vlastně.
2: Uděláme něco.
3: A řeší ty, protože jo, to je, když s někým děláš něco takovýhleho a těch projektů je víc a to tak je té práce hodně a těch liní toho, co se řeší, je X, takže jako jsou to koncerty, jsou to další projekty, jsou to studio sessiony, je to prostě natáčení klipů, těch věcí, co se může řešit non-stop je hromada, takže je mu furt, takhle má několik dálnic v hlavě, po který jezdí ty kamionáci.
1: To navzájem se předjíždí.
3: No jasně, a vždycky jako stáhne okýnko někdo z nich a něco zahlásí skrze jeho ústa.
2: Já myslím,
3: ne, ale určitě prostě ten člověk je prostě báječný idiot, který plane, prostě je to planoucí zvěř.
1: Co vlastně říkal Idea na nápad, jakoby mimo desku Well Done, že tě napadlo udělat takhle jako mixtape s nějakýma jako vypůjčenýma beatama?
3: Hele, ono se to tak prolínalo, protože vlastně v rámci dělání těch obou desek, jak jsou tam na tom Done, jsou takový ty různý skity, tak my jsme se různě povalovali třeba ve studiu a tím jsme si vyloženě krátili čas, že jsme vzali prostě nějaký beat, co se mu někde válel a já jsem do toho začal spitovat prostě most outrageous. Prostě šlo o to, aby jsme se navzájem rozesmáli. Můj úkol byl ho prostě pobavit, že jo, aby se prostě chechtal, že se mi líbí koukat se na to, když on se chechtá. A abych pobavil sám sebe, abych já se chechtal a samozřejmě baví takovýhle hrůzy, že jo. Takže různých beznohých psech a další věci. Takže nejdřív to vzniklo jako v podstatě nějaká release therapy, něčeho takového. A časem došlo ke zrození té postavy a nejdřív jsme si říkali, že prostě bychom to udělali klasickým způsobem, že Alibi by měl svoji desku, prostě kterou by celou vyprodukoval IDEA. A pak jsme to nějakým způsobem zatáhli, ten projekt, protože říkám, hele, já se tady do jistý míry snažím o nějaký rebranding tady těma deskama, snažím se lidem jakoby ukázat umělce ve svetru, prostě jako znovu zrozenýho Shakespearea. A nechci to úplně, jako došli jsme k tomu, že to nechceme schizofreně bombit, prostě jako
1: jasně.
3: Zase tady tím Slim Shadym, prostě, aby to nebylo, aby se to nerozbíjelo, prostě, aby dostal ten, aby ten Dan a ten Daniel Durech v tom, aby dostal ten svůj prostor, ale uplynula nějaká doba a ve mně to furt zůstalo a nějakých těch pár nahraných freestylů zůstalo. A mně se to spojilo tady s tím, že jsem chtěl hrozně dlouho udělat tady ten klasický prostě mixtape do cizí beats.
1: Yes.
3: A vlastně to, do toho i kulminovala ta doba, protože dneska máš nástroje, který ti umějí vlastně separovat
2: ten vokál
3: z instrošek. Jako vlastně velice dobře, nebo velice minimálně dobře. Pro účely takovýhleho tapeu prostě to udělá dobře. A takže dřív to musel člověk třeba dělat tak, že buď to někde našel, že jo, nebo se to skrze nějaký fáze se otáčelo, nebo si uříznul někde prostě kus něčeho.
2: Jasně, nalupoval.
3: Zalupoval z toho. A dneska prostě můžeš tu věc vzít.
2: Jo.
3: Jakoukoliv je, tak když jdeš nakupovat, takže,
2: ano.
3: To bylo prostě jako, spojily se tadyhle ty dvě věci a on říká, jako, jaká bude moje role, jako, když to jsou jiný beaty a ty budeš srpá, říkám, budeš prostě DJ drama. celý to smícháš a budeš říkat legrační věci.
2: A on tam něco dohrával, jakože lezel tam do těch jako produkcí, protože dobrý, že jsme zmínili hnedka na začátek, to je potřeba na internetu, byly různý jakoby, teze o tom, jako, že to IDEA celý produkoval, ty jsi to pak vyvrátil jako ve storičkách.
3: Má tam dva svoje beats, je to ten Alibi Jones Freestyle 1 a Alibi Jones Freestyle 2, to jsou jeho beats, jinak jsou to všechno cizí beats.
1: Yes.
2: Kdo by nevěděl, mixtape je právě z cizích beats, složenina. A...
3: No jasně, ono to tak různě...
2: Co morfuje
3: ono
2: ten
3: to
2: pojem.
3: Tak různě ten pojem morfoval, ale na začátku, tam, když to v té kultuře vznikalo, tak to bylo opravdu o tom, že ty lidi, kteří se snažili si urvat něco v té hře, tak neměli na beaty, neměli na studia a třeba měli prostě nějaký jednoduchý setup a v té době spoustu vinylů, že jo, mělo instrumentálky a tak a člověk to mohl prostě jako vyflipnout a ty si otravoval lidi a prostě jsi to chtěl jenom jako pro showcase svýho lyrical artu a toho, jak rapuješ a různě jsi to jako rozdával někde for promotional use only nebo to prostě někde s tím haslil na rohu. Pak to různě morfovalo přes různý Lil Wayne, který udělali z toho samotného vlastně jako úplný art form, kdy přesně tady ty Gangsta Grills mixtapy a věci.
1: Někdo udělal hit, tak
3: kdy vlastně to začali dělat i veliký jména, přesně, jako kdy to začalo vlastně do jistý míry připomínat takový to jamajský skákání na rhythm.
1: Yes.
2: Ta éra datpifu prostě.
1: No, což vlastně mě hodně připomnělo a vlastně jsem ten projekt nikde od tebe nenašel. Ten Dubplate projekt Jedna Krysy.
3: Jedna Krysy, takže já jsem vlastně už jako jeden mixtape udělal přesně, který byl vyloženě jamajský a pološílený s DJem Scarfacem, Jedna Krysy.
1: Je nějaký důvod, proč to nikde není, nebo?
3: Ne, kromě čistě jako letargie a...
1: Jasně.
3: A toho, že my jsme to prostě jenkrát vydali na nosiči a to bylo ta věc. Jako.
1: Jasně. Já si na to vzpomínám mega. A vlastně mě to i trošku jako připomněl ten Alibi Jones. Jako.
3: No jasně. Takže Alibi Jones prostě je klasický mixtape, který jsem chtěl hrozně dlouho udělat do cizích beats. A přesně mě baví i to vlastně braní těch konceptů, těch tracků, těch věcí a vlastně takový něco mezi těžkým pokondrem, kdy vlastně...
2: Těžký alibi.
3: Takový ty, to znáte, že jo? To taky dělá takové no, věci, že?
2: No, já, mě nalítávaly jenom ty linky, odkud jsem dostahoval.
3: Že vezmeš nějaký track a teďka no, si ho s kámošema tak dlouho zpíváte, až toho vyžmolíte úplnou krávovinu. Prostě, jako.
2: Já si pamatuju, když jsem tenkrát našel nějaký beat od Futura na Super Trapper a jsem zrovna šel do práce, jsem byl v obchůdku s botama, ty boty jsou s námi v místnosti a byl to hned super shopper, jakoby, no, takže jdeš si tam no, ten freestyle na té kase a je to pak doma, no. Na mě ten Alibi Jones jakoby působí jako taková jako tvoje prostě milenka, ke který jsi tak odskočil po tom jakoby dospělým vztahu s tím ideou právě. A hrozně tak? Jsem si užíval jakoby ten první poslech, kdy mi to teda zacvaklo, že to jakoby věci, já nevím, ať už je to Beat od Schoolboy Q nebo Larry June, tady ty věci známý, obecně dost známý mi přijde, tak ten první listen mi přišel fakt jako super překvápko, jako co tam přijde.
3: Co tam bude?
2: Plus my jste to krásně podle mě celý propojili, že to hraje jako jeden takový dlouhý track.
3: To, co jsi říkal, je pravda, je to stínový dvojče toho Done a Well Done, že
2: Takový zlobivý,
3: no. Že to je vlastně, jako aby ve vesmíru byla rovnováha, tak prostě stejně jako na tom Done a Well Done, prostě ta vlastně ten alibi, nebo tadyhle ten, jakoby ta zloba vlastně tam jakoby prosvítá a prokvétá do toho, tak tady to je ta druhá stránka toho, kdy vlastně do té zloby zase i prokvétá ten dan, jako je taky yin-yang moment vlastně tady těch dvou věcek a přesně patří k sobě.
1: Zároveň si myslím nějaký krmivo pro takovou tu vždycky ufňukanou část fanoušku, který říkají starý održí o koula chcem.
3: A no jasně, určitě, nebo určitě ten projekt nebyl čistě fan service, byl to v první řadě můj service, protože mě to fakt baví, prostě my se u toho smějeme u těch věcí strašně moc. A co jsi říkal, to bylo to druhá.
1: No, že vždycky je ta skupina fanoušků, který jakoby chtějí to,
3: no,
1: to starý a my chceme drzího koula, když dostanou do toho desku od koula, tak chtějí drzího koula, že jo.
3: Takže jo, a jak je to smíchaný, no jasně, to se mi hrozně líbí, že Pepa má dobrý ucho,
2: že
3: Pepa
2: to
3: má
2: DJský
3: strašně dobrý ucho a strašně mě překvapí, že vždycky, když si to pustím ten tape, tak ho doposlouchám do konce. Že tomu nemůžu uvěřit, jak to je jakoby fakt blendnutý do sebe, že spoustu svých desek vlastně takhle do konce nedoposlouchám, že je vždycky vezmu, tastnu to, dám si pár písniček, jak to vypnu, protože mě to už jako trochu. A tady to vždycky si to pustím a takhle mě to sebou vezme, takže to strašně dobře to smíchá.
2: Je to jízda, co přátelé a rodina, jak když jsem představil Alibi Jonesa, jak si říkali, tady už máme to, ty dospělý dany.
3: No, hele, já myslím, že jakoby se dělá, že trošku to není. Tak dětem to nepouštím.
2: To jasný.
3: Přesto, že vlastně pro ty promotional materiály jsem je různě zapojoval a dával jsem na ně ty masky, já. Takže jsou součástí.
2: Jsou tam věci, Boženou Němcovou by je mohlo vyděsit.
3: No, jasně, mám na tričku prostě. Mám na tričku svoji dceru v té alibi masce. Ale ta Božena Němcová to není, jako samozřejmě, tam je to nějaká licence umělecká, jako, ale ona vážně jako byla trošku do větru a to je doložené.
1: Já tomu věřím, jako. Víme, jak je to s těmahle uvolněnějšíma
3: v té době tvořilkama. Na to člověk musel mít balls, jako.
1: No jasně, no.
3: Protože to tě vlastně, ta společnost byla jaká morálně sešměrovaná.
2: Nabírala inspiraci.
1: Myslím si, že měla z čeho jako vybírat zároveň, tak jako
2: starý bělidlo, no. based spot, TIBG, prostě starý bělidlo. Takže všechny ty beaty, co jsi vybral, jsou tvý, nebo i Pepa něco tak jako podstrčil?
3: Něco málo i podstrčil, myslím, ale většinu toho jsem si vybral na základě...
2: Co máš rád asi?
3: No, ne? Nějaký něco... Tohle bylo takový, že jsem si opravdu plnil ty svoje choutky, co mě za celý život jsem si...
1: Yes.
3: Co jsem si sebou natahal a je to vlastně pro mě nějaká sentimentální vazba na ten beat, na tu věc. Bylo mi úplně jedno, jestli je to old school, new school, starý, jakýkoliv. Prostě šlo mi čistě jenom o to, jak se mě to za ten celý můj život dotklo, takže přesně jsou tam premiérovky, jsou tam alchemistovky.
1: Schoolboy Q.
3: No jasně.
2: Jo.
3: Jsou tam všemožný tracky a takovýhle... A tím, že vlastně to do jistý míry mělo i úspěch, a lidi to baví, tak v tom rozhodně nepřestanem a chci udělat dvojku.
2: To
3: a
2: jsme se chtěli zeptat, ano, jestli ty choutky
3: toho víc.
2: Mixtapeový choutky jako zachutnaly nebo fungují dál.
3: Já rozhodně, mě to baví, protože pro mě je třeba zajímavý to, že si vybereš nějaký beat, který se ti líbí a pak vlastně do nich zkoušíš rapovat a vlastně zjistíš, že ty tam neblenduješ, jakože je to vlastně, že máš ten beat rád, že by si jako chtěl s ním být v té místnosti a nesednete si prostě.
1: No,
3: zjistíš, že tvůj hlas něco a pak najednou zase naopak něco, kde bys to nečekal, tak do toho zapluješ a takže to přináší i takovýhle zvláštní věci sebou.
1: Yes. Ty vlastně v poslední jako době i vlastně na Pyra Boys ve Stínu Kapradin, tak zmiňuješ jako lidi z takový až jako dávnější big beatový doby, jako Načeva, Lenka Dosilová, Daniel Hulka. Vím, že ty v tom máš jako přehled, protože seš jako jel z tyhle starý věci. Stane se ti ještě dneska, že si pustíš, já nevím, přesně Lenku Dusilovou nebo Báru Basikovou nebo nějaký věci.
3: Ale zrovna Lenku Dusilovou si pustím, protože jsem nedávno jsem si vzpomněl na jí asi 2020 desku Řeka. Mm-hmm. A to je strašně dope.
1: Okay.
3: To je dope shit from Lenka. A přijde mi, že je fakt dobrá. Je, v rámci té české scény je to opravdu jako že nese takovou zvláštní neskrocenou čistou auru a energii, která jako prochází tou muzikou. Víš, že mi přijde, že je tady spoustu muzikantů, kteří jsou třeba jakoby hodně naskylený nebo
2: technicky dobrý
3: všechno, ale pak vlastně dělají takovou
2: vyprázněnou
3: takovou
2: věc.
3: Takovou nudu, vlastně něco takového, že trošku přemýšlíš, proč to existuje. A pro mě je v té muzice vlastně nejdůležitější asi ta vášeň a ta radost, s kterou někdo dělá ten svůj art. A to tady cítím velice silně. U Báry Basikový jsem tohle naopak nikdy jako nějak extra necítil a byla to pro mě jako divná paní z obalů těch vinylů, co jsme doma měli. A nikdy jsem do Báry nezajel.
1: Já jsem to tak měl taky zafixovaný, ale vlastně pak jsem si vzpomněl, že moji rodiče jeli jako Strongboli a tady ty věci.
3: No jasně, to byly ty vinily, přesně.
1: A tam vlastně ona zpívá do těch pavlíčkových kytar. A vlastně jsem zjistil, že to je taky jako strašně
3: ne, určitě
1: autentický.
3: Určitě ze mě mluví jako neznalost, ale víš, je to s nějakýma věcma, víš, že jsou dobrý, víš, že by ses určitě v nějaký konstelaci k tomu dostala, proposlouchala, nestalo se to. Pro mě se to třeba nestalo nikdy s Frankem Zappou.
1: Jasně.
3: Víš, že jako jsem tam, slyším kus něčeho, co mě baví, ale vždycky, když jsem tam pak v nějaký moment jako papnul celý album, tak jsem u toho nevydržel.
1: Jasně.
3: Nebo z Beatles prostě, že mám rád nějaký jako jednotlivý songy nebo McCartneyho něco.
1: The Beatles.
3: Ale jakmile prostě přistane ten disk a mám se tím proposlouchat, tak to prostě nedám.
1: Pojď, jako to nevsákne do toho světa, co oni jako.
3: Ale pak přesně u někoho stačí vlastně pár tónů a už jedeš a
2: je to tam. Yes. Hele, ty jsi, mimo to, že jsi vypůjčil beaty, tak jsi vypůjčil a nějaký flows a je vlastně jako témata na tracku 10 božích přikázání je takový manuál pro rapper, jak být tough nebo fresh. Yes. Tak nás zajímá, co si naopak myslíš, že současným rapperům nejvíc škodí a jsou tady takový jako nešvary, takový, který bychom mohli kouzelným proutkem zrušit teď, tak
3: myslím, že hrozně velký nešvar je prostě obecně nebo nešvar prostě, že tam ta největší nevýhoda toho je celý to vlastně to technický prostředí, vlastně to prostředí, v kterém se to pohybuje. To znamená prostě ta instantní reakce, kterou dostáváš na věci skrze internet, sociální sítě a věci, že prostě dneska víš, když vydáš věc, jestli je úspěšná během 24 hodin prostě a všechno je měřený a všechno je prostě okřivkovaný a ografovaný a můžeš to jako sledovat a tím pádem dostáváš instantní feedback Což může být strašně nebezpečný pro kreativitu. Jasně, protože každý mu to dělá dobře, že jo? Že já, prostě jeho věc jede a že vyděláš prachy, to ti dělá dobře. A když tohle někdo bude tvrdit, že ho nezajímá, tak jako ho budu podezřívat, že lže a má underground nějakou pózu takovou, nebo jako nějakou jako nechci peníze pózu a nechci popularitu pózu. Protože to, že lidi poslouchají tvoje věci a mají rádi a to podle mě jako dělá většině lidí radost.
1: Jasně.
3: Ale ta temná stránka je to, že ty se jim v nějaký moment můžeš začít bát servírovat cokoliv jiného, že začneš to šít na míru tomu vkusu, že začneš vlastně jak nějaký politik, začneš cítit, co chtějí slyšet, že začneš cítit, co se od tebe požaduje a začneš kalkulovat, přesně špekulovat, co by mohlo fungovat a místo toho, aby si hledal něco, co uspokojuje tebe, tak začneš uspokojovat to, co se od tebe očekává a tam ta kreativita prostě může podle mě dostat hodně zabrat a mám pocit, že to i u spousty těch lidí vidím, že udělali třeba jedno, dvě zajímavé desky a ty si řekneš super. A jenom ty vidíš, že prostě servírují další projekt a jsou to všechno jako klony tady toho, co je vystřelilo do těch čísel, nebo co jim, že vidíš málo, že málo těch velkých hráčů nebo těch lidí, kteří se vlastně začnou spinovat toho Jokera těch čísel, že vlastně do jistý míry přestanou být odvážný.
2: No, no to tady často vlastně pak jako tady mám v Česku v hlavě mi napadají taky příklady, že vždycky slyším pár dobrých projektů a pak ten člověk naskočí na nějaký ty afrobeaty taneční, ne třeba dobře úplně udělaný a už pak dělá jenom tady tu jakoby taneční hudbu, což
1: některá věc vadí, že jako jakmile se nějakýmu raperovi začne dařit a začne mu teda tam ta křivka jet nahoru, tak se z něj stane Instagramový analytik a neustále ti sdílí, jak mu vyskočila křivka za poslední týden. Jako. No občas si říkám, jako jasně je to super říct lidem, jede to, jo, daří se tomu, ale nepotřebuje ten... Podle mě ten fanoušek nepotřebuje sledovat tvoji jako křivku někde na Spotify artist, že
3: no
1: máš...
3: Jasně, ty prostě tam je to hrozně nebezpečný, že z té pozice toho artista a toho umělce jako hrozně to kvádro toho podnikatele je strašně blízko. Jako,
1: no, jasně, no.
3: A ty si toho, oni si toho nikdy jako nevšimnou a vlastně už jako podnikáš. A už přesně studuješ jako grafy a rozjíždíš firmu, vole, a udržuješ firmu v chodu a nechceš, aby ti klesaly ty věci.
2: Tak to tam šoupeš prostě.
1: Zároveň na té desce máš track, kde dáváš jako věci, které jako nedělat, pokud jako se chceš vyhnout nějakým jako nešvarům. A vlastně tam mi zmiňuješ, že nedávej prostě show na playback.
3: Ale já nesnáším rapování přes narepovaný tracky. Jako. No, já to nenávidím. Já si pamatuju, když jsme poprvé, protože že jo, to neexistovalo, prostě jsme chodili na koncerty, já nevím, od 95. a najednou to přivezli prostě, já nevím, kdo to přesně přivez, nějaký Texasani, jako jestli nějaký Bambi nebo někdo prostě, nevím, co bylo ten první koncert, jako. A já jsem měl pocit, že mě někdo okrad prostě, jako, že říkám, co to je, teď jsem to nemohl

0: to člověk zahraje, že jo, chce dropnout nějakou věc, která ještě nemá instru a chce to pro lidi zahrát, tak to jako dá přes tu narapovanou verzi. Já se cítím jak ve vězení. Víš, jak musíš, jako mám pocit, že se hádám sám se sebou.
1: No, jasně.
0: Strašně mě to, nemůžu najednou funkovat, nemůžu uhnout s tou slabikou. Třeba v tu chvíli bych měl chuť jet trochu jinak. Mám
1: nelze.
0: Protože prostě to, jak jako approachuju svoje flows a věci, jako jedu jak jazzman, jako to je prostě můj jazz a swingu podle toho, jakou mám náladu, jaký je mood, jakou mám energii a najednou jsem tam prostě zakletej do toho, jak to je a vlastně...
1: Že se snažíš přeřvat sám sebe.
0: Přeřvat sám sebe takže já to nesnáším jako posluchač i jako ten, kdo by to měl dělat. A nechápu kohokoliv, kdo je 60 minut na stage tadyhle s tím.
1: No, jako,
0: a to já to nesnáším. A pak jsem samozřejmě, pak to došlo už i úplně do věcí, kterou, že vlastně spoustu, jaký takový Lil Peepova, nebo tyhle jsem viděl nějaký koncerty, kdy si frázi jenom hypují už ty jako
1: jo,
0: víš, že...
1: Jo, už je to jen taková jako...
0: Že on tam přijde a, jako, a ty vidíš, že tam fakt jenom pleská pérem, jako by ze strany na stranu, no, vole. Jasně. A už nerepuje prostě, jenom tak dohypne třeba refrén.
1: Jako... A že už tam vlastně není ani jako prostor na to, že to publikum kolikrát za tebe řve ten text, ale když tam vlastně no jasně, jede ten playback, tak už ani není slyšet skoro to publikum.
0: No jasně, jestli prostě, že se z toho stane takový jako happening, kdy si ty lidi, co přijdou, si přijdou užít tu pecku, co znají včetně tebe, jako taková narozeninová oslava, jako takový zvrácený karaoke. Vole.
2: Hele, já jsem teď poslouchal...
0: To nedávám. Jako.
2: Jsem teď poslouchal, že Double J slavil jako 20 let působení na jiném rádiu a kluci tam řešili, byl tam Paul Gay, Jesto Kriza takhle a říkali, ještě Angry Table Flip, a říkali, hele, my už dneska jsme celkem rádi, když slyšíme ten half playback. V kontextu toho, že pak jakoby jsou ještě ty varianty, kde ti tam jakoby nic ten rapper neřekne. Říká
0: no,
2: smířlivé. No ale hele, k těm grafům...
0: Věk tě naučí, prosím.
2: Je to tak. K těm grafům ještě tak třeba Ceny Anděl jako ti přiválí ti nějaký nový jako fanoušky, nebo spíš třeba zrefreshnul nějaký svoje spící starší fans, tyjo?
0: Těžko říct, jestli co přesně ten samotný Anděl udělal... Ale pro mě to, i přesto, že jsem si myslel, že na takovýhle věci kašlu a že to můj art a všechny tyhle keci, tak mi to vlastně udělalo velkou radost. A je to nějaká taková jako validace.
2: Že vy vlastně máte dva?
0: Dva, no.
2: Takže to máte rozdělený.
0: Ano. My jsme dostali za společný projekt i za jako rapovou... Vlastně na žánrovou kategorii i žánrovou, že jsme dostali dva za ten večer.
2: Je dobrý, že jsou dva, no, že nemuselo se
0: tak
2: řešit.
0: Pro mě to bylo jako bomba, ten večer byl bombastický a i v rámci toho jména, že jo, přece jenom
1: no, asi.
0: Jako chceš fungovat v té industrii a mít koncerty a
1: zároveň si myslím, že jako
0: lidi bukovali
1: a... dobrý čas, vím, že jsi v jednom rozhovoru říkal, že ten Anděl vždycky byl v určitých dobách v takovým jako divným rozpoložení.
0: No jasně, já jsem se na to pak koukal a viděl jsem, že jsem těch nominací měl, že jsem byl třeba 7x nebo 8x za život, jako
1: to je dost.
0: Za Super Crew a za Ory Kouly a za nějaký solovky, bylo toho hodně. A vlastně stalo se to až teď a jak říkám, bylo to fajn, takže pro mě to bylo hlavní takový jako feel good moment.
1: Jo, zadosti učiní.
0: Že jako vidíš, že tě ty lidi v té industrii prostě jako že o tobě vědí, že tě vnímají a že tě přišli ocenit ve správný moment, který já sám u sebe cením.
1: Jasně.
0: Že jsem věděl, jako teď jsem udělal dobrou práci. Víš, že to nebylo takový to, takový ten imposter syndrom, jako,
1: jo.
0: Že tě lidi prostě vzývají, vole, protože jsi s***l, jako.
2: Miss z roku 2005, do obliče. No, ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že Super Crew, Veldany, Ory Koule nejdou brát jako tvý solo nejúspěšnější projekty, tak jaký považuješ svůj jako fakt solo ryze projekt jako nejúspěšnější?
1: Tak asi ten Dan, že jo, ale... Kdybychom vynechali třeba Dan, ať je to ještě...
0: Asi nejúspěšnější, co se týče jakýho hypu, byl podle mě Kufenheim. Jakože v rámci toho, že to bylo self-produced, že jsem si dělal beaty, tak to mělo super hype a super koncerty a lidi to mají rádi a dobře se to prodávalo, jako CDčka i vinily a merch, všechno. To byl takový jako podle mě pík toho mýho. Mm,
1: yes.
0: Týmí solo krusády.
2: Yes, yes, yes, yes. Ale vlastně teď se stala věc, že jste se znova spojili. Vím, že hacker někde říkal, že dlouho měl v hlavě, jakoby, že všichni chceme nový Super Crew, ale my vám radši dáme KO Crew.
0: No jasně, to je pravda, protože
2: dlouho neslo.
0: Je to real spill, protože on mi o tom fakt říkal už před mnoha rokama. Jako, a když mi to řekl poprvé, tak já jsem z toho byl úplně jako špatný. A říkám, ty vole, jako... K.O. Crew, a byl jsem úplně víš toho takový jako...
1: Kde to vzal?
0: Si tahat jako tadyhle ty vibe do téhle doby a byl jsem úplně přesně... Těle, tak tady máme jako Super Crew, jako věc, tady máme atomovou bombu, jako jasně. Tady budeme jako k babičce na půdu tahat nějaký starý fotografie, ty vole, jako kariéry, která nikdy ani nebyla, jo, já to vnímám tak jako nějaký začátek náš a... Ale pak se to nějak jako zašlo zrát a fermentovat ten nápad. Hmm. A když to... Protože my jsme šli nahrát, celý to EPčko vzniklo tak, že vlastně jako Pepa říkal v nějaký moment, hele, že on dělá různý i svoje singly, který furt vydává s různýma MCs. Hmm.
2: Pepa networkoval prostě.
0: A on networkoval a říká, hele, já nemám být s Bauchem a tebou, jako chtěl bych to udělat. Bauch říká, OK, tak se scházíme ve studiu, vybrali jsme si beat, jdeme rapovat. A... Jako první, co Bauch zanáší, prostě to evangelium, ten žalm začal nahrávat, tak říká K.O. prostě asi během prvních několika vteřin, co se zapnul mikrofon. A v tu chvíli to bylo jasný.
1: No jasně.
0: Takže se nahrál jako jeden track K.O. Crew, tak jsme to nechali marinovat a říká, hele, to je fakt dobrý track. Pojďme to vydat na vinylu jako single. A tak vinyl by měl mít Bčko. Ale jak to začalo, jako... A dva tracky jsou málo, tak uděláme tři. A tři je blbost, ale to je potřeba udělat čtyři. A takhle to jako vzniklo, že se to tak jako nabalovalo. Ale nebylo tam na začátku, pojďme udělat K.O. Crew release. Prostě na začátku bylo, pojďme tady udělat jednu věc.
1: Jasně.
2: A to bylo v době, kdy jste co, jako třeba Well Done dodělávali, nebo
0: Pašku? Ne, to bylo někdy kolem Jonesa v podstatě, jak jsme dělali třeba březen, duben, květen, teď na jaře tady ten rok.
2: To on ještě vařil art do toho všeho, že toho bylo fakt hodně.
0: No jasně.
2: Nebavili jste se o nějakým jako release kalendáři, že to fakt vyšlo všechno hodně blízko sebe, tak jsem si říkal, jestli...
0: Hele, bavili...
2: To nemůže ničemu jako uškodit, jako vzájemně.
0: Bavíš se samozřejmě... Prostě se to tak stalo, jako my můžeme rozhodovat o nějakých svých věcech, Hugo rozhoduje o svých věcech, jako viděli jsme si do koret, součinnost tam nějaká byla, my jsme nejdřív to alibi, jsme ho chtěli samozřejmě dropnout, on už byl hotový na jaře, jsme ho chtěli dropovat v červnu, ale nestihali jsme to absolutně připravit, najednou jako začaly dovolený věci, prostě zjistili jsme, že to nemáme připravený a že by to bylo na dřeň a na krev, tak jsme to posunuli. To samý a říkali jsme si v pohodě, to znamená, že to K.O. a ten alibi budou u sebe jako blízko a říkali jsme si, že to nevadí a do toho vlastně přišel hacker, že vydává i tohle, tak jako to bylo, jak říkám, ty vole, to je jako hodně narvaná tramvaj, ale tak jako prostě jsou být. Jako.
2: Jo, jako
0: když on to chce dropovat v té době jako za každou cenu, je to jeho rozhodnutí, ještě. Ví, co se tam děje.
2: Tam už byly bez tak, že jo, domluvený nějaký prostě křesty a tak dále.
0: No ještě,
2: takže,
0: tak jako ať se to děje.
2: Jo.
1: Hlavně to může být teď na těch všech akcích jako pokupě.
0: No ještě.
1: Pěkně. A napadlo tě, teď samozřejmě asi už se vás na to budou lidi ptát, když jste se vrátili ke K.O. Crew, si vás napadlo třeba, že byste udělali i Dix, jakože třeba.
0: Dix. Jako Dix vlastně ve vzduchu ještě jako nezasmrděli.
2: To ještě dál v té jako půdě někde tam.
0: Jako zatím je to příliš nové a čerstvé, tyhle, toto ohánění se Dix a takže se s tím, takže budu muset vstoupit do zítřka s touhle informací a nechat to
1: zároveň jsem
0: nechat
1: si říkal
0: to metabolizovat. Jako,
1: tím, že i Dix byli hodně jedinečný tou produkcí, jako kdo by dneska jako
0: jak by to znělo dneska?
1: No, jako jestli si umíš představit jako producera, který by byl schopný udělat nový Dix.
0: Jsi Calvin Harris nebo ty jest toho?
2: Voláme.
0: I don't know.
2: No vy máte i vydaný klip, já nevím, jestli je to only IG věc, nebo jestli je to i na YouTube, musím říct, že za mě teda jako v době AI slopu jedno z prvních fakt jako hezky udělaných AI videí.
0: Jsou slopy seconds.
2: A kvalitní diamant slop. A...
0: Ale to bylo čistě jenom, to prostě kámoš si hrál a posílal nám nějaký videa.
2: Ale hezky si vyhrál.
0: A nás to tak strašně pobavilo, že jsme se rozhodli to uveřejnit, takže to není součástí celého klipu nebo ničeho, prostě bylo jenom jako
2: zábava.
0: Mimo děk, zábava, kdy jsme se přesně tady ta žena prostě souslednost těch činností a toho kapra prostě byla natolik signifikantní,
2: je to dobrý,
0: že jsme se to rozhodli pousnout i přesto, že člověk ví, že dneska se vede, že válečná zóna AI prostě.
2: Jo, ale myslím, že je dobrý si říct, že existuje jako dobrá AI. Já jsem velký válečník, ale jakoby uznám jako... Tohle mi přišlo dobrý.
0: Já jsem tak jako, hele, je to jak se vším prostě, vole, víš, to je prostě vždycky přijde něco dalšího a člověk může se zapřít, ale jestli je jedna věc jasná, tak it's here to stay. To jako nikam nejde, ta věc už se neodvynalezne jako.
2: Je to tak, je to tak.
0: A je to o tom, jak se s tím zžijeme a
1: se s tím vyrovnáme. Ne?
0: A jak se s tím vyrovnáme a myslím si, že je na tom strašně moc špatných věcí a že na tom je strašně spoustu zajímavých věcí.
1: Je to tak, no. Je to jako slyším, jak to kdo uchopí.
0: Nevím, jako kolik vody bylo na tohle vyplejtvá, netuším.
2: Zůstaňme u dobrých věcí a to může být i třeba něco někomu darovat zdarma. Ty jsi sem vzal ty svý dětičky. Jsme si říkali, že bychom udělali takovou naši první soutěž v Excalibru. A o co se teda soutěží? Je to vinyl?
0: Je to vinyl, je to K.O. Crew EP, obsahuje 4 skladby, které jsou narepované, 4 instrumentální a dohromady vydají jako za celá alba jako ostatních vedchých lidí. Prostě strašně kondenzované. Je to 11 minut repu, ale feeluje to jako 11 let. A
2: máme otázku pro
0: máme,
2: vás.
0: Máme otázku, s kterou vám prostě chat GPT neporadí.
1: Yes.
2: Jo, to jsme dobře namostili.
0: Tam můžete lejt vody, kolik chcete.
2: Lejvice.
0: Tam se můžete zlejt a...
1: Otázka zní.
0: Tady je prostě fotografie, já nevím, jestli to pak půjde, jako jestli to budete nějak dozoomovávat, nebo něco, půjde to do nějakého detailu.
2: Můžeme zvětšit to.
0: Tady je fotografie, kdy my jsme ve studiu polonazí, si protože prostě jako...
2: Teplo.
0: Bylo teplo, jako v srdcích, nebo jako v té místnosti. Tyhle. A...
2: Teplice a prostě.
0: Jsme tady v těch teplicích a jsme ve studiu, který je docela signifikantní, patří jedné postavě z české rapové scény, tak je jako velice signifikantní. To studio mělo nějaký název, nese si ho vlastně do dneška, tam kam ta osoba chodí, tam se ten název přemysťuje spolu s tou osobou. Takže kdo poví název toho studia a název pachatele, toho majitele toho studia, tak vyhraje tento vinyl.
2: Pište nám to na YouTube do komentářů, tak bych to asi udělal, to se mi zdá jako nejlepší varianta. A první správná odpověď, uvidíme, kolik jich bude. Vítězí. Takže myslete na to. Jinak kazety jste dělali vlastně k Alibi Jones, si to zmizlo, že jo, velmi, velmi rychle.
0: Kazety zmizly. Zajímalo by mě, kolik těch lidí doopravdy to do něčeho jako paplo a slyšelo to.
2: Tak artefakt prostě.
0: Jo, je to artefakt, přesně, je to dobrý. Jo. To fetiš.
1: Když ono se to teď hodně vrací, že vlastně...
0: Ale se nějak všechno teď vrací, já vždycky jako asi pamatuju, že přesně ležím v nějakým analytickým článku, vinily se vracejí. O pár let později ležím v nějakým jako CDčka se vracejí.
1: Yes.
0: Teď zase kazety se, takže jako čekám,
2: co
0: vyjede příště, vole, jako jestli minidisk, vole, nebo
1: prostě
0: laser disk, vole, nebo co jako...
2: Klinový písma podle mě se vrátí.
0: Lidi na jiřáku, ty s hliněnou tabulkou. Tyhle.
2: No, bych si to prosekl. No.
1: Jehodou maču.
2: Ale mě zajímá, kdy jsi naposledy Tomáš klusnul na ulici.
0: Tomáš klusnul, když jsem si na ulici.
1: Mě záleží taky.
0: Jako asi velmi často to dělám. Protože tam se to vyvětrá.
2: Já jsem nemohl citovat tu první část toho baru.
0: No, jasně. Tam se to vyvětrá, jako. To je ta lepší varianta.
1: Tomáš Klusnout, to může mít víc významů.
2: Ano,
1: já
2: ano,
1: jsem slyšel,
2: ano.
1: Že jezdí do indiánských týpíček dělat neřesti.
2: Do potní chýše určitě.
1: Lumpačit, takzvaně.
2: Moje oblíbené slovíčko.
0: To kde kdo, ale...
1: Ale ne každý do indiánských týpíček, jako to mně přišlo, že jsou ještě věci, které stojí za to jako v životě vyzkoušet.
2: My tady máme takovou mikro ještě rubriku Youngers versus starší pánové.
0: Ok.
2: A, yes. Tak Dominik už tady správně zmínil, že ty se objevil třeba na těch Piraboys, na tom tracku Ve stínu Kapradí. Pokud se nepletu, tak stíháš to třeba nějak registrovat nějaký jako mladý lidi dneska?
1: Spiral.
0: Ale moc ne, abych pravdu řekl. Protože tuhle stíhám sledovat různý takový zprostředkovatele, opinion leaders, žurnalisty té scény, co různě postují o věcech, a jeden z nich, nevím, který to byl, postnul jako jak moc si tapped in v českém undergroundu.
2: Jo, vím, ano, to jsem viděl.
0: Vybouchal ty jména.
2: Tam je ten Ledovec nějaký bez tak,
0: no. No jasně, tam je prostě nekonečný František Ledovec a znal jsem z toho fakt pár.
2: Mm. Yes.
0: Takže je to hodně. Mě asi úplně nebaví objevovat ty zárodečné stádia těch věcí a nejsem úplně, jako nejsem inkubátor, víš, že mě nebaví
1: jasně.
0: Něco slyšet a říct si jako, tady to na tom je dobré a je to na dobré cestě, jako něco mě zaujme v nějaký moment, když už to dostoupí někam,
1: jasně.
0: Kdy to začne být zajímavý a někam se to prodře a prostě tady z těch vlastně novějších věcí, když už to taky dělají prostě jako x let, mě vlastně nejvíc hitly ty Piraboys, no.
1: Yes.
0: Asi proto, že mi to něčím blízký, tím způsobem používání fantazie a nějakým smyslem pro humor, no, víš, jako
2: jo, tam to
0: crazy
2: sedlo.
0: Abstract shit.
1: Yes.
2: Tam si to sedlo krásně.
0: Ale nejsem jako nějak extra vyhledávač věcí.
1: Rozumím. Je třeba, teď jsi řekl, že to nevyhledáváš, ale zároveň, jestli teď v takovém pokročilém stavu, jako už svojí dlouholetý kariéry, jestli ses podíval na nějaký jako mlaďáky a řekl jsi, aha, jakoby tohle bych mohl udělat taky, nebo jestli ses něco hele, přiučil občas, třeba od té malé generace.
0: Jako, samozřejmě jako každý idiot jsem na Instagramu a občas vidím někoho rapovat a něco mi občas nepřijde blbý prostě, jo? Nějaký reelsko, že někdo spituje nějakou sloku, tak mi něco nepřijde blbý, ale že by někdo zandal takovou flow nebo řekl kombinace slov, který by mě mrzeli, že já jsem neřekl, to se mi nestalo strašně dlouho.
1: Nebo zároveň v tom jako třeba, jak musíš dělat, já nevím, promo nebo tohle, tak jestli jako...
0: Jo, to určitě, víš? To jako v rámci toho dělání proma se určitě inspiruju u ostatních lidí, protože mi to přijde dobrý. Třeba prostě Separ měl jako okamžik, kdy hasloval tresku prostě. A to...
2: Pamatujem.
0: To bylo boží, prostě já jsem mu napsal kámo, že jsi genius, ty prostě jako...
1: Takže bude nějaká James Cole makre, ale třeba...
0: Ty prostě hasluješ tresku a to byl pro mě pinnacle, prostě já miloval jsem absolutně každou vteřinu tadyhle z toho.
2: Tam byly párky, tresky, hodně to bylo.
0: No jasně, ale ta treska prostě, ta země, ta z toho vyjela ze všeho a byla to nejlepší prostě. Takže to, že někdo prostě is getting rich of treska je prostě perfektní.
2: Co bys měl ty?
1: Co bys měl ty?
0: Ty vole, nevím kámo, ale...
2: Dobrý chléb možná?
0: Určitě bych rozjel nějaký fakt zlo, no. Něco jednoduchýho, něco dobrýho, jako třeba E-40 prostě hasluje různý takový jako už pre-made food, to bych nechtěl dělat prostě, jako selit zmrzlinu nebo,
1: no, vlastně.
0: Nebo nějaký prostě jako věc, kterou si jenom ohřeješ, prostě rád bych přes ani žádnou jako věc.
1: Máš na zahradě nějaký stromy?
2: Pěstuješ?
0: No jasně, chtěl bych, kdybych něco takového dělal, tak bych chtěl být jakoby ambasador něčeho prostě pure a easy.
2: Co máš nejradši na svý zahrádce?
0: Hele, já jsem zatím tenhle rok jsem udělal bylinkovou zahrádku a do té jsem se zamiloval, tam jsem si vysadil úplně všechno a všechno to jelo skvěle, protože ten spot je boží. Takže miluju mít na vaření ty věci a jít pro ně v ten moment, prostě jít si pro bobkový list, jít si pro rozmarín, jít si pro tymián, jít si pro bazalku, prostě rovnou to štípat, brát si to z té věci, protože vždycky, když si objednávám to v těch květináčích, nebo si to koupím někde, jako to tady zvládne. Ty věci, to jsou úplný ubožáci, to jsou prostě jako... Ty
1: třikrát přetříděný.
2: Hrdý majitel zahrady.
0: Nemají, jako nemá to tu chuť, je to šílený, že si koupíš takovou tu celoroční bazalku, ty vole, toho můžeš do té omáčky naházet ty rostliny tři a neucítíš to v tom. Pak jdeš a hodíš do toho 10 lístků ze svý, kterou jsi udělal ze semen nebo ze sazenic.
2: Ona dobře roste, když jsi blbej pěstitel, můžu říct.
0: Je to tak.
2: Ze své zkušenosti.
0: Jo, roste, no. Nesmíš jít úplně na slunečný místo, jako má ráda takový polostín z mý zkušenosti, ale i to vydejchá. A ty chutě těch bylinek jsou úplně jinde, takže... Ale celkově, ještě jsem příští rok už chci udělat velký záhony, protože první rok, co jsem se nastěhoval na vesnici, tak jsem, že jsem byl prostě Rudolf naivní a rozjel jsem všechno prostě.
1: No,
0: všechno. Celery, rajčata, mrkve, cibule a teďka to jenom lítalo, jako ty slepy, ty vole, jako plísně a teď rejsci, ty vole, hraboši a přijde srna, sežere ti kedluben a místo toho jako krásného, ty vole, jako místo té země koule toho celeru pod tou zemí, vole, máš takový rizom, vole, no, taky jako hlízy, který se plazej někam do stran, unikají, ty vole, před smrtí, ty vole. A to byla velká škola prostě,
1: no,
0: takže jsem se na to vysral. A tenhle rok se vrátím posilněn know-how a určitou rozvážností.
2: Big zahradník.
0: Prostě. Big zahradník, ale je třeba ty vedra, jaký byly tenhle rok, víš co, to fakt musíš být u toho. Musíš být u toho a mít tu disciplínu a tu možnost být u toho.
2: Jo.
0: Prostě nezaleješ jeden den a ty věci dostanou hit. A
1: tak,
0: už, už se třeba zkazej, třeba ty rajčata už nebudou potom po zbytek sezóny se z toho budou jenom probírat. Protože musíš být ready každý den to zalejt, některé ty věci. A je to, je, musíš být už hodně jako dědek and bába, vole.
2: Jak dlouho jsi na vesnici mimo Prahu?
0: 6-7 let.
2: Jo, hezky. Tiše závidíme zahradu.
0: Takže jako není to to pěstování takový to jako... Je, ta představa je hezká a ta skutečnost toho je zase někde jiný.
1: Není to zase taková romantika, jak se všichni myslejí.
0: A většina těch burclí na to jako kašle.
2: A je to taky tvoje nový...
0: Většina těch jako usedlíků vlastně jakoby se na to, jakoby většina těch babek místních, jako vlastně na to, jako většina lidí na to peče, prosím.
2: Jo, to tak asi k tomu lifestylu. Jestli ještě Dominik se chce zeptat na něco z lifestylu, tak klidně, my jsme rádi, že jsme zabrousili i trochu do té zahrady. Máme tady hodně ještě těch dotazů od fans, tak já si skoro myslím,
1: jo,
2: že jsme teoreticky mohli na ně.
0: Co chtějí vědět fans?
2: Chtějí vědět pár věcí. Hned ze začátku vracíme se zpátky k náboženství. Černý Ježíš se ptá. Proč jsou v Česku tak levný beefy a disy? Nejsou až na pár výjimek nic moc. A proč se CZSK rappers neumějí disovat a všichni si spíš lížou Ačko?
0: Čiže co je teda ten dotaz? Jako?
2: No to si taky říkám vlastně. Proč jsou v Česku tak levný beefy a disy nejsou nic moc? To je asi ten dotaz.
0: Tak to není dotaz, že jo? To už je nějakým způsobem, jako ti někdo podsouvá, jako zhodnocení.
2: Černý Ježíš je filtr.
0: A co bylo s Černým Ježíšem?
2: Se jmenuje ten člověk, co nám...
0: Jo, takhle, Černý Ježíš. Proč jsou tak levný? Já nevím, jako... Mně nepřijdou asi úplně levný zase tak, jako...
2: Jo, mně přijde, že občas jsou dobrý.
0: Mně taky přijde, že občas to... Má nějaký juicy potenciál.
2: Jo.
0: Co je další část té otázky?
2: Asi znova furt to stejný, jenom využil jiný slova. Takže asi můžeme pokračovat.
0: Jo.
1: Asi protože tu nemáme zbraně, no, tak to nemá takovou váhu.
2: On by asi chtěl něco tvrdýho, Černý Ježíš. Terror BCNB, který film a album by si podle tebe měl zkouknout každý alespoň jednou za život? Film a album, co by měl někdo dát jednou za život?
0: Ale já fakt nevím, tohle je tak strašně individuální, že já mám třeba kámoše jako cinefila, a šerujeme spolu a různě prostě vedeme polemiky o věcech a jednou jsme rozjeli, já nevím, jak se týhle druhu challenge říká, ale že prostě jako já mu nominuju věc, kterou on musí dokoukat od začátku do konce, i když ať se mu bude myslet cokoliv a on mě pak může hitnout čímkoliv zpátky, jakhle jsme se jakoby pinkali věci, jako. A já jsem zjistil, že věci, které považuji za naprosto neprůstřelný a perfektní, jako někoho úplně zničej. Takže já si nemyslím, že je něco jako něco pro každýho.
2: Mám kamaráda, který už jakoby odmítá poslouchat třeba mý tipy jakoby na filmy.
0: No, ještě.
2: Už to vzdal.
1: Už to vzdal.
2: Ať si myslím, že to byly dobrý tipy.
0: No. Já si to taky myslím, že prostě si nemyslím, že něco takového jde vymyslet.
1: Hmm. A zároveň tyhle typy podle mě musí být vždycky trošku na míru, jo.
0: Musí.
1: Když já doporučuju film, já nevím, ano. svý mámě, tak doporučuji mu úplně něco jiného než svýmu jako kámošovi.
0: Jo, je to pravda, je to pravda. A stejně se i tak se můžeš jako...
1: A stejně...
0: Stejně si můžeš myslet, že máma jako bude ty vole výskat radostí a řekne ti, že to jako
2: nebylo. Zlatý hory asi ne, že?
1: A my na to.
3: Já se teď do toho vetřu, protože já jsem tady měl právě dotaz, který rovnou navazuje trošku k těm filmům. Já jsem jako teenager miloval dokument Česká republika. A mě vlastně zajímalo třeba, jak na tady to vzpomínáš, nebo když jsi třeba naposled viděl. Jestli...
1: Já vím, ty jo, asi moc nemusíš, ne?
0: Nebo... Hele, jako v pohodě jsem s tím, ale vzpomínám na to jako na bolest, protože prostě Pavel Abraham Sohec, s kterým jsme to tenkrát dělali, byl hodně takový obsesivní a spolklo to prostě strašně natáčecích dnů.
1: Jasně.
0: A já nerad cokoliv točím, jako co se týče videa a ten hassle kolem toho byl hrozný, že víš, že jako ty věci vypadají zábavně, ale pak jsi prostě někde jako v muzeu Josefa Jungmana, tyve, tam jsou prostě báby nějaký, jako, tam zase
1: jsme,
0: děláš kreten, prostě nás pozval jakoby na x situací, které byly pro mě trošku cringe a nepříjemný a teď jsem jako, a teď v tom seš, takže jako já na to nespomínám s úplnou láskou.
1: No, já si myslím, že spousta jako...
0: Na to natáčení aspoň.
1: Že jako spoustě lidem hodně, pro spousty lidí bylo zklamání, když se dozvěděli, že spousta těch věcí jako byly nahraných, protože my, když jsme to sledovali jako děcka, tak jsme si mysleli, že přesně jak tam jdete ťukat na to změnu jména, tak jsme si mysleli, že je to jako real situace.
3: Tak teď jsme to zkazil po druhý, bajle. Tak jako mimochodem.
0: To prostě no,
2: super se nezeptal.
0: Zničíš, ty vole, jeho dětství. No. Hele, mám pro lidi prostě zprávu, že když vidí cokoliv, co je na videu, cokoliv, co vidíte na videu, ať už je to porno, cokoliv na Instagramu, kdekoliv, 99% toho je víc nebo míň nějakým způsobem staged.
1: No, asi no.
0: Je to aspoň nějak, jako ta situace je prostě nějak ohraničená, ty lidi, kteří se tam objeví, jsou pod smlouvou, že jako ty nemůžeš nikoho natočit proti jeho vůli to zveřejnit, ten člověk by ti zažaloval ass.
1: No, asi.
0: Je to prostě, že většina toho je... No, ještě říkat podvrch, ale prostě nějakým způsobem zrežírovaná.
1: Ještě žijem v cloud chasing době. Jako
0: tak. No jasně.
2: Hodně dotazů je tady mířených na nějaký věci, co už jsme jako řešili a hodně dotazů přišlo. Je tady asi hodně našich posluchačů má nějaký problém s bylinou a neví, jak skončit s tou bylinou. O tobě se ví, že ty už jsi několik let jako bezbylinej, když pomineme ty byliny, co máš na zahradě jako do italských receptů. Tak ty jiný byliny spousta lidí má rádo a asi by rádi nějaký tip, jak přestat. Já vím, že ty ses o tom tenkrát bavil na střeše hodně jako rozsáhle a vím, že jako to je taková složitá otázka.
0: Je to složitá otázka, protože vlastně je to ta otázka je obecná, jak skončit s jakoukoliv závislostí a odpověď je taková, že to není snadný, protože ta závislost plní v tom životě nějakou funkci a asi je v první, myslím si, že dobrý krok je vlastně jakoby pochopit tu funkci, jakou to v tom životě má a zkusit pohnout tady s tím celým tím kontextem. Já nevím, zjistím, že prostě užívám tu bylinu, protože prostě mě něco, jako mě bolí žít a nejsem schopný jako vlastně existovat a je to pro mě nějaký druh úniku před tím vším, jako co nezvládám. Tak prostě zkusit vymýšlet různý scénáře, jak by se to dalo udělat jinak, ale zase je to hrozně individuální, jo? Prostě přestat s něčím, co člověk obsesivně dělá, je hrozně těžký, protože většinou celý ten život kolem toho má poskládaný. Že ono nestačí jenom jako něčeho nechat nějaký věci a nechat ten zbylej život celý, prostě ty musíš jakoby pohnout a a vybudovat si nový návyky a nový pohled na svět a ten mozek a celý ten svůj život vlastně trošku přeprogramovat, což je těžký, protože jdeš z bodu A do neexistujícího bodu B a mezi tím je ta propast. Ty se začneš vzdalovat z toho života, který si jako ved a ten další jako neexistuje. A to je ten moment, kde se spoustu lidí vymele a zase se vrátí teda tak jako...
1: Jasně, no.
0: Pro mě byly strašně těžký třeba tady v tom smyslu najednou prostě čistě jenom ten hukot toho času neohraničeného, kdy jako člověk byl zvyklý jako užít bylinu. Pak se mu nějak ten život začal dít a najednou jako je tam to odpoledne a teďka jako co a teďka to celý jenom jako šumí a hučí a teoreticky můžeš dělat jako vlastně cokoliv. Ale vlastně vůbec nevíš.
1: No,
0: a neumíš, jo, najednou jako neuděláš něco jak z filmu, že a teď si najdu koníček, jako začneš šermovat parádně, jako a najednou se to celý nějaký montáži, jako je z tebe, jo, jako polobůh,
1: ty vole. No,
0: takže tohle je hrozně těžký. Asi ten první krok je, že tě to musí začít štvát, a musíš pochopit, že ti to škodí a proč ti to škodí. Tyhle věci musíš jako pochopit a zacítit, protože když budeš furt v tom takovém jako a vždyť já to mám rád a teď to není tak špatně. Jako.
2: Já to zvládám.
1: To jenom omezím lehce.
0: Tak jako se nikdy nikam nedostaneš a bude se to opakovat.
2: Držíme všem palce, bych
0: řekl. Držíme všem palce a vyhledejte odborníka, kterým já nejsem. Jako.
2: Hele, a ještě poslední dotaz tady je Bandita 81, co říká na dis od svého krůboje Huga s Pávem? Byl to ten z těch šťavňatějších beefů nebo z těch vlažnějších?
0: Nevím, jestli byl jakoby, já jsem si třeba užil jako beef Lucas Dope a Hugo Tox, protože to mi přišlo prostě legrační, kde prostě ta věc jako dostávala ten čout a ta jeho výřivka prostě ten kreslejoval, všechno to bylo tak jako krásně něčím surrealistický a legrační a tady z tohohle vlastně jako na mě začal výjíždět takový hnus, vlastně takový zlo divný, jako který z mýho pohledu už tam byly jako low blows, jako, jako údery, který se mi nelíbějí a kterým si myslím, že jako by vlastně do jistý míry do toho nepatří.
2: Tam lítaly ty rodiny, že?
0: No a to je prostě ugly a tohle to vole, já už si tohle si neumím užít, prostě já. Víš, jako že mi to vlastně přišlo jako už takový jako zahnusnělý potom a byl jsem rád, že to aspoň vyfejdovalo do...
2: Jo, myslím, že to banditovi muselo uspokojit jeho otázku.
1: Co ty umíš si představit, že by se ještě jel beef s někým takhle jako mladým?
0: Kámo, absolutně můj jako mind frame tam není, mindset tam není a nechci a nevidím důvod. A přijde mi to úplně, jako pro mě je to plácání energie.
1: Jasně.
0: A pár takových situací jsem byl, vždycky mě to extrémně zatěžuje. Je to, vole, ta energie kolem toho je hnusná. Jako.
1: Jasně, začneš si to tahat.
0: Musíš s tím žít a já nejsem druh člověka, který tadyhle s to umí metabolizovat. Pro mě to není. Pro mě to jako, absolutně jako
1: jestli
0: není.
1: By tě bylo schopný jako naštvat, že tady jako 20-letý mladák řekne jo, James Cole, já nevím, už není to co bejval, jestli by tě to ještě vůbec jako zvedlo ze židle, víš?
0: Ale jako nejsem schopný.
1: Záleží, jak by to asi
0: nejsem
1: bylo
0: schopný
1: podaný,
0: říct co a jak, jako, jasně. Ale prostě ty vole, nevím, co by se muselo stát. Protože prostě já už jsem vlastně v takovém momentu si řekl, tak někde něco jako říká.
1: No,
0: tak jako co, vole.
1: Život
0: někdo něco řekl, jako každý něco říká, prostě víš, to je...
1: No, asi.
0: Necítím tu teritoriální zatětost, takže bych potřeboval nabíhat do zbraně.
1: Yes, což jako chápu, no.
2: Hele, my naběhneme díky našemu džinglu do rubriky, kde probereme trošku ještě nějaký hudební tipy a koncerty, takže let's go.
4: Let's go. Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: My jsme si teda řekli, že na koncerty asi moc teď poslední dobou třeba nechodíš. Nás by vlastně ale zajímalo, na co se tady ptáme většinu našich hostů, na nějakých top 5 all time oblíbených desek.
0: Jasně, to jsi mi psal a já jsem se na to pokusil připravit.
2: Aha, dobře.
0: Pokusil jsem se, bylo to velmi těžké.
2: Je to těžký.
0: Protože vlastně takhle jako neuvažuju moc, jako co mám, že bych si vyráběl nějaký jako tier listy. A
2: to tě ještě čeká.
1: Vím, to ty lidi mají rádi.
0: A lidi to mají rádi a rozumím tomu, ale přišel jsem s tím in no particular order. Je, určitě tam bude Wu-Tang Clan, Enter the 36 Chambers. To je prostě, to je pro mě jako za, to je rituál zasvěcení do rapu prostě. To, pamatuju na tu dobu, kdy jsme proto šli s Bauchem do Jilský pro někoho si to půjčit, aby jsme si to mohli nahrát na kazetu, protože jsme to museli vracet. Pamatuju si na tu dobu, kdy jsem poslouchal ten Rezův snare na Bring the Ruckus. Jsem pak zjistil, že to nahrál na nějaký škopek ten snare a bylo to prostě, to, ty sloky umím naspaměť v podstatě. A takže Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, pak jsem zvolil první desku Slipknot z 99. Protože prostě miluju, jak je to neurvalý a šílený. Pak je tam Black Star od Davida Bowieho, jeho poslední deska, kterou vydal před smrtí. Protože prostě Davida Bowieho milu a přemýšlel jsem, co od něj. A já jsem ho začal nejvíc poslouchat vlastně v téhle době, než jako umřel, že se mě to jako hodně zasáhlo. A pak Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime. Miluju Faith No More a Micah Patna. A pak, já nevím, asi třeba něco od Kool Keith, Sex Style.
1: Yes.
2: Dobré, děkujem.
1: Děkujem
2: za to. Dominik vám řekne ještě jako jeho takový typy, co teď vyšlo dobrýho, protože začíná takový ten dropovací podzim.
1: Jo, můžu dát,
2: podzim.
1: Kdyby někdo jenom takhle v rychlosti, Icy Twot, Panic House EP, 3 tracky jenom, dlouho nic nevydal, pak kdo má rád Memphis a tyhle věci, Big Muchi, Grape a Zajtoven.
2: Ano, Zajtovna klaviatura se vrátila.
1: Říct toho. Fobia Kit vydal EPčko, Odpor se jmenuje.
2: Jo, dost dobrý.
0: Jo, to je dobrá věc, to jsem poslouchal, to je nice.
1: A Hudrič Pablo Juan ještě.
2: Jo, kamož od Sergeje vlastně. Jo,
1: yes.
2: Ten Fobik super, no, já si myslím, že je tam taková lepší energie, než na té desce před tím, co vydal.
0: Ta mě tolik, ta mě nechytli tolik beats a nějak jsem se přesně, tady to jsem jako vlastně spapal.
2: Yes. Jo no, je to super.
1: Zdravíme Fobiu.
2: A jinak, jak jsme říkali na začátku, vychází to mnoho, takže sledujte, my vás budeme o všem informovat.
1: Jezru.
2: No, já bych se asi aktuálně vydal do naší taky předposlední rubriky, která je docela rychlá a je to buď anebo...
4: Rytířský rozstřel.
2: Klasika, můžeme něco dlouhodobě vysvětlovat nebo velmi stručně a jasně odpovědět, tak klidně, já si dám tu první a pak se budeme střídat. Raději bys celý víkend pekl chleba s Ideou nebo stavil s Hugo Toxem třeba zeď?
0: Chleba s Ideou nebo stavil zeď? Ty vole, jako kdybych byl v Drinking Champs, tak bych asi musel pít panáka jako v tenhle okamžik. Jako asi bych stavil zeď s Hugo Toxem, protože bych ho chtěl vidět jako při nějaký takovýhle činnosti.
2: Jak klade cihly.
1: To mě zajímalo.
0: Ideu jako Pepu si umím představit u pečení chleba a tam jako, ale když jsme to nedělali, tak jsem tam do jistý míry jako byl. U hladové zdi s Hugo Toxem jsem ještě nebyl.
1: A Hugo Tox by byl hard zedník, filmě. Na rodinnou dovolenou bys raději vzal Taquita nebo MC Younga?
0: Taquit, definitely.
1: Yes.
2: By tam natočili klip. Hele, nosit skinny džíny nebo chodit v horších hadrech, než nosí Marpo?
0: Oh fuck.
2: Tvrdý otázky dneska od produkce.
0: Oh fuck. Skinny jeans. Skinny jeans je nejhorší zločin proti lidstvu, co kdy byl. Celkově jakoby cokoliv skinny jako na nohy je zločin prostě. Prostě ti to udělá s nohou prostě klobásky a párečky prostě. Nebo takový ten svajek, co měl třeba kolem 2,5.
1: Jo, jak to seš, jaký to zvoňák.
0: Ale furt jako
1: džinový zvoňák.
0: Asi Marpo svajek prostě.
2: Je tam ta volnost
0: over prostě. Skinny jeans. Je jo. Tam nějaká určitá volnost. Jako.
1: To je Georgiáj prostě.
2: Hele, mrt nebo goat?
1: Dvě desky vlastně vydaný ve stejný rok, si myslím.
0: Asi goat.
1: Yes. K.O. Crew nebo DX?
2: Tak zase podáváme imaginární panák vody.
0: Asi K.O. Crew.
1: Yes.
2: Ale radši sníst kýbl malin, nebo si nechat narůst afro?
0: Kýbl malin nebo afro?
1: Kýbl maliník úplnej.
0: Jako asi mali... Jo, chápu. Maliník... Jako cokoliv, než je maliník. Cokoliv, než maliník. Jako. Nechávám si růst afro.
1: To byl tribut. Vymyslet další alter ego nebo vydat desku Daniel Durech?
0: Vydat desku Daniel Durech.
1: Yes.
2: A vrátit se zpátky žít do města nebo vydat novou supercrew desku?
0: Vydat novou supercrew desku.
1: Yes.
2: Víme, že tě do města nedostaneme. Tak, tohle bylo rychlý, buď anebo s naším tady panem CEO Zahrady. A teď nás čeká královská...
3: Ještě ne,
2: ne,
3: pozor,
2: děkuju moc.
3: Máme ještě dotaz vlastně od předchozího hosta, který jasně. Dává dotaz a neví, komu ho dává.
0: Ok.
3: V tom případě to bude Don Bart,
2: taký...
3: Já to tam...
2: Mladý dost...
1: Mladý noh.
2: Mladý noh.
3: To jako hnedka. Tak schválně si se mi...
0: Don Bart prostě na sebe popálí.
1: Co je nejlepší, do co umí uvařit spíš? Co je nejlepší, okay. Do co umí uvařit?
2: Co je nejlepší, co umíš uvařit?
0: To je taky strašně prostě... To je taky strašně individuální. Každý mu chutná něco jiného, viď? Já si...
2: V čem si nejlepší?
0: Já si nejvíc...
3: V čem si nejvíc věříš?
0: Já si nejvíc vážím asi... Jako ta Itálie, to mi jde, jako to mi tam naskakuje samo, toho se ani tak extra nevážím, protože to je prostě, to mi chodí, ale vážím si toho, že vlastně, protože mojí ženě umřela maminka před, jako mě na začátku roku a ona měla různý jako jídla, který jí celý život dělala a který jako jí swagovala s nima. A jsem hrozně rád, že jako se pomalu učím a vlastně jsem schopný jakoby té rodině dávat tadyhle z jídla.
1: Reprodukovat.
3: To je super.
2: Yes. To je hezky.
0: Různý koprovky prostě yes. A takovýhle jako bullshity. Mm-hmm. Michelin star šéf.
1: Michelin five star.
2: My dáme i tobě tu možnost, asi možná rovnou určitě. Teď, taky ti neřekneme, kdo přijde příště, ale taky teď máš tu možnost zeptat se našeho příštího hosta, na cokoliv.
0: A bude to muzikant, jo?
2: To můžeme říct, že to bude muzikant. Vlastně můžeme říct, že to bude kolega.
1: Hodně známý český rapper.
0: Hodně známý český rapper. Mm-hmm.
1: A není z Prahy.
2: A už víc neřekne.
3: Už dáváš hodně klus, no.
1: Myslím tě, Brno je velký. Ne, není z Brna.
0: Jaký je nějaký rým, který si přeješ, abys nikdy nenapsal, ale nějaký rým, který považuješ za svůj jako wackist, to, co se v životě nejvíc stydíš?
1: Yes.
3: To si dal nejlíp. Konečně to někdo využil, tu otázku.
2: Jo, kluci dávali poslední díly hodně hodný otázky a tohle super.
1: My ti pojistili, řekneme, kdo to je.
2: To padne krásně. No, tak... pokud už opravdu už můžeme, ano. Děkuju za to, že jsi mě vrátil tam zpátky, tak teď nás čeká teda naše královská tady disciplína, která se jmenuje Tier List, to je žebříček a my jsme si pro tebe připravili žebříček tvých alter egg.
4: Excalibur Tier List.
0: I'm ranking myself.
2: Tak, kdo by nevěděl, Tier List funguje tak, že tady Stanislav bude vždycky zmíní nějaký to alter ego nebo tu personu a ty máš možnost umístit od S do F s tím, že S je nejlepší, F je nejhorší.
0: Jo.
2: A
3: byly mi tam teda nahozeny i některý alter ega, který
2: možná nikdo nebude znát.
3: Třeba nikdo nebude znát, nebo je tady
0: no, jsme
3: možná vymysleli my, jako upřímně. Anebo,
0: dovysvětlíme.
2: A nebo to jsou jakoby tvoje fáze životní, no, jako tady zedník třeba a tak dále. Takže nechám tady na mistrovi CEO Touchpadu to ovládat.
3: Tak jo, já si to vždycky vybírám podle toho, co mě zajímá nejvíc a mě upřímně zajímá nejvíc ten zedník, proto jsem nevěděl, že...
0: Jako...
2: Postav třeba zeď.
0: No. Jako zedník bych samozřejmě jako rád bych byl S-kový zedník, ale moje reální skills jsou prostě jsou někde mezi C-čkem a F-kem. Takže prostě zednictví považuji za strašně skillou věc, ale jsem C-čkový.
1: Dobře.
3: No, tak alibi Jonesa jsme tady dneska řešili vlastně docela dlouho, tak by bylo dobrý rovnou zjistit možná kam ten.
0: Alibi Jones patří určitě do Ačka, to je prostě...
1: Yes.
0: Frajer. Ještě není legenda, je moc čerstvý na to, aby byl legenda, ale je to rozhodně, jako už teď je to Ačko, alibi a...
3: Pardon, mě tady neposlouchá počítač.
0: On chce do SK, jako no.
3: On prostě dělá
1: on
3: tam normálně.
1: On mě občas takhle zlobí, ano.
0: Je vidět, že prostě tam aspiruje.
1: Chtěl tam.
3: Co takový MC Boris Klimeš? To třeba já absolutně nevím.
0: MC Boris Klimeš v podstatě není vůbec rozpracovaný, tak se jmenoval jeden můj spolužák z Mladý Boleslavy. A ta postava není to vůbec flashed out a není to vůbec rozdělaný, takže MC Boris Klimeš je F-ko, jako co se týče...
3: Je. Yeah. Orska ten počítač, který
2: MC Boris... Ale on zlobí ten server občas, no.
3: Yeah.
0: MC Boris Klimeš je Dobrý. F.
1: Yes.
0: Fuck that.
3: Orfeus?
0: Orfeus je... S toho mám rozporuplný pocity. Orfeus je Bčko.
1: Mm-hmm.
0: Jako dobrá věc, ale ta exekuce...
2: On zmizel ze streamu, ne?
0: No jasně, ale to není jako, že bych se s tím nějak schovával, já to musím reuploadnout.
2: Jo.
1: Yes.
3: Kapitán Láska, ten mě zajímá nejvíc.
0: Kapitán Láska asi... Kapitán Láska je S-ko.
1: Yes.
3: Yes.
1: Top.
0: To je legenda už teďka.
1: Je, no.
3: Už chce jít úplně dál ještě.
1: Já, baví mě, jak pěkně jako tak jde s tím časem a furt prostě fresh.
0: Kapitán Láska S-ko.
3: Co Alien?
0: Alien je za mě Bčko. Je to jakoby za mě super nápady, ale není to dotažený.
3: Mm-hmm. Moby Dick?
0: Moby Dick je pro mě asi jako v ranku, těžko říct, Moby Dick je něco mezi S-kem a A-čkem. A-čko.
1: Mm-hmm.
2: Ale by mu hezky skočil.
3: John Vegabomb.
0: John Vegabomb, to je další prostě jaký pohrobek, no. To je nedodělaný, nedopracovaný. Ten taky zemřelo dřív, než se to narodilo, to je prostě...
2: Byla nějaká ta John Vegabomb show,
0: no,
2: ne?
0: No jasně, C-čko, John Vegabomb je C-čko.
2: Zedníkovi hezky John přichází.
3: Fat?
2: PHT.
3: PHT.
2: Ale vyslovil jsi to správně.
0: Fat v rámci toho, že Fat je S-ko.
3: Wow.
0: Protože prostě...
2: Frajer.
0: Na to, jak...
3: Yeah.
0: Na to, jak to bylo mladý a všechno, tak je to jako furt, to je schopný stát. To je ty S-ko.
3: Orykoule.
0: je strašný, jako to je prokletí orikule, že prostě země vzdálená, což je přesně ta věc, na kterou bych se odpověděl, kdybych si poslal tu otázku, je to, za co se stydím, je země vzdálená z orikule. Tak je to na streamech každý rok můj největší hit a každý rok to poslouchá víc lidí, jako. A bych se, to je fakt, jak když si někdo dělá legraci z tebe, prostě.
1: To znám.
2: Si vzpomínám, kolik mi bylo, když to vyšlo.
0: Za mě orikule F-ko.
1: Yes.
0: Nemůžu prostě to...
2: Borisovi hezky, takže F-ko, no, zatím to krásně no, rozdělený.
3: Tak třeba Stanleyho a Kufenheim.
0: Stanley Kufenheim měl podle mě taky takový jako lehký hiccups v té exekuci, ale je to A-čko je. Určitě.
3: Co s tím dneska je, proboha?
2: Mně se to taky děje, ale občas s tím ty listem, že to takhle zlobí.
3: Nikdy to nezlobil. Tady ta Karlovka, to je, vlastně tam...
2: To je Daniel Dürech, co by student Karlovy univerzity.
0: Jasně. Daniel Dürech, co by student Karlovy univerzity, je trošku forced, jakoby filozof. Řekl bych C-čko.
1: Yes.
3: A Dan?
0: Dan S-ko.
2: Letí krásně Dan za Kapitánem Láskou a Fetem.
0: Teď to tam skočí, on vždycky, když se to highlight, tak to tam pak skočí.
3: Jo, jo.
2: No, je to bez tyhle
3: samýbe. No, Daniel Dürech.
2: A Daniel Dürech.
0: Daniel Dürech je S, A, B, C i F prostě. No. To patří všude. No.
3: Tak ho nechám dole zatím.
0: A ho nech dole.
3: No, to je dobrý.
1: Jo, nadera.
2: Krásně rozdělený, takže kdo nás poslouchá jenom v audiu, tak na Instagramu Excalibur / Radio Wave to tam pak třeba týden po dropu rozhovoru dáváme, jako, ale samozřejmě sledujte nás na Spotify a na YouTube s videem.
1: Pište nám do komentářů, jaký je váš nejoblíbenější. Jaký je váš nejoblíbenější alter ego.
2: A zároveň, když už budete na tom Spotify, tak nám tam můžete dát těch 5 hvězdiček hodnocení a na YouTube můžete
1: jo,
2: dát
1: už jste tam, hele,
2: to zviditelnění.
1: To
2: samozřejmě
1: ale...
2: za to velmi děkujeme a pište nám komentáře a za to jsme samozřejmě velice rádi.
0: Hej, nechám ten dar a ještě pro vás samozřejmě mám
2: tak to
0: dary.
2: Děkujem.
1: Tak to moc děkujeme.
2: K nám dneska dorazil James Cole se svými vlastně dvěma novými projekty, Alibi Jones a s skupinovou prací K.O. Crew, která je čerstvě.
0: Ale vy mi musíte říct, jako, co je vlastně jako opak disu? Je opak disu je chvála?
1: Jo, je to vlastně, je to big up. Jestli si pamatuješ ještě stránku Bizarní hybopeři, tak tam vlastně je počátek tady toho paskvilu.
0: No jasně, to si pamatuju. A tam figuroval i Tao, ne, tenkrát?
1: Jo, vlastně. Vlastně to byl počátek jeho takový jako rustikální kariéry.
2: Oni ho hodně glazovali.
1: Nejbizarnější rapper ve hře.
0: No jasně. To je bůh, prostě.
1: Je to bůh, zdravíme Tao Quita.
2: A jinak,
1: on vlastně ukončil teď tu kariéru.
2: Udělal rekordy a ukončil kariéru.
1: Dávejte 6-hodinový dokument, myslím,
2: je
1: že dal
2: tak
1: na YouTube o celý své kariéře. Ještě jsem to nedokoukal, ale...
2: A jinak vinily jsou k mání ještě? To se ještě nedá koupit?
0: Vinily jsou k mání, je to v pohodě.
2: Snad ještě 2 týdny budou, než vyjdeme na světlo světa.
1: Jo, děkujeme moc.
2: Tak my ti moc krát děkujeme.
0: Děkuji vám.
2: Moc krát děkujeme, musím opravit jehlu doma.
1: A vy soutěžte, protože to můžete mít doma taky.
2: Jo, stačí napsat na YouTube, co je tohle za studio.
0: Jo, co je za studio, komu patří, nebo jak se jmenuje.
2: Jo. Yes. No, my ti moc děkujeme, že jsi dorazil, že vzal i svý tady jedna z dalších tvých jakoby výtvorů. Je ještě něco, co bys chtěl třeba říct do světa?
1: Bude křest,
0: absolutně,
1: tak,
0: jakoby nemám co světu sdělit a dát, ale
2: rád bych... křest s Pepou?
0: Rád bych vás pozval na křest tady toho K.O. Crew, Klenotu.
2: To řekni kdy.
0: 29.10. to bude v Meat Factory a určitě tam doražte, protože to bude nejlepší a ještě něco navrh a v Brně s tím taky budeme a teď si nejsem jistý, to je o týden potom, to bude podle mě buď 6. nebo 7. listopadu.
2: Jo, sledujte socky.
1: Yeah. Yes, sir.
2: A Yes, tohle byl James Cole, tohle byl Excalibur, my se slyšíme za dva týdny, poslouchejte nejostřejší rapovou show,
0: Swing kde se dozvíte vše.
2: A my vám moc děkujeme. Já jsem Jakub, tohle Dominik a tohle byl...
3: Čau, Casablanca.
0: A já jsem John Burman.
2: Yes, sir. Díky moc za support. Peace. Slyšíme se za dva týdny.

0: rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/CRO Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Tento pořad není vhodný pro děti.
6: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
5: Milenky Adama Ernesta,
6: Zersky
5: a Nahé tanečníky.
7: Chudáčci, série o tom, když se nedaří.
8: Nekonečná!
7: Chudáčci s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
6: Tenký led.
5: Došlapuju.
6: Co říct?
5: Co říct? Co?
6: No, tohle se to udělá.
5: No, tohle to je ono.
6: To je ono.
5: Čau, chudáčci.
6: Prostě nazdar, chudáčci.
5: Možná vás to začátek překvapil. Ano, nás překvapil taky, protože jsme byli do té doby velmi suverénní stát.
6: Je to tak. A vy uvidíte, až vám řekneme téma tady toho dílu, tak vám, vy už vlastně možná víte, protože jste na to klikli.
5: No ne, ten název dílu bude určitě magický, jako vždycky bejvá.
6: A on vám osvětlí, proč jsme měli na začátku takovéto rozpaky.
5: Jo. Je to vlastně dobře, že jsme měli rozpaky, protože...
6: Ano.
5: Nám záleží na tom, co řekneme.
6: To je pravda.
5: A to znamená,
6: to je pravda,
5: že si toho sakra vážíme.
6: Ano.
5: A to znamená, že si toho vážíme.
6: Taky to může znamenat, že nás napadly jenom věci, které jsou urážlivé.
5: Ne!
6: A nechtěli jsme tady toho, o kom tento díl bude, zesměšnit.
5: Samozřejmě. V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit.
6: Tentokrát to bude jasný, to je pravda.
5: Teď to bude jasný. Takže, ahoj Áďo.
6: Nazdar Petře, jak se máš?
5: Mám se skvěle.
6: Ano.
5: Já jsem si dnes udělal předpřípravu.
6: Ano. Ano.
5: A už to vím, dobrý. Protože já jsem si to napsal do svého telefonu, ale ten telefon jsem někde tady nechal.
6: Jasně.
5: Takže nemůžu ani zahrát to, že mě... A jo, už vím, co se mi stalo ten týden.
6: Tak co se ti stalo?
5: Teď už to vím a je to vlastně ještě lepší, že to ke mně přišlo fakt přirozenou cestou, ne jako tobě. Tak. Prostě to nečtu, věřte mi. Teď to bude hodně vtipný.
6: Ano.
5: Ale nečtu to, je to prostě impro.
6: Ano.
5: Jak má. Tak. Andrejka odjela na 5 dní na soustředění. A já jsem měl čas a já vždycky, když je čas, kdy mám jako volný dům, já ho vždycky využiju na to, že můžu přeskládat nábytek. A vlastně, ale dělám to kvůli tomu, že jí chci udělat radost, že prostě někdy vyřeším nějakou část, prostě nevím, místnosti nebo nějak tak, kdy jí chci prostě překvapit, úplně to celý uklidím a chci, aby prostě přišlo jako někam, kde jí to trošku vlastně vyosí a uvědomí si, že je to vlastně jako nový místo. Mm-hmm. Je to pro mě, nevím, fakt jsem se to nějak, děje se to fakt vždycky.
6: No prostě když... chceš jí rozbít ten domov, jak je na něj zvyklá?
5: Ne!
6: Chci, aby si řekla,
5: no možná, že tohle je skutečnost, ale dobře to hraje. Ale prostě nějak mě vždycky hrozně mám potřebu jako za prvý přesvědčit jí, že jsem dospělý a že jsem tady žil v tomhletom pořádku prostě. Hned jak odjela, tak já jsem to celý úplně, konečně jsem na to měl čas, rozumíš? A celý jsem to vyklidil a tak, ale ne, že prostě... No, že jí chci překvapit. Takže.
6: Ano.
5: A teď začíná ta historka.
6: Jdeme na to.
5: Dostal jsem, protože říkala před 2 týdnama, že jí trochu zlobí, že máme prostě strašně moc věcí pod schodama. A je pravda, že oni se tam v rámci rekonstrukce různě hromadili.
6: Třeba přístěnek pro Harryho Pottera.
5: Harry Potter už šel do Bradavic.
6: Jaj.
5: Jsme v té ledějový lince.
6: Dobře.
5: Harry Potter možná za chvilku přijde a řekne, to jsou moje schody.
6: Ano, stříčku Verno, ne.
5: Ne. Prostě se tam naschromáždili věci, takže já jsem si říkal, tak a teď je čas na to vyklidit věci pod schodama. Mm-hmm. Takže vyklízel jsem věci pod schodama a najednou si říkám, no ale tady ten botník, no tak počkej, tak teď a mám už vyhrabaný ty věci pod schodama a teď vás zasvětím. Věci jsem vyskládal vlastně z toho, začal jsem to už nosit vlastně různě třídit a tak dále, jasně. Do toho najednou ten botník by mohl vlastně být jinak, takže jsem začal stěhovat botník a najednou mi došlo. Nahoře je taková dvoudílná skříň.
6: Ano.
5: A ten spodek tý obří skříně,
6: ano,
5: by byl super, kdyby se z něj udělalo jako do té chodby, u těch schodů, se z nich udělal vlastně takový odkladový místo, a na který bych dal třeba ještě sedák, že by se tam vlastně na to člověk sedl, protože tam si obouváš ty boty.
6: Jasně.
5: No, takže, a tohle mi do...

0: Během toho, když jsem to já sundával, tak na mě ta skříň spadla.
1: Aha.
0: A já jsem se dostal uvězněný jako zde na Podkořenem. prostě na mě sjížděla tahle ta vitrína, ještě sklo do toho, to je super, jako jsem si říkal, že to je úplně ideál se třeba o to sklo ještě opřít, třeba kdo ruplo a třeba bych se ještě pořezal. Takže jsem to speciálním způsobem vlastně takovým, jako fakt jsem si sahal na to dno, vzpomínal jsem hodně na tebe, že si říkám, hele, ty chodíš do té posilovny, mně stačí skříň.
1: Jo, myslel, že u toho sahání na dno.
0: Ne. A prostě nakonec se to fakt povedlo. Povedlo se to, nicméně to celý jsem poslal do toho oblečení tím pánem tu skříň. To znamená, že to oblečení se celý jakoby vlastně z toho se
1: rozbordelilo.
0: Rozbordelilo. Ale já jsem měl ten spodní kus. Takže jdeme dál. Spodní kus postavím, ten mě vlastně on to fakt je to těžký nábytek, tak ten mě přiškrtil ke stěně, když jsem ho zvednul.
1: Ano.
0: A pak jsem ještě ho musel nějak vytočit a tak různě po schodech ještě dolů samozřejmě.
1: Jaj.
0: Takže jsem odřel ty schody a aby toho nebylo málo, tak jsem to tam položil a najednou jsem si uvědomil, že já jsem jako s tou skříní, která má patřit do té chodby. Ale ta chodba, jako já to musím držet tu skříň. No. Koukám se na tu chodbu a ta chodba je plná věcí, které byly pod těma schodama.
1: Takže ty nemáš kam tu skříň dát.
0: A nemám ani kam utíct, protože tam je ten botník. A najednou jsem si uvědomil, že jsem úplnej retard. Jakože to bylo tak ponižující najednou. A
1: protože na tebe, ty seš na schodech, na tebe je navalená z vrchu skříň.
0: No.
1: A pod tebou je botník.
0: Pode mnou je botník, ale ještě s věcma kolem, abych nemohl třeba ani jako do strany třeba.
1: Takže jsi na schodech.
0: Prostě. Jsem na schodech.
1: Na sadě Petr i teď na schodech my si voláme.
0: Je to tak.
1: A
0: videokol jsem odmítnul. Takže jsem si zasekl botník, jsem nechal vlastně zaseknout ten nábytek, který byl na těma schodama. A do toho jako člověk by si řekl, a tohle stačí, a tohle dořeším, tohle rébus století dořeším, jenomže jsem se podíval za dveře a tam je můj kabinet kuriozit, mých nálezů. Říkám si, on tady nemá bejt, on tady vůbec nemá bejt a já ho dám nahoru.
1: Kabinet.
0: Kabinet dám nahoru a já jsem pořídil nový koše. Takový jako natříděný odpad.
1: Ano.
0: Ty budou místo toho.
1: Ano.
0: Takže do toho jsem si tohleto zablokoval a řešil jsem, jak dostat kabinet kuriozit nahoru zase do místnosti. A tahleta věc, já jsem potom měl představení, takže jsem musel jet. To znamená, že já jsem, jako ty věci už byly skoro na těch správných místech, ale odjížděl jsem prostě, jako z popelnice, jako by ty to zotevřel dveře a měl jsi pocit, že tam prostě žijeme na igelitkách prostě, jako že to bylo něco tak nechutného, mě to bylo úplně zle, ještě jsem tam nechával ty kocoury, říkal jsem si, to je úplně přesný, ještě se do toho vychčíte, to bude lepší, ještě, ať se to aspoň spojí, ať máme nový podlahy. A prostě jsem odjížděl prostě s pocitem takový špíny.
1: A var Andrea se do toho vrátila?
0: Ne.
1: Nebo jsi to stihnul?
0: Jsem stihnul a ještě jsem na půdě našel úplně přesný kousek, úplně fakt na šířku, na tu skříni, která je v chodbě, která je z 20. let. No, já jsem našel tam prostě zabordelenou krásný podsedak, který tam vlastně z toho vytvořil tu lavici. Takže jsem byl nadšenej. Ale ta úplná poenta je taková, že já jsem ztratil ten klíč od těch zamčeného prádla, kterým jsem zamkl to prádlo v té vitríně. A
1: takže teď je...
0: my nemáme ten klíč. Je to zamčený. Nejde to jakoby ani otevřít. A Andrea tam má všechno spodní prádlo.
1: Takže prostě...
0: A je tam všechny kaloty. Tam je spousta různýho oblečení, ale ke kterému se už jako nedostanem. A já jsem si vlastně řekl, hele, dnes si vám to mělo ukázat, hele, to není zase tak důležitý.
1: Ano, máte toho...
0: Já jí to jako furt o tom přesvědču, ale ona není furt šťastná.
1: To
0: se fakt nezavděčí, opravdu.
1: Přesně, takže choď přitom, víte, má tam taky může větrat všechno.
0: No jasně.
1: Konečně taky.
0: No takže tohle to byl můj úplně vyčerpávající příběh a myslím, že můžeme skončit díl.
2: Chudáček Petr.
0: Tak promiň, co ty?
1: Ale já prostě odmítám hrát, že to točíme v týden, prostě přetáčíme dva díly v jeden den.
0: Nebudem dělat, že ti to
1: ne,
0: furt
1: mám stejně špatnou náladu jako před chvílí, kdy jsme dělali testoviny. Prostě...
0: Není to chvíle, je to měsíc už.
1: Ne, dobrý, tak dám jako náladu mám furt stejnou, mám se furt stejně blbě kvůli té stejné věci, prostě můžou za to všichni producenti, ale řeknu teďkon ještě jednu teda vtipnou historiku, která si mi stará, že to je opravdu jako fakápek, jo? Natáčíme prostě s Kamilou takovej seriál a já jsem měl první natáčecí den bez ní. Tak jsem byl na tom place, měl jsem jeden obraz takovej delší jenom s jedním kolegou, který tam hraje jednu z hlavních rolí a tak hrál nějak a

0: Já jsem si podle jeho zvolených hereckých prostředků vlastně nebyl jistý.
1: Jestli to myslí vážně.
0: Jo. A vlastně jsem si nebyl jistý, jestli...
1: Jsi nedělal srandu.
0: Jo, jestli je to jako parodie nebo není. Mm-hmm. Ale režisér to v tom furt nechával, tak jsem si říkal, dobrý, tak budu
1: se... Jasně,
0: když mi nikdo, budu to dělat jako podle svých, jenomže druhý den jsme tam jeli s Kamilou a já jsem říkal, hele... To je prostě v hajzlu, já se musím zeptat.
1: Kdo to je?
0: Neřeknu, to nemůžu.
1: No to já se lidi pochopí, až to vyjde.
0: Já se musím zeptat prostě toho režiséra.
1: Jestli to myslí vážně.
0: Jestli se změnil žánr, protože já to fakt nevím prostě. Mm-hmm. A teď jako, protože já bych si dovedl představit,
1: jasně,
0: kdyby
1: jasně,
0: jo.
1: Rozumím.
0: A kdyby jo, tak by mi to vlastně přišlo dobrý.
1: Jo, ale taky bys to měl asi možná vědět ty, abys taky mohl třeba
0: no,
1: přispět.
0: No právě, abych taky, takže jsem jako říkal, tak jako pokud se to takhle posunulo, tak to přece musí jako říct.
1: No jasně.
0: Takže než jsme začali točit, tak jsem šel za režisérem, nebo byla u toho Kamila a říkám, hele, já jsem se chtěl jenom zeptat, šoupli jsme se do komedie jako žánrem a on říkal, ne, je to furt normálně prostě thriller, drama. A říkal, jo, dobře, jasně, já jsem si jen tak to...
1: A proč se ptáš?
0: No, tak to jsem pak dořekl, proč se ptám.
1: Řekl jsi to?
0: No jasně.
1: No jasně.
0: Neřekl jsem to jako...
1: Takže ho odstranili, hrají někdo jiný.
0: Ne, to bylo jako, no tak on hraje takovou jakoby... jinou figuru, že jo. A tak jako, a už jsem, jako, hele, pan režisér reagoval jako naprosto s klidem,
1: super.
0: Úplně s nadhledem a výborně. Jako
1: potom fakt, ho teda vyhodil, ale...
0: Myslím, že ne tak jako, tak, takhle jako za možná jsem vypadal za vodce v tu chvíli spíš.
1: Jasně,
0: já.
1: Ne,
0: jako,
1: určitě,
0: ale
1: ne.
0: Já jsem fakt se snažil jako nebejt jako jakkoliv drzej nebo
1: chápu,
0: arrogantní.
1: Chápu, chtěl vědět, na čem seš.
0: Ale chtěl jsem vidět, jestli teda děláme komedie nebo
1: fakt
0: komedie.
1: Fakt to budu takhle s ním. No, fakt to takhle bude hrát.
0: Jestli...
1: V pohodě.
0: No tak to byl... Tak vlastně jinými slovy jsem se zeptal přesně na tohle. Akorát teda ještě jako jaký super,
1: ale...
0: že ten kolega je asi o 30 let starší než já.
1: Jasně, jasně.
0: No takže tak.
1: No, tak to je hezký.
0: Takže to byl můj fakápek. A teď...
1: Přichází naše téma. Naše téma
0: jsou
1: naše ženy.
0: A teda taky Petrův botník.
1: A ztracený klíč.
0: Hele, tak jdeme na to. Naše ženy. Naše ženy, vaše ženy. Petře, co ty a ženy?
1: Ty se mi ze mě stala slepice. Dobrý.
0: Jo?
1: Co ty?
0: Hele, výborný, úplně výborný. Já jsem s našima ženama úplně v cajku.
1: Já ne, taky.
0: Hele, já jako, dobrý, co ty?
1: Co ty?
0: Hele, jako s našima ženama, s mojí i s tvojí, jsem já úplně v pohodě.
1: Já jsem taky s nima v pohodě.
0: Já jsem taky v pohodě. A i s jinýma jsem v pohodě.
1: Já jsem s jinýma taky v pohodě, ale hůř se mi s nima buduje vztah.
0: Hele, jako musím říct, jo, takhle rovnou na rovinu. Já bych fakt rád měl milenku. Jo, nebo klidně i několik románků. Opravdu jsem se o to i dostkrát snažil. Ale,
1: no, ale protože jsi ubohej.
0: Ale protože jsem ubohej, prostě, ale hlavně teda.
1: Ale
0: jako...
1: to teda musím fakt přiznat, ono to možná zní jako, že to je ostrý, když to takhle Adam řekne, ale kdybyste viděli, jak to vypadá, tak pochopíte, že to je opravdu celý legrace.
0: Ano.
1: On si teda nemyslí, že to je legrace, a to je na tom ta největší legrace.
0: je prostě pravda, že jako jednak věc je ta, já to většinou říkám
1: ale
0: potom
1: takhle.
0: Ale to
1: hodně takhle... vycítí Adam hrozně, když ho nějaká balí, tak on hned jde potom.
0: Přesně, já jsem prostě šelma, co jde po kořisti.
1: On třeba takhle Adam za mnou přišel a říká, tam je ta barmanka, co? No ona po mně jde. A je úplně... Tak jo, já se budu dávat příště pozor, až se pozdravíte. Tak barmanka úplně normálně pozdravila. A on, protože má pocit, že to je sexy, udělá. Čau, čau. Mávne na ní úplně jako, no to je prostě, ty víš, že se nikdy nic nestane, ale on je šťastný.
0: No, ale hlavně jako já to všechno s Kamilou řeším, jo? Takže já jí řeknu, Kamilo, hele, tady ta Adéla, zdravíme Adélu, já bych hrozně s ní chtěl flirtovat. A napíšu takhle Kamile tu zprávu a ona mi napíše, že to by bylo fajn, ale ty budeš zase tak strašně trapný. Takže já říkám vždycky, že žádný románek mít nemůžu, protože Kamila nastavila laťku hrozně vysoko.
1: To je hezký.
0: Ale realita je taková, že žádný románek mít nemůžu.
1: Protože nemůžu.
0: Protože jsem prostě strašně trapný. Hej, vezli jsme z koncertu jednu, fakt se mi jako moc líbila slečna na koncertě v první řadě a pak se nějak stalo, že jsme ji vezli ještě s kapelou MMNK, se kterou jsme hráli Zdravý Můry A vezli jsme ji domů.
1: K tobě.
0: Ne ke mně právě. A já jsem byl, a to bylo úplně, jako to je fakt, to může být rovnou i fuck up, jo, to se týče mě a žen prostě. Protože já jsem byl takový jako lehce v dobré náladě, mm-hmm. A ona seděla jako za mnou a já jsem celou druhou říkal, tyjo, jak jako, co jako řeknu.
1: A dám small talk.
0: No přesně. A jeli jsme a ona si tak povídala s klukama a já, první věta, co ze mě vypadla, byla, hele, a kolik tě je?
1: A to je v pohodě.
0: No jako, ale nejvíc to znělo, už máš techničák? Jakože, to bylo prostě, tak já jsem si v tu chvíli Lastur megahit se otočil, takhle od volantu a říká, co je ti jako do toho? No a já jsem říkal, no nic, pardon. No a pak jsem, koupil jsem si na benzínce.
1: Já jdu rád Tetris na telefonu.
0: A koupil jsem si 4 bagety na benzínce. A radši jsem tam zase, jel jsem se umastit si pery. A takže takhle, no. Takže jako já svoji ženu opravdu nade všechno miluju. Snažili jsme se rozejít mockrát, jsme si to přáli, mm-hmm. ale zjistili jsme, že to prostě nejde. Mm. Že ta connection je v něčem opravdu taková jako velmi silná a osudová. Mm. Ale jako nezastírám, že tady to jako povyraženíčko, víš? A možná právě to je totiž, mě to totiž říkal.
1: Prostě, když o tomhle mluví, tak jsi jak chalupáři, nebo jsi takový, že to jako by...
0: Mně to říkal náš manažer Pavel Chrastil, zdravíme Pavla.
1: Čau Pavle.
0: Leželi jsme po koncertě ve Znojmě, který byl samozřejmě legendární.
1: Ne, potom se fakt mluví do té.
0: Tak jsme leželi ráno na hotelu v pokoji. A
1: v Olomouce.
0: A kousek to bylo. A nějak já jsem měl, jako, nějak jsme si jako telefonovali s Kamilou, já jsem byl takový ještě rozvernej, byl jsem takzvaný hrdina druhého dne, ještě jako všechno fungovalo tak, jak má, a položil jsem ten telefon.
1: Jak to myslí,
0: a Pavel říká, já prostě, ale jak ta Kamila to dělá fikaně, no, jako jak prostě vytváří ten dojem toho, že nežárlí a dává ti tu volnost. Ono to je kvůli tomu, že ona ví, že ty se nikdy na nic nezmůžeš, viď? A já jsem říkal, jo.
1: Já jsem si říkal, jestli budeš dělat realitu, anebo tvoji vysněnou realitu. Ano, asi ano.
0: Já bylo to asi jo. A pak jsem si šel koupit aspikový dort z utopenců do místního krámu. Takže tak, zdravím svou lásku.
1: Já taky zdravím svou lásku. Já vlastně myslím, že jsem už naznačil, jak moc... cítím lásku k Andrejce díky tomu, co všechno jsem podniknul během toho, co tam nebyla, ale jediná věc, za kterou se vlastně jako stydím, je to, že ona musí podstupovat někdy jako moje nahý tančení.
0: Je, a takže popisuj to nějak.
1: Prostě, jak když jsem opilej,
0: jo, takhle.
1: A prostě dorazíme domů, tak já si začnu pouštět hrozně písničky na hlas. A já většinou, když už se jako převlíkám a jakože my jdeme jakože spát, tak ve mně se normálně objeví nový drive a já nahej jí tančím. Ona má tak a teď, kdybyste na mě někdo chtěli něco vyhrabat, pište André, má ty nejponižující videa, který jsou možný dohledat. Jako opravdu jednou, a o tom ani nemůžu mluvit, jsem na ní udělal... Prostě já jsem skočil na gauč přední a udělal jsem prdelní kotoul. To znamená, ale omylem, protože jsem byl opilej a prostě jsem se zasekl v tom gauči. A prostě jediný, co mi točilo, byla nahá prdel a to je jedno. No.
0: To je krásný.
1: No tak prostě takhle dojemný je to. Počkej, a stejně takže, i mě má ráda přesto.
0: Takže ty jsi byl jako ten v prvním White Lotus, ten manžel, když dělá tu opici.
1: Jo.
0: A jde do té postele. No tak to máme, to je zase opět další věc, Petře, kdy máme evidentně hledat co společného prostě, no.
1: No, já třeba... si uvědomuji, že jsem s Andreou hodně kvůli tomu, že mě uklidňuje. Mm-hmm. To, že není vůbec klidná, to je věc druhá, ale ono to nějak funguje energicky. A mě to jako vyhovuje v tom, že já jsem poprvý, dejme tomu, na moje poměry dost stabilní. Což do té doby moc jakoby nevycházelo.
0: Jako jak poprvý, jako od včerejška? Nebo...
1: No jako během to, že ten vztah mě poprvý dal nějakou jakoby vnitřní stabilitu.
0: Poprvý kdy?
1: No, do té doby asi ne.
0: Jako dlouhodobě, jakože celou tu dobu máš ten pocit. Aha, tak to se ptám, víš, dobře.
1: Jakože znám se, každý rok samozřejmě, čím dál tím víc, ale, že prostě cítím, že poprvý nějak držím, aniž
0: fazónu.
1: Bych...
0: Fazónu.
1: Ne, no to nejde. Já jsem, jakoby předtím, jsem byl každý půl rok nebo rok někdo úplně jiný.
0: Ale to přece trvá.
1: No a teď je to vlastně nějaký stabilní Péťa.
0: Co se ti děje? Začíná se měnit.
1: Teď o tom mluvíme. Konečně se můžu uvolnit. Ne, ale no prostě se cítím jako takovej, jakože jsem jednotný. I když to třeba vůbec není pravda. Ale já ten pocit mám. A ono celý život je o pocitech.
0: Je to tak, pane faráři. Hele, já jsem s Kamilou prostě kvůli tomu, že je zrzavá, no.
1: Jo. A mi to přijde takhle jako takový jako rovný.
0: No, teď jo, právě má rovný vlasy.
1: No, tak to myslím.
0: Rovný samozřejmě. Vlasy, dlouhý, zrzavý.
1: No, jasně, a hotovo.
0: Víš, jak se to říká o té střed... To jsem neřekl. Neřekl jsem to. Petr to po mně chtěl.
1: Já jsem prostě
0: s Kamilou, protože to jako jinak nejde, no. Protože to jinak nejde. Prostě...
1: Já miluju jako to, že já z nás mám pocit, že jakoby se snažíme tvářit jako bouráci, jo. Nebo já nevím, ale že jo, tak snažíme. Míša nám teď řekla, že jo, a to je ten správný hlas, protože my to nedokážeme posoudit, jo.
0: To jasný.
1: My se furt nepozorujeme. Prostě,
0: My jsme v tom.
1: Je pravda, že mám naproti svůj odraz a často na něj koukám víc než na Adama.
0: No jo.
1: Nicméně, u tohoto tématu se cítíme tak jako takový, jak bych to řekl?
0: Obnažený.
1: Takový obnažený, jo.
0: Takový křehcí.
1: Jo, takhle vám to chci říct. Během tohohle celého nahrávání jsou tady holky s náma.
0: Je to tak.
1: I se snažili něco říct, ale oni nevěděli, že mají vypnutý mikrofon.
0: No, ono to hlavně nebylo moc vtipný, že jo?
1: No, nebylo.
0: No. Počkej. Ne, nemůžeš.
1: Co? Jasně, neboj. Jo.
0: No tak když může Andrea, tak...
1: Tak jo, tak dobře.
0: Hele Petře, ještě prosím tě, mě zajímá, jak jste se seznámili.
1: Jak jsme se seznámili? No to bylo super zajímavý.
0: No, povídej.
1: My jsme se seznámili ve společném angažmá
0: v
1: Černoherním studiu v Ústí nad Labem.
0: Tam jsem byl.
1: Tam jsi byl, no. A tam už jsi s Kamilou chodil.
0: Je
1: nebo
0: tak?
1: Tam ne, ale ty jsi tam byl.
0: A
1: Kamila
0: dobou...
1: byla jinde, ale chodili jste spolu.
0: Už tou dobou to tak bylo.
1: Už tou dobou.
0: Hele, a takže ono to bylo během zkoušení inscenace, viď?
1: Jo, to během zkoušení inscenace Stepní vlk.
0: Stepní vlk, viď? To byla prostě taková ta, takový to prostě herecký přeskočení jiskry. Že jo?
1: Jo.
0: Protože i tomuhle nebezpečí jsme my vystavení.
1: Hele, člověk by si měl vzít i třeba ochranou masku na to. Trahelmu jsem chtěl říct.
0: Přesně tak. Myslíš kondom? Hele,
1: je zvláštní díl.
0: A ne, opravdu prostě nesmíme, je to prostě potřeba
1: dobře,
0: to pojmenovávat.
1: Dobře,
0: prostě.
1: Jdem na to.
0: Může se to stát, může přeskočit jiskra. V zásadě si myslím, že je potřeba počítat s tím, že naše ženy jsou všechny herečky.
1: A ty znáš svoji ženu odkud?
0: Z mých snů.
1: Který jsi měl ve vaně?
0: Ne. Já jsem z nějakého důvodu a vůbec nevím proč, měl vždycky takovej sen, že jsem strašně chtěl jako, nevím, jestli jsem o tom uvažoval mít za ženu nebo tak, ale je teda pravda, že jako já jsem nikdy i v dobách, kdy jsem jako nebyl třeba úplně stabilně s někým, tak jsem jako vždycky s každým dalším vztahem a ty jako časový intervaly těch vztahů byly opravdu hodně různý, tak jsem ale na začátku po každý byl přesvědčený, že s tím člověkem jako budu žít.
1: To a vždycky taky.
0: I když bylo třeba 14.
1: No jasně.
0: Takže
1: je
0: to
1: hotový jako.
0: Hele, to řek jednou prostě Tomáš Klus, jo, že jakmile...
1: To je podle mě hodně dobrý nejseš... výpovědní, jako by...
0: Ano, řek jako, jakmile nejseš jednou přesvědčený. To byl spíš nervět.
1: To byl Ivan Hlas.
0: Jakmile nejseš jednou přesvědčený, tak nebudu to se pokoušet.
1: Ne.
0: Tomáš Klus se neumí.
1: Ale víte, jak zní.
0: A víte, jak zní, představte si to prostě zaspívaný s tím jakým, jako s tím prostě kvintakordem. Nevím, co je kvintakord. Prostě, když si na začátku vztahu nejseš jistý tím, že bude do konce života.
1: Tak proč ho mít,
0: přesně tak.
1: To fakt říká?
0: To fakt říkal. Mm. A já jsem takhle, prostě měl takhle jako vysněnou ženu z Rsku. Moje maminka to může potvrdit, protože já měl nad postelí od naší velmi dobrý rodinný známý Ivanky. Ahoj Ivanko. Není to Ivanka tady ta z Vejvu, je to jiná Ivanka. Ale měl jsem vodní obrázek, takový indiferentní zrzky.
1: OK, aby jsi mohl dosadit, koho chceš.
0: Přesně, normálně, já jsem tam vždycky, dal si mě v obličej, takže já jsem se vystřihl v rovíčku, protože jsem se tam šoupnul.
1: Dneska bude taková.
0: Dneska bude Madonna. A dneska bude Miley Cyrus. A byli všechny prostě zrzavý. Ne, a to, měl jsem tam tady tu indiferentní zrzku, jako takovou vysněnou. Vypřed
1: obraz.
0: Ano, a pak došlo k naplnění předobrazu a počali jsme si.
1: Je to nejhorší, protože to mě tam předtím, než to tak napadlo. A to bych si...
0: Ne, no a tak nějak jako, takže my jsme se potkali na škole, poznali jsme se prostě na Damu a chtěl bych říct, že jako Jiskra přeskočila, ale prostě přeskočila hlavně z mojí strany, prostě Kamila byla...
1: Ty jsi potom udolal.
0: Kamila byla atraktivní, prostě nedobytná, jako
1: fatál.
0: A já jsem jí normálně uprosil. Mm-hmm. Normálně jsem to uškemral, jo. Prostě. Jo, normálně, jo. Tak já jsem lhal.
1: Mám
0: prostě.
1: Dva chlebičky, jeden je pro tebe.
0: Dělal jsem jenom svačiny.
1: Ne.
0: Ne fakt, normálně, utáhl jsem to, jako myslím si, že žrádlo bylo, jako, že to byl velký trumf. Víš, že jsem jí třeba napsal, kdyby jsi chtěla, tak máš ve skřínce bagetku.
1: To si děláš legraci.
0: Ne, to myslím, ale já jsem je sám připravoval.
1: Ale to je hezký,
0: jo.
1: Ale...
0: To bylo to krásný, já to dělat jako doteď dělám takovýhle věci.
1: Jako já právě mě vždycky tyhle ty historiky...
0: Že holkám na Damu píšu, máš ve skřínce bagetku. Ty mě sice neznáš, ale máš ode mě
1: ve skřínce... Každý den je důležitý někomu udělat radost. Máš ve skřínce bagetku.
0: Máš ode mě ve skřínce bagetku. No, jsi a bombony.
1: Hele, já myslím, že stačí.
0: Jako já jsem se teprve začal rozehřívat.
1: Já právě to cítím. Děkujeme moc krát, chudáci, že jste to doposlechli až sem.
0: Ty stoupli u tady, co ty posero?
1: Jak posero?
0: Chudáčci.
1: Chudáčci.
0: Mějte se krásně.
1: Mějte se fanfárově.
0: Poslouchejte svoje ženy.
1: Je to tak.
0: I muže. Poslouchejte vše. Poslouchejte všechny. Lásku.
1: Jděte za srdcem.
0: Jděte za srdcem a poslouchejte svoji lásku.
1: A nevohlížejte se.
0: Přesně tak. Tohle jsme si jen tak udělali kázání.
1: To
0: a teď...
1: jsme, promiň, to jsme fakt potřebovali prostě říct.
0: To je to pravda. A teď letíme na planetu 30 vteřin světu.
1: Amore. Milý světe. Láska.
0: Kvete.
1: Ženy.
0: Feny.
1: Kvetou?
0: Ceny.
1: Jak říká Tomáš Töpfer.
0: Tak.
1: A teď ty?
0: Kamila, prosím tě, nezapomeň koupit moučkovej cukr a brambory. Ne, milý světe, važ si svých žen, važ si svých mužů a važ si Tomáše Töpfera, zvlášť když je jabloňový efekt během generálkového týdnu.
1: No a prostě to je normální.
0: Občas si hrábnout na kolegyni.
1: Tak čau!
0: Čágo!
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. A

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protikáš.

0: Ty jsi samotného prosince protiklad.
1: Radio Wave. Český rozhlas.

Learn is out to roam, sewn at the seam, blindsided me.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: ain't even trip. I even trip.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

afternoon.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Turn me up.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.